Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.

Jsi mi ztratila, našel jen otázky. Smyslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i

Český rozhlas. Český rozhlas.

on chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

Pleják. Pleják. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: there's a chance I get attached.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

nechci být velkosídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít rost, ne všichni můžeme mít benz, tak kluci, klidně si to nechte, ne všichni

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.
2: Wave so catchy.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: další.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
0: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny. Děláme vlny. Hello, are you ready?

0: Píseň Dormilon nám otvírá 8. hodinu ranní při datu 10.9. No a to znamená jediné první dnešní zprávy, které nám přináší Rozálie Pecáková.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes začne rozhodovat o budoucnosti několika kateder a ústavů. Vedení navrhuje například začlenit katedru sinologie do ústavu asijských studií nebo spojit katedry divadelní vědy, filmových studií a ústav hudební vědy. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Části studentů a akademiků se ale navrhované změny nelíbí. Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelou se dnes budou zabývat poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit tak jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje. V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegradské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michal Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. V kostelní Lhotě na Nymbursku začíná mezinárodní akce Evropská cena obnovy vesnice. Od 14 hodin tam začnou přijíždět hosté z 25 evropských obcí. Součástí třídenního programu budou kromě prezentace jednotlivých vesnic třeba taky jarmark nebo pivní slavnosti.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slavie vstoupí večer do Ligy mistrů. Na úvod hlavní části se doma utkají s francouzským Lens. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. V létě Slavia obměnila kádr a i vinou zranění některých opor, včetně Lukáše Provoda, nastoupí k utkání v jiné sestavě než loni.
1: Počasí.
2: Bude převážně oblačno až polojasno. Zejména na horách se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další přináší náš zpravodajský kanál iRozhlas. Na rádiu Wave právě začíná ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Nueva York.

0: 8 hodin, 8 minut k tomu nám dohrává Gleb, no a vaše oblíbené duo Jakub a Tereza jsou v proskleném studiu Rádia Wave při tomto nádherném ránu 10.9. Tereza už nám trochu přituhuje, taky to pociťuješ?
1: Cítím to úplně normálně v kostech, ale 8.08 prostě máme tady září, feels like říjen to me, jakože já už opravdu ten podzim cítím na večer, cítím ho po ránu,
0: někdy
1: ho cítím i uprostřed dne prostě.
0: A cítíš ho i v kloubek samozřejmě, prostě věk se neptá, to je hold realita. Zároveň teda ten den se nám už taky patřičně zkrátil, to vstávání za tmy do rozhlasu, na to jsem se příliš netěšil, ale co se dá dělat, tak

0: Takový je život. No a my to dnešní ráno s Terezou a Jakubem tak nějak započneme příjemně hudbou od našeho mimochodem bývalého kolegy Šimona Holého. Má totiž novinku na Radio Wave, už od včerejška, že byla středa, čili hudebních novinek na Radio Wave třeba. Jeho novinka je I'm in Love a člověče Tereza, já jsem vůbec netušil, že Šimon Holý kromě filmu dělá i hudbu.
1: Šimon Holý se nám tady jakoby prochází playlistem už nějakou dobu, takže vy, kdo posloucháte bedlivě, tak jste určitě už jeho tvorbu slyšeli. No a teď se na tu novinku můžeme rovnou vrhnout, ať si připomenete, že právě mimo filmy je Šimon Holý i hudební producent.
0: Tak dobré ráno se Šimonem Holým.

0: Liliech, ty nám dohrává na rádiu Wave jeho píseň Should I Be. No a já se ptám Terezy Havlínkové, should I be this weekend, neboli tento víkend na nějakém vinobraní, protože Terezo, teď je ta doba, kdy to všechno vypukává.
1: Tak přesně nějak. Tak, vinobraní se nám překlápí do houboubraní pomalinku, ale jistě, ale samozřejmě záleží, kde vám co roste a jak jste to zvyklí sbírat. Nicméně vinobraní je jedna z těch jako zajímavých brigád, teda co jsem v životě měla, protože to je fakt jako hrozná fuška a takým jako příjemným způsobem. Jste na čerstvém vzduchu, máte jako plné ruce doslova práce, musíte zvedat všechny ty přepravky tak, abyste si neublížili, ale dá se tím i posilovat. No a když začínáte prostě opravdu jako z ostra, tak můžete někdy třeba i v 5 ráno mít prostě pick-up, jako kdybyste jeli na natáčení filmu, dostanete čelovku, abyste se nestřihli a viděli, co děláte. Dostanete nůžky a potom třeba 10-12 hodin s pauzou na chleba s vajíčkovou pomazánkou. Prostě stříháte hroznové víno a přenášíte 20-kilové přepravky nakonec z řádku, kde to sbírá prostě nějaký člověk autem.
0: Nějaký zřízenec. Ne, jako Terezo, já jsem se tak zeptal, tak nečekal jsem takovou erudovanou odpověď, čili ty máš snad nějakou zkušenost se sběrem vinéry?
1: Ano, samozřejmě, já to snad dokonce můžu dělat i za peníze už.
0: kdyby
1: někdo chtěl.
0: To ale v tom jsou prachy velký.
1: Většinou to dělám za jakoby byt a stravu tak nějak. To si myslím, že je v nějakých jako malých podnicích, firmách, vinařstvích, které čítají často až jako jednotlivce jenom.
0: Je to tak?
1: Vlastně ta nejčastější praxe, ale tak myslím si, že když žijete ve městě a trávíte život u počítačů, tak potom taková jako jedna ostřejší brigáda na třeba klidně celý týden. Já teda musím říct, že jakoby víc než 3 dny jsem to jakoby nikdy nedala. Takže ne, že bych jakoby fyzicky nemohla, ale prostě říkala jsem si všeho dobrého pomálu.
0: No samozřejmě jakási meka sběratelství vína, celkově pěstitelství vína je v českých zemích, respektive v těch moravských samozřejmě. Je to na Moravě, jsou to například znojemské vinobraní, pálavské vinobraní v Mikulově a tak dále. Nicméně takový ten trend, že je to jenom tam, to už tak není, prostě víno se zde pěstovalo už za krále Karla IV., to jsem se nedávno dozvěděl, po celé České republice, respektive po tom Českém království. No a je to samozřejmě, jak říkala Tereza, zážitek, no a především potom i ta ochutnávka, že jo, to je to, co v podstatě následuje.
1: No ty, ale jako Jakub Vinařický vůbec nezmiňuješ, že pěstuješ vinou révu, to mi přijde jako důležitý ještě
0: je
1: na závěr
0: tak
1: podotknout.
0: Nemám sice nějakou olbřímí, obrovskou vinici, mám 4 keříky, řekněme, ale teda Terezo, na to, že ten důvod výsadby byl čistě estetického rázu, tak jsem učarován tím, kolik to víno ty 3 keříky vyplodili, ale zároveň se každý den trošku bojím, protože to nevím, jestli víš, ale hroznové víno je to nejjedovatější pro naše pejsky.
1: Tak to právě netuším vůbec.
0: Pakliže pes, pozor, jo, milí posluchači, posluchačky, když váš pes sní hroznové víno, okamžitě na veterinu, protože po 12 až 24 hodin mu hrozí akutní selhání ledvin. No.
1: Tak to je teda největší jako objev tohoto vlastně vinobraní, si myslím. Takže
0: tak.
1: Psi sebou, prosím vás, neberte, kdybyste jeli sbírat někam víno. Je možná ten jako by závěr, co tohohle toho vstupu je potřeba podotknout.
0: Přesně tak, to končíme pozitivní notou zase.

0: 8 hodin 32 minut přesně nám dohrává Turnspit a Have a Heart. No a když jsme u toho srdce, tak Terezo, mě zajímá, ty preferuješ offline nebo online seznamování s lidmi?
1: Hele, já jako nemůžu říct, že by mě jako jedno z toho nějak výrazně víc přišlo jako správně nebo špatně. A s oběma věcma mám jako zkušenost. Většinou teda pak ty moje vztahy ale probíhají na základě teda offline seznámení.
0: Aha.
1: Což samozřejmě jako každý má jinak, ale teď se dneska v hotspotu po 16. hodině budeme věnovat tomu, že vlastně přibývá těch offline možností, že už možná lidi jako to swipeování tolik neba, protože ono to ani není úplně tak jako nastavené přátelsky, aby to tak jak úplně fungovalo, a že přibývá dalších jako večerů, kde se můžete seznamovat třeba na kvízech, nebo třeba existují jako běžecký kluby, kam chodíte si zaběhat pro singles a podobně. A moje kamarádka nedávno šla na právě takový jako speed dating, že prostě tam potkáš u stolu, já nevím, jo, XY prostě nějakých jako mužů a potom
0: se
1: teda...
0: A točí se to prostě.
1: Točí se to, potom si asi máte předat telefonní číslo, když to vyjde, nebo já nevím. A chtěla prostě, ať ti tam přijdeme jako podpořit. Tak já si říkám, jo, to si můžu prohlídnout, to jsem prostě ještě neviděla. Přišli jsme tam, kamarádka sedí prostě sama ve skautském institutu. A já říkám, kde máš ty týpky? A ona říká, no, přišla jsem sem jenom já. A bylo to tak moc offline, že ten večer byl vypsaný na tabuli, jakoby...
0: Jako opravdu.
1: Ano, tam byla vývěska. A já říkám, a kde jsi zjistila, že je prostě seznamování? A ona, no tady na té nástěnce. A já si říkám, to vážně nikdo nenapsal nikam jinam, jakože takhle offline to je. Takže jako jasně, je super seznamovat se offline jako face to face, ale zároveň, prosím vás, když děláte nějaký takovýhle jako event, jo, možná o tom dejte vědět na internet.
0: To by možná
1: může
0: chtělo.
1: Se vám stát, že tam jako nepřijdou lidi.
0: No, každopádně o tom všem a ještě o mnohem více se dnes budou bavit v hotspotu se socioložkou a psychoterapeutkou Markétou Šetinovou, a to dnes od 16 hodin, tak se těšte.

Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

0: Doznívá další novinka na rádiu Wave, a to samozřejmě Kay Flay a Ends. Tam mě, Terezo, moc zaujalo celkově to, jak náročné to bude celé se sumírovat, čili americká hudebnice Christine Flaherty, a.k.a. Kay Flay. No a tak ta se právě vrací s novým singlem Ends.
1: Možná to zní jako mravenci, ale s mravencema to až tolik společného nemá. Její poslední album Mono vyšlo už 3 roky zpátky. Mezitím se pustila do takového vedlejšího projektu 2XT, no a letos vydává se tímhletím projektem debutovou desku. Vrací se ale i k solové tvorbě, právě na novince, kterou jste slyšeli. Ta má takový hodně jako kopavý beat, těžkou basu, naléhavý vokál a textově se obrací k destruktivní povaze moci. No a jak sama říká, je vychází z rozčarování z toho, co dělají korporace, vlády a miliardáři, ale zároveň připouští, že i má vlastní podíl na tom, jak moc jsme ochotní ničit svět kolem sebe. Tak tyhle ty kytary a tenhle kopák prostě přinesl opravdu jako docela zásadní zvolání, takže až příště uslyšíte Kay Flay a její Ends, tak se můžete taky třeba na někoho moc bohatého a moc mocného rozčílit.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

0: To byla FK Twix, no a nám se blíží konec hodiny, no a potom už samozřejmě zprávy, no a do konce hodiny ještě také Japanese Breakfast, Tamara, anebo Ice Age.
1: Takže 9. před náma, vy si užívejte dál vysílání s rádiem Wave a společně s Terezou a Jakubem.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
3: Stage Radio Wave.
4: Stage Radio Wave.
5: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel.
6: Ze studia Radio Wave až na světová pódia.
5: Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
3: Stage Radio Wave.
5: Každé pondělí o 9 večer
6: na Radio Wave.
7: Radio Wave. Děláme vlny.
8: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Ice Age a Painkiller společně se Skyferrier a nám za pár vteřinek odbije 9. hodina a Rozálie Pecáková přináší další zprávy na Rádiu Wave.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Policisté proto procházejí výcvikem, při kterém se učí, jak agresivního člověka spacifikovat. Národ ústavního duševního zdraví spustil k dnešnímu Světovému dni prevence sebevražd osvětovou kampaň na sociálních sítích. Zaměřuje se na prevenci a včasnou pomoc lidem s psychickými problémy. Podle posledních dostupných údajů si v Česku v roce 2024 vzalo život přes 1500 lidí a většinu tvořili muži. V počtu sebevražd je Česko nad evropským průměrem. Požár na trajektu ve filipínské provincii Palawan nepřežil nejméně 5 lidí a téměř 90 dalších se pohřešuje. Uvedla to pobřežní stráž. 42 lidí se podařilo zachránit. Hašení požáru a další záchranné akce komplikují vlny a silné mořské proudy. V českých kinech je ode dneška k vidění hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger. Sleduje loňský návrat kapely na koncertní pódia a usmíření dlouho znesvářených bratrů Liama a Noela Gallagherových. Nabízí dosud nezveřejněné záběry ze zkoušek, zákulisí i koncertů a také jejich první společné rozhovory po více než 20 letech.
1: Sport.
2: Tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová a Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siňákovou to bude 15. grandslamové finále a z nich může mít 12. trofej.
1: Počasí.
2: Bude převážně oblačno až polojasno. Zejména na horách se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další přináší náš zpravodajský kanál i rozhlas. Na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: než jenom ta jeho klubová vlastně část. No a my bychom se chtěli ještě podívat na sociální sítě Roxy, protože oni zároveň, když teda zdávají dohromady tuhle publikaci, oslovili Linhartovu nadaci a našli fotky, které jsou teda pravděpodobně z Roxy, ale nikdo už o nich nic moc neví a tohle je ta zajímavá fáze.
1: Ano, je tam fotografie jakési svatby, která tedy probíhala v Roxy, nicméně není úplně jasné, jestli to je takzvaně fingovaná svatba, nebo jestli ta svatba opravdu proběhla. Roxy se právě ptá nejrůznějších lidí, kteří by u toho tehdy ještě mohli být, nebo si tu věc pamatovat, případně rozeznat ty tváře na fotografiích, tak se jich ptá, jestli neví tedy o jakou svatbu nebo případně o jakou akci se jednalo. No a v komentářích se objevuje spoustu zajímavých podnětů.
0: Lidi tam typujou, že to můžou být rodiče Alberta Romanutyho z Bert and Friends, protože prostě mají dlouhé vlasy oba na té fotografii, což ale zase taky odkazuje asi hlavně k tomu, že ta svatba podle outfitů a typu fotografie probíhala někde v 80. letech. Takže jestli vám chybí doma v rodinném albu fotky vašich pravděpodobně rodičů a nebo nějakých příbuzných, tak můžete kouknout na sociální sítě právě Roxy a zamyslet se nad tím, kdo na té fotografii je. Případně, pokud vám nějaké fotky z Roxy přebývají, tak jim zkuste poslat třeba to dotáhnout až do knížky.

0: Lola Young, její píseň Messi v 9 hodin 21 minut. No a ten stále ještě probíhající týden, byť už pomalu končící, tak ten se opravdu nese v předávání nejrůznějších cen. No a my s Terezou vám teďka odkryjeme karty, o co jste vlastně všechno mohli přijít, nebo co jste všechno mohli vidět. Včera proběhlo například ocenění, no předávání ocenění architekt roku 2026. Letos to vyhrála dvojice, architekti Lukáš L. a Tomáš Koumar. No a pokud byste třeba nevěděli, za čím tyto architekti stojí, tak jsou to například, je to například Centrum Hostivice, bytový dům Korso pod Lipami v Řevnicích, nebo Tyršův most v Přerově. Takže tolik k architektuře.
1: A teď k výtvarnému umění, protože podzim je evidentně na ceny docela bohatý. Čtvrtou laureátkou ceny Medy Mládkové se stala sochařka a taky pedagožka, která se vlastně už v čtvrtá žena v řadě stala touhle laureátkou a je to Pavla Sceránková. No a je to autorka, která získala originální šperk společně s touhle cenou. No a hlavně se můžete podívat taky na třeba její výstavní činnost, protože Sceránková pracuje s nadsázkou, humorem, její zájem o pohyb a mechaniku překonává takové tradiční pojetí sochy, takže si často řeknete, aha, to je instalace třeba. No a právě porota ji označila za jednu z nejvýznamnějších umělkyň její generace, právě generace umělkyň a umělců narozených po roce 1980. Takže absurdita, rozpory každodenních životů a osobní zkušenost, které propojuje se společenskými tématy, tady zapůsobily hodně a my Pavle Sceránkové gratulujeme.
0: Gratulujeme a posíláme jí Billie Eilish a její píseň Armani White.

0: 9 hodin 30 minut se tady s radostí s Terezou díváme ven, jak už před rozhlasem začaly jezdit tramvaje, no a podobnou radost již brzy budou mít i výletníci směrem na Petřín a místní rezidenti a nejenom prostě každý zájemce, protože se téměř po dvou letech znovu otevře Petřínská lanovka.
1: Je to opravdu zpráva, která sice je z Prahy, ale bude zajímat hlavně všechny, kdo do Prahy přijedou třeba na výlet, protože projet se na Petřín je věc, která doteďka vlastně vůbec nešla. Na újezdě dole to vždycky hlásilo, že lanovka je mimo provoz. Já už jsem se s tím úplně zžila, říkala jsem si, to se už nikdy nestane, prostě nebude mi to chybět, nevadí. Nicméně po dvou letech se lanovka vrací a v úterý 22. září to možná ještě neskoušejte, protože tam bude asi nával, si tak trochu myslím. A taky je dobrý nechat jakoby jiný lidi otestovat, jestli lanovka funguje.
0: Ano, přesně
1: myslím.
0: Tak, be safe, to každopádně. No a co mi přišlo vždycky zajímavé, že Petřínská lanovka, respektive lanovka na Petřín, je snad jednou z úplně nejnavštěvovanějších nejenom dopravních tepen, ale i vlastně kulturním zážitkem, dejme tomu, v rámci celé České republiky. Prostě Petřín opravdu dlouhodobě a především ta Petřínská lanovka obsazovala ty přední místa aspoň za Prahu.
1: Kdybyste chtěli vyrazit na nějakou romantickou schůzku s někým, protože tím je taky Petřín hodně jako pověstný, že tam se procházíte, když máte s někým nějaké jako romantické úmysly, tak můžete začínat už v 7 hodin ráno, což je netradiční, ale tak jako přesouvají se nám na ráno večírky a party, takže mohli by tak. I rande. Tím pádem můžete z újezda vyrazit v 7 ráno nejdřív a potom každých zhruba 10 minut, takže těch rande stihnete i víc, si myslím, kdybyste hodně chtěli jako za ten den.
0: No tak výborně, takže už 22. září vyražte na Petřín, ideálně potom, až trochu opadnou ty prvotní davy. Já toho určitě využiju taky, protože Terezo, i když jsem z Prahy, já jsem v životě nejel lanovkou na Petře.
1: No vidíš.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Fat Dog a Call It What You Want, to je novinka na rádiu Wave, no a my samozřejmě přinášíme další informace o novinkách.
1: Fat Dog je jiholondýnský septet, vydává jí na začátku října druhé studiové album Cancel Me v závorce Untired, no a Call It What You Want je poslední single před vydáním té desky a není náhoda, že klip k němu natáčeli právě na koncertě, jejich vystoupení jsou totiž proslulá takovou syrovou energií, která na vás možná mohla dýchnout právě z téhle novinky.
0: To každopádně, no a Fat Dog, ty míchají vlivy elektropunku, art popu, rock'n'rollu a space country, jak jste mohli nakonec před malou chvíli slyšet. No a speciální ingrediencí je mnou oblíbený klezmer. Zpěvák kapely Joe Love píseň popisuje následovně. Dívám se na lidi z mé rodiny a jejich problémy a říkám si, budu to mít taky tak, je to v mojí DNA?
1: Tak odpověď už necháme na vás, tu už Fat Dog nepřináší, přinášíme teď v playlistu, to je Sofia.

0: 9 hodin 49 minut k tomu posloucháte jediného Čecha, co byl na BBC Radio One, no a také majitele tuzemské grime scény a otce 21 projektů, samozřejmě mluvím o Smack One.
1: Smack One má nový alias a taky novou vlastně fázi hudební kariéry, o který třeba mluví v Excalibru z letošního léta, takže si můžete poslechnout více detailů k jeho nové desce, s kterou teď na podzim vyráží i tak trochu na tour. Vy se ho můžete vychutnat v Říčanech nejdřív v Ark Baru, a to už 18. září, no, pátek.
0: A pokračovat bude v sobotu 19. do Flédy v Brně, no a potom nás čeká samozřejmě i Ostrava. Kdy, Terezo?
1: Marley Club někdy a ke konci října, takže se určitě najdete, kde se můžete se Smekem potkat osobně. Teď už nás čekají Genesis Ovusu, anebo třeba Laser Viking ve výhledu a potom další zprávy.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Laser Viking a Oh Boy, no a dnešní poslední zprávy v 10 hodin přináší opět Rozálie Pecáková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Poslanci potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb. Koaličními hlasy sněmovna přehlasovala Senát, který chtěl návrh upravit. Z EET například doporučil vypustit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, takový návrh v době plateb kartou nebo QR kody nedává smysl. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 tisíc korun, a to v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví 5leté výročí zápisu na seznam UNESCO. Oslavy v Mariánských Lázních začínají zítra a celodenní program nabídne například odborné fórum na hlavním nádraží, koncert v lesním mlýně nebo večerní uměleckou show u lesního pramene.
1: Sport.
2: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí ve funkci. O své rezignaci informoval výkonný výbor svazu. Od začátku prosince Kotrbu nahradí někdejší dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace Petr Pála, který je současným místopředsedou svazu.
1: Počasí.
2: Bude převážně oblačno až polojasno. Zejména na horách se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další přináší náš zpravodajský kanál iRozhlas. Na Rádiu Wave posloucháte Ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: You said I want to be your girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got arrhythmia. So in the end, I play pretend.

0: 10 hodin 6 minut k tomu nám dohráli Gufrau a také Viktor Kal. No a za malou chvíli už nám přijde do studia Rádia Wave Andrea Krejčí, naše dnešní hostka, která nám představí sympózium a zároveň výstavu vycházející z něj Umění do Znojma, která se právě koná v Loutském klášteře.
1: Takže kdybyste chtěli naplánovat nějaký výlet do Znojma, ve kterém třeba teď zrovna nejste, tak určitě můžete a můžete to hlavně spojit s touhle výstavou. My zjistíme, dokdy potrvá, koho tam všeho potkáte, jaké umění se tam vystavuje a další detaily nám už brzy přinese opravdu kurátorka sympozie, ale i téhle výstavy, takže rozhodně si všichni znojemští teď jenom dejte malinko zvýšený pozor, protože možná jste ve městě, kde probíhá výstava, o které stále ještě nevíte.
0: Navíc v krásném prostoru.

0: Všichni, kdo pocházíte ze Znojma, rozhodně znáte Loutský klášter, který dlouhodobě není tak nějak úplně zcela využíván, nicméně to se mění v uplynulých měsících a ještě do konce září. Probíhá tam totiž sympózium a z toho následující výstava Umění do Znojma, tedy čistě site-specific záležitost. No a my už tu máme v proskleném studiu Radia Wave Andreu Krejčí, která je právě kurátorkou tohoto sympózia a této výstavy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Hezké dopoledne. Andreo, v červenci jste proměnili ty běžně nepřístupné části toho bývalého kláštera ve výstavu 12 českých a zahraničních umělců a umělkyň. Pojďme si říct, co za sympozium se právě ve Znojmě konalo a kdo se ho účastnil?
1: Tak konalo se sympozium výtvarné. My jsme přizvali 12 umělců a umělkyní napříč generacemi, to znamená, pracovali jsme s autory a s autorkami jak mladší generace, tak i s opravdovými legendami. A ty jsme vybírali podle klíče, kdy nám zapadly vlastně do tématu asketismus versus hedonismus. A pokud ty máme jmenovitě představit, tak tam byl, snad na nikoho nezapomenu, Jiří Kovanda, Margita Titlová, Milena Dopitová, Epos 257, Vladimír Turner, Veronika Gabrielová, přemýšlím Martin Zetová a ještě si
2: už jsme si udělali obrázek, nemusíte se s tím trápit. Každopádně, jak vypadá takové sympozium třeba pro někoho, kdo úplně žádné ještě nezažil, tak vlastně jak ta práce probíhá, všichni se potkají, stráví spolu nějaký společný čas, když na konci toho vlastně je výstava.
1: Ano, to trávení společného času hrálo velkou roli v sympoziu. Většina umělců a umělkyň přijeli na x dnů, každý podle toho, jaký čas si vyžadovala konkrétně jeho práce. Přijeli do Znojma, takže jsme tam strávili zhruba týden společně, přímo v prostorách kláštera, kdy se instalovalo třeba něco, co už bylo předpřipraveno, dejme tomu z jejich ateliéru, a něco, co taky vznikalo opravdu od začátku dokonce na místě v prostorách kláštera.
0: Jedná se o historicky první ročník, nepletuli se, tak jak se, jelikož výstava už a to samotné sympozium, prostě už nějaký ten pátek trvá, konkrétně od 6. července, tak jak na to reagují místní, chodí, je o to velký zájem, osvědčila se tato spolupráce právě s Loutským klášterem a s těmi zmíněnými umělci?
1: Ano, osvědčilo se to velmi. Samozřejmě hodně diváků, návštěvníků zajímají právě ty prostory, protože my jsme úplně poprvé využili prostory prelatury Loutského kláštera, které doposud nebyly veřejnosti zpřístupněny. Jinak Loutský klášter se postupně zpřístupňuje na různé akce už pár let, ale tyto prostory vlastně nikdy ještě nikdo neviděl, takže to je takový první wow efekt, když tam vstoupíte, protože ty prostory jsou skutečně impozantní a nádherné a jde z nich cítit ta historie. Ale pak samozřejmě reaguji i na ty umělecké instalace a na to, co jsme tam společně všichni vytvořili. A vlastně nechci říct ku podivu, ale moc milé mě to překvapuje, že návštěvníci to kvitují, že je to zajímá a že je to baví.
2: Vy jste zmiňovala ten wow efekt kláštera, jak ho proměnila ale ta samotná výstava, kdybyste chtěla malinko naznačit, jak třeba ta instalace vypadá, jako jestli máme čekat několik malých obrazů, několik velkých pohyblivých prostě instalací, co tak trochu očekávat?
1: No, ta prelatura nám umožnila vlastně jako mnoho místností, opravdu mnoho. My se pohybujeme ve dvou patrech, které jsme naplnili uměním. Takže každý umělec dostal jednu až tři místnosti, ve kterých tvořil. Jsou tam různá díla, jsou tam samozřejmě klasicky obrazy, obrázky, fotografie, malby, ale jsou tam i instalace, dejme tomu, z pomalovaných papírových krabic od Rula van der Lindena. Jsou tam výšivky, je tam video art, pracuje se tam se zvukem, s neonovým nápisem, dejme tomu. Takže opravdu je to napříč různými formami uměleckými.
0: Všechna ta díla by měla nějakým způsobem reagovat na téma letošního prvního ročníku. Tím je asketismus a hedonismus, což i pro mě bylo takové wow, tak můžete nám přiblížit, co si pod tím představit a jak se to právě do té instalace Site Specific promítlo?
1: To téma jednak zapadlo do našeho celoročního kurátorského tématu, který jsme měli v galerii GAP, kterou spolek Mým doznojíma provozuje, a to bylo téma člověk, takže my jsme se zaobírali různými otázkami lidství, člověčenství, co nás tvoří člověkem, takže jsme samozřejmě zabloudili do nějakých jako filozofických úvah a pak nastala otázka právě, jestli žít asketicky nebo hedonisticky. Ono asi není možné si na to odpovědět, což jsme teda zjistili i po tom sympóziu, protože trošku já jsem osobně doufala, že třeba k něčemu dojdeme, k nějakému rozhodnutí, ale je to vždycky, jako může se to střídat. Takže nás zajímalo, která ta cesta je vlastně správnější, jestli ta střídnější, umírněnější, třeba víc rozjímavější, což je ta asketická, a nebo ten život žít naplno se všemi slastmi, neřestmi a užíváním si, což je hedonismus.
2: Takže umělecká instalace a hlavně výstava, která si více klade otázek, než nabízí odpovědí, což je samozřejmě inspirativní a většinou to tak dopadne, je přístupná až do 30.9. Zároveň si ještě prakticky pojďme říct, že vlastně kdo chce přijít na tuhle výstavu, tak může ve čtvrtek, pátek a sobotu, a to odpoledne v hodinách mezi 15. a 18. Tahle ta výstava je přístupná docela dost, takže si nemusíte kupovat předem žádnou vstupenku a stačí až na místě zaplatit dobrovolné vstupné. Pojďme si ještě říct, jak bude vypadat dernisáž, protože to je takový moment, kde se můžeme společně potkat a zároveň se o tom celém projektu i trochu víc dozvědět osobně.
1: Ano, plánujeme relativně pompézní dernisáž, chceme si to
2: užít. Vyhrál hedonismus nakonec.
1: Ano, já si myslím, že to, ano, to bude hedonistické. A budeme tam mít DJ, bude tam party, ale samozřejmě budeme znovu opět i rozjímat a budeme mít komentovanou prohlídku, jedna, která se bude týkat architektury a minulosti i budoucnosti těch prostor Loutského kláštera. Opět bude možnost projít komentovanou prohlídkou přímo té výstavy. Připravujeme i nějaké workshopy, které si tam mohou udělat nejenom jako pro děti, ale spíš pro dospělé. Takže to jako finálně prožít prostě co nejkomplexněji ideálně.
2: Andro, konkrétně 25. jenom, aby jsme se ještě v tom zorientovali, takže 25. září můžete na afterparty a dernisáž, no a výstava probíhá až do 30. září, takže do konce září můžete vyrazit právě na sympozium umění do Zlína v Loutském klášteře.
1: Do Znojma, pardon.
2: Pardon, do Znojma, já jsem viděla, že to jednou udělám.
0: Každopádně já moc krát děkuju Andreje Krejčí, kurátorce sympozia výstavy Umění do Znojma. Děkujeme, že jste přišla k nám do proskleného studia Rádia Wave.
1: Díky za pozvání.
0: Mějte se hezky.
2: Na shledanou. I am reincarnated. I was stargazing. Life goes on, honey.

0: 10 hodin 33 minut nám dohrává Terai Rotten, no a ráno s Terezou a Jakubem se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, ještě však ne, ještě
1: ty
0: nějaký
1: už máš
0: ten
1: hlad
0: čas.
1: Na oběd máš chuť, viď?
0: Já mám chuť, no, na to, co dneska budou probírat v Chudáčcích, a to je smažák samozřejmě.
1: Prosím vás, Chudáčci ale běží od 11 hodin večer, takže jestli byste riskovali, že vás to rozchutí, zkuste smažák nejíst v 11 večer, až uslyšíte Chudáčky.
0: Já ti musím oponovat, protože není nic lepšího, než opravdu rezignovat na veškeré své stravovací zásady.
1: A lidskou důstojnost obecně prostě.
0: Ano, přesně, a jednou za čas si ten smažáček klidně o té půlnoci prostě dát. Každopádně Adam a Petr proberou právě tento kulturní fenomén nejenom českých, ale myslím, že především českých zemí.
1: Jaký by měl mít tvar, kolikrát a do čeho ho obalit a hlavně co k němu za přílohu. Takže ať už se smažákem a nebo bez něj, jenom s takovou vzpomínkou na jídlo, které můžete i nesnášet, všechno se dá, tak dneska po 11. hodině na vás čekají Chudáčci.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

0: 10 hodin 39 minut nám dohrává novinka na Radio Wave, Tara Lily, no a taková, řekl bych, ne už úplně novinka, ale zároveň to vypadá pořád skvěle, tak to je Vojta Záhora, který už je tady s námi ve studiu. Neočekávaný vstup, Vojta nás poctil svojí přítomností.
1: Já jsem se úplně bál, ahoj, že řekneš taková nečekaná, taková neúplně novinka, spíš taková stařenka. Ale zachránil jsi to hezky, Kubo.
0: Vypadá skvěle.
2: Každopádně, ale přicházíš s novinkou. On prostě, Vojta, jak vidí mikrofon, tak se jakoby ho umí chopit a prostě vymyslel, že nám tady povypráví o něčem, co ho v nedávné době zaujalo z produkce České televize. Tak prosím tě, my jsme se už dneska pouštili z EPčka Šimona Holého, teda soundtrack třeba k seriálu Unfiltered, takže Filter. Unfiltered se jmenuje to EPčko, takže to je další takový jako zářez českotelevizní. A ty máš jiný tip, Vojto.
1: Ano, a je to vlastně velmi čerstvý tip, protože já jsem se na to koukal doslova třeba před 12 hodinami, tedy včera večer, předtím, než jsem šel spát. Česká televize teď začala vydávat novou talk show, která se jmenuje Na jednoho. A je to vlastně podle známého francouzského formátu The A-Talks. A je to takový koncept, kdy známou osobnost zpovídá skupina redaktorů a redaktorek, ale pozor, všichni jsou na autistickém spektru.
0: Aha, tak no to o to jsem nikdy neslyšel.
1: Já taky ne. A vlastně mě to strašně překvapilo, když jsem se o tomhle dozvěděl, že to je nový formát České televize. No a musím říct, že to je strašně zábavná a taková čerstvá věc. Já nejsem moc fanoušek jakoby jakýchkoliv talk shows, kromě Grahama Nortona, kdysi dávno, kdy jsem ho sledoval na YouTube. Každopádně tady ten seriál, nebo tady ta talk show, ty lidé na spektru pokládají opravdu fakt jako jednoduché otázky, ale takové, na které by se normální moderátor té osobnosti nikdy nezeptal. Je to vlastně velmi upřímné, je to velmi takové lidské, syrové, je to i dost chaotické, protože nikdy nevíte, jakoby, jaká otázka přijde, koho to zaskočí. Ten první díl, který je zatím venku, je s Leošem Marešem, což i za mě je jakoby věc, kterou jsem nevěděl, že si někdy užiju, jakoby talk show s Leošem Marešem. Ale musím říct, že to byla...
0: Užil.
1: Byla to naprostá zábava, je to strašně fresh za mě a určitě bych to doporučil všem. Vím, že do dalších dílů má přijít třeba Aňa Geislerová, na tu se taky moc těším, takže určitě pokud někdo byste byl fanouškem takovéhle jakoby zábavné nové show, tak si ji puste.
2: Takže pro lidi na nejširších okrajích a středech spekter určitě zajímavý tip. No a my se ještě na chviličku vrátíme k našemu playlistu. Vojto, díky moc za tip. Nás už teď čeká Barbora Hora.

0: 5.8G a Gleb, takže slovenská a česká hudební scéna nám tady fúzuje na závěr našeho vysílání a my se ještě jednou do české hudební scény ponoříme docela dost naživo dneska ve 12. S námi už tady sedí Kaz Vladyka, ahoj.
1: Oh je, yeah, dobré ráno. Já se moc těším tady, aby to nebylo zavádějící, tak já zpívat ani hrát nebudu.
0: Ale
1: to
0: nás mrzí. Ale...
1: Tak trošku no, tak to je potřeba, že jo?
0: Ale už jsi malinko rozespíval, tak já myslím, že to možná ještě můžeš přehodnotit. Každopádně tady dneska bude zpívat opravdu někdo jiný a tím bude Beaka, takže na co se můžeme těšit?
1: Můžeme se těšit na mladou hudebnici a její kapelu samozřejmě, kterou můžete znát i ze Startéru, ve kterém byla v nějakých už svých 13 letech tuším, takže velmi talentovaná mladá hudebnice, bude Legranda, bude živá hudba.
0: Bude piano, kytara, bicí, prostě basa, všechno tak, jak to máte rádi společně s Beatou, taky s Karlem Vladykou my se loučíme a užívejte si dnešní session a taky další 4 hodinky vysílání. Pa.
2: Ahoj.
3: Zveme vás na festival tance a instantní kompozice i Mediatus Biennale 2026. Představí se domácí i zahraniční taneční umělci. Improvizace, taneční vystoupení, workshopy, masterclass a ateliéry pro děti. Vystoupí ikonický Julian Hamilton a program nabídne unikátní taneční kompozici z Brno Contemporary Orchestra. Akce se koná 14. až 20. září v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

To byla Anet X na Radio Wave 4 minuty po 11. hodině a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladika. Doufám, že se máte krásně. Já tady pro vás dneska budu až do 15 hodin, no a dneska bude ve studiu veselo, protože nás čeká živá live session z BOK. To nás čeká přesně ve 12, no a do té doby nás čeká například ukázka z nového nádechu o vztazích mezi rodiči a dětmi. Dáme si tipy na koncerty zítra večer, no a teď už z playlistu Armlock, Foodhouse anebo JID.

0: To byly JID, Earthgang a Ciara na Radio Wave a my si dáme nový díl podcastu Nádech, respektive krátkou ukázku. Proč předpokládáme, že vztah mezi dítětem a rodičem vznikne tak nějak sám od sebe? A jak se hluboké citové pouto doopravdy formuje? To se dozvíte v novém Nádechu, celý díl najdete na webu Radio Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Znovu víme i ze studií, že zhruba 20% lidí je úplně vlastně odcizených od rodičů, především teda od táty. To, že necítím takovou lásku nebo náklonnost k rodičům, jakou bych si představoval, není nemoc, jo? Nebo nemusí být samozřejmě vždycky hned spojený s duševníma problémama, s nemocí nebo s takovou jako patologickou nálepkou. Může se stát i ta verze, že prostě ten život běží, my jsme zdraví, jsme v pořádku, všechno probíhá relativně tak, jak má a některé věci prostě nefungují. Často to je třeba spojený s pocity viny, jo? Že jako měla bych, jako přece mě vychovali nebo nechali mě vystudovat. A můžeme pak dojít i k tomu, že samozřejmě my můžeme být jiný lidi. Jo? Jakože, že jsme příbuzní, to je daný, ale že si rozumíme, to už je vlastně vztahová záležitost. Je to vztah jako jakýkoliv jiný. To znamená, když já se o ten vztah nestarám jako rodič, nemůžu předpokládat, že za 30 let budu vybírat z účtu, do kterého jsem nic nevložil, jo, když řeknu tenhle ten příměr. Může to být zdánlivě všecko v pořádku a rodiče často si kladou i tu otázku, jakože říkají, co se stalo, teď u nás se jako nekřičelo, nemlátilo, netrestalo a přesto něco nefunguje. Ta jedna věc je, že automaticky očekáváme špatné věci, které se jako staly a trošku přehlížíme dobré věci, které se nestaly. Může to být i tak, že jsme nedostali něco, co jsme potřebovali. Všechno bylo vlastně v pořádku, neděli se žádné hrozné věci, ale něco tam chybělo. Jo? Něco právě z nějakého přijetí, nebo zájmu, nebo z podpory. Jedna věc je nahlídnout opravdu na to, že vztahy se můžou proměňovat. Druhá věc je nahlídnout na to, že nemůžu dělat věci stejně a čekat jiný výsledek. A tak, jak většina změn začíná, tak i tahle začíná u nějakého opravdu zastavení se ze sebou, jak mi v tom vztahu je, co od něj vlastně očekávám, jak ho potřebuji mít, jak potřebuju já být v tom vztahu.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: To byly Velvet Underground na rádiu Wave v 11 hodin a 28 minut a s novinkou z Hollywoodu už je tady se mnou Rozálie Pecáková. Před jedním z domů v americkém městě Malibu se objevila propadlina. Podle všeho patří hollywoodskému herci Nicolasi Cageovi. Tak ahoj Rozálie.
1: Ahoj.
0: Jak velká ta propadlina je a jak vážná je tahle situace před domem Nicka Cage?
1: Tak ta propadlina je hluboká zhruba 7,6 metru a má přibližně 9x18 metrů. Malibu vyhlásilo místní stav nouze a příkazy k evakuaci 31 domů. 7 z nich úřady označily za nebezpečné a zakázali do nich vstup a dalších 24 domů má být stejným způsobem uzavřených kvůli tomu, že k ním není možné bezpečně přijet autem.
0: Předpokládám, že taková propadlina se objeví tak zčista jasné úplně, tak jak na ní reagují místní.
1: Tak první ohlášení jim přišlo v pondělí o tom, že se tam nachází. Podle časopisu Los Angeles Magazine ale očekávali, že se to hodně rychle opraví. Do úterý se ale propadlina dál rozšířila. K řícení došlo po silných deštích a neobvykle vysokých vlnách podél pobřeží Jižní Kalifornie, které způsobily zbytky hurikánu Marie.
0: Hrozí i další propadliny takové před domy nebo nedej bože třeba někde na silnici.
1: Tento incident poukázal na větší problém v Malibu. Domy jsou v takové blízkosti oceánu stavěny na pilířích, ale jejich přední části, garáže a příjezdové cesty ale stále mohou ležet na půdě, kterou voda může odnést pryč.
0: Díky moc, to byla Rozálie Pecáková a posíláme taky dobrou energii Nicku Cageovi.
1: Díky moc.
2: V i vysílání České televize.
3: Měli jste byl fajn.
4: V 16 se všechno láme.
3: Je to jiný než s holkou.
4: První vztahy. První rozhodnutí.
5: Neříkal jsi, že má holku?
6: Jo.
4: A snaha zapadnout.
5: Jo.
3: To je Matyáš.
5: Třeba potřebuje čas, aby jí to řek.
4: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
6: Je Radek doma?
7: Toho ti nic není.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 11 hodin a 40 minut ve čtvrtek 10. září. Přesně ve 12 nás tady čeká živá studio session s BOK, takže tu si určitě poslechněte, nicméně pokud se zítra nacházíte v Praze, tak vám pro vás ještě tip na jeden super koncert. A to v pražské Meat Factory zítra od 20 hodin, kde zahrají dvě kapely, které můžete taky moc dobře znát z Rádia Wave, a to Brankos Bridge a Island Mint. Kapelu Brankos Bridge definuje živá energie a výrazné melodie propojující surf rock, postpunk a disco. Analogová syrová energie kapelu vynesla na pódia největších českých festivalů nebo do finále exportní soutěže Checking, no a zítra v Mítku pokřtí nové EPčko. Kromě nich tedy zahrají taky Island Mint, to jsou prosluněné i melancholické melodie, které hledají inspiraci v 60s sunshine popu, garážovém rocku i 90kovém shoegaze. To všechno v Meat Factory zítra ve 20 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: hodin a 48 minut na rádiu Wave doznívají Frost Children. Ještě než bude poledne, tak si dáme Soccer Mami 2 nebo Metro Boomin a Future. No a hned po 12. na vás už čeká živá Radio Wave Studio Session z BOK. Na to se moc těšíme, u mikrofonu je pro vás Kasla Dika.
1: A jsem nadšená.
2: Shotgun se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry. Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Shed, Absami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
3: Starter. Starter. Hit paráda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Ahoj, já jsem VAK, tady to je moje skvělá kapela. Děkujeme moc, že tady můžeme hrát Radio Wave a doufám, že si užijete naši live session. Tady ta písnička se jmenovala Thrifted Book, vyšla mi teďkon fakt hodně nedávno, takže je to taková novinka a budu moc ráda, když to budete poslechnout na všech streamovacích platformách a tak. A jako další vám zahrajeme písničku, která se jmenuje But Wait. My jsme ji sem vybrali kvůli tomu, není to normálně naše jako nejhlavnější, když hrajeme nějaký koncert, ale vybrali jsme sem ji, protože to byla první písnička, co jsem kdy vydala a taky to je první písnička, co kdy hrála v rádiu a bylo to právě tady na rádiu Wave v rámci Startéru, takže jo, takže jsme to tak symbolicky sem dali. A doufám, že si to užijete. But wait.

Tak jo. Tady to bylo But Wait a jako další vám zahrajeme písničku, která se jmenuje Hard Decisions. Wow, taky mi vyšla docela nedávno a jo, je to o tom, když se fakt

mezi nějakou věc, mezi nějakýma dvěma věcma, ale musíte se rozhodnout. A já jsem to napsala, když jsem se fakt nechtěla rozhodovat a věděla jsem, že to musím udělat. No prostě hrozný pocit, takže o tom je tady ta písnička, která se jmenuje Hard Decisions.

Tak jo. Tady by bylo Hard Decisions a teď jako poslední vám zahrajeme písničku, která se jmenuje Time Passing.

0: Děkujeme moc.
1: To byla BAK s živou session na Radio Wave. BAK je historicky nejmladší soutěžící v hitparádě neobjevených Radio Wave Starter. Už ve svých 13 letech ve Starteru soutěžila s debutovou skladbou But Wait. Od té doby vystupovala například na Stage Corzo Národní při oslavách 17. listopadu, na Student Festu nebo festivalu Kamenice. Dneska tady nebyla jenom Beata, tedy BAK, ale také její kapela, tedy Vladimír, Martin, Vendelín a Šimon, kteří se už pomalu skládají k mikrofonům na krátký rozhovor. Vítám vás tady.
0: Ahoj.
2: Čau.
1: Ahoj, kluci. V ladících outfitech, to cením. Tak jak se vám hrála?
0: Za mě dobrý. Co nevím, co je kluci.
3: Mě to strašně bavilo dneska.
4: Yes.
5: Nádherný.
1: Mě úplně tedy na začátek zajímá tahle vaše sestava. Je to nějaká trvalá sestava, jak jste se poznali, jak vám to klape?
0: Já jsem vždycky jsem jako hrála sama s klavírem, protože jsem nějak neměla jak jinak interpretovat ty svoje písničky, ale nevím, no, jako vždycky jsem ty moje jako by inspirace vždycky měly za sebou kapelu a byly takový jako hrozně energetický, a já když jsem pak měla už jako i vyprodukovaný písničky, tak jsem si říkala, ale já to takhle nedokážu zahrát, aby to znělo takhle. A zároveň jsem strašně nechtěla si to pustit z počítače. Takže jsem začala hledat kapelu. Bylo to teda jako hodně, hodně náročný proces, ale první přišel Venda na bicí a pak už se to nějak začalo skládat samo. Pak jsem potkala Vláďu a tak.
1: Jak dlouho jste spolu tedy?
0: Hrajeme spolu tak rok. Od minulého léta, no. Od minulého
1: léta. No super, a co jsme tedy dneska slyšeli? Vím, že to byla jedna nová skladba, některé starší.
0: Jo, slyšeli jste hlavně ty novější, bych řekla. Nebo ne, vlastně napůl. Napůl. Time Passing taky není jako úplně nový. Taky jako...
3: Taková naše oblíbená pecka, ale vždycky na závěr.
0: Jo.
1: Pokud se nepletu, tak za tou novou písničkou je takový zajímavý lore, že je inspirovaná starou fotografií. Mohlo bys o tom říct něco víc?
0: Jo, no mega. Tak já jsem teď dělala přijímačky na střední školu. A potřebovala jsem na jeden gimpl takovou, stejně jsem neskončila na gimplu teda, ale potřebovala jsem takovou povinnou četbu prostě kvůli těm přijímačkám. A byla to hodně stará knížka a já jsem ji našla jenom v antikvariátu, takže jsem si ji koupila a pak když jsem si ji začala číst, tak na mě vypadla stará fotka třeba ze 60. let.
1: Wow.
0: A byla tam taková paní, co držela dítě, byli oblečení jako v bílém oblečení, ale byli v takovým rozpadlým, před takovým rozpadlým barákem. Bylo to hrozně divný. Takže ta písnička je o tom, že se ptám, jaký je její příběh vlastně. Tý paní.
1: Vintage.
0: Mega
1: každopádně
0: vintage.
1: Za těmi ostatními písničkami jsou, předpokládám, i velmi osobní zážitky. Ty si u Hard Decisions mluvila během session o tom, že o Hard Decisions, tedy těžkých volbách. Můžu se zeptat, co to bylo třeba konkrétně za volbu?
0: No, to jako mě se teď fakt ty poslední rok točil hodně kolem těch přijímaček, takže tohle byla volba, jestli mám jít na konzervatoř nebo na gimpl.
1: Takže konzervatoř to dopadlo. Vyhrála
0: konzervatoř. No.
1: Já myslím, že to zní správně. Myslím, že na svůj věk si docela hudebně i pokročila. Co třeba je na tvém playlistu? Co máš ty za inspirace?
0: Ty jo, hodně moc lidí. Úplně v těch počátcích, kdy jsem si řekla, když mi bylo 10, že chci dělat hudbu, tak to byla Sigrid. Že jsem byla na jejím koncertě. Moje sousedka je Klára Vytisková. A ona hodně mi jako takhle to říkala, Beatko, běž na Sigry, teď bude hrát v Česku. Ona má ráda džíny, ty máš taky ráda džíny.
1: Taky jsem ji viděl na Rokáči loni.
0: Jo, já taky, taky. Super, úplně. No a prostě jsem viděla Sigry, moje desetiletý, já si řekl, tyjo, já to chci taky dělat prostě. Jsem věděla, že umím zpívat, ale nevěděla jsem, že to můžu takhle interpretovat jako sama za sebe.
1: Krása, co třeba kluci, co je na vašem playlistu?
3: My se tady všichni na sebe koukáme, nevíme, kdo má začít. Já jsem teďka Vendu nedávno natáhl do toho, aby se mnou poslouchal Arianu Grande, takže to se mi podařilo, takže už mám teďka tady, jsme dva fanoušci Ariany Grande v téhle kapele. Když jsme jeli před pár měsíci na koncert, tak jsme poslouchali Michaela Jacksona, ten tak přichází ve vlnách vždycky.
2: Dá se říct, že jsou to dva interpreti, který prochází naší kapelou.
1: Takže taková klasika.
2: Jo.
1: No a nahráváte spolu? Můžeme třeba čekat nějaké brzké vydání EPčka, LPčka, čehokoliv?
0: Kluci se mnou nenahrávají teda, to vždycky jakoby vznikne zvlášť, ale jo, chystám EPčko teďkon. Ještě nevím přesně kdy, ale chtěla bych to do konce roku určitě vydat, třeba na začátku prosince, takže na to je teďkon takovej hlavní můj záměr.
1: Mm-hmm. A nějaké koncerty ještě nás čekají?
0: Budeme hrát na Prague Music Weeku v rámci toho line-upu, takže na to se hodně těším.
1: To si najdou posluchači a
0: to
1: posluchačky. Já moc děkuju, to byla BK s kapelou v Live Session Radia Wave. Mějte se hezky.
2: Díky. Čau, díky.
0: Taky. Ahoj.
4: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: To byl Eve Tumor na Radio Wave ve 12 hodin a 37 minut a já mám pro vás pozvánku za dnešní 18. hodinou, konkrétně pro všechny filmové faninky a fanoušky, a to samozřejmě za premiérovým dílem podcastu Čelisti. Čelistní fanoušci se tento díl budou muset definitivně vzdát veškeré naděje. Aleš, Vítek a Tomák totiž hodlají konečně naplno promluvit o svých posedlostech. Aleš prozradí safe word, který používá při BDSM hře na samuraje a vězně. Vítek přizná, kam zmizela jeho ztracená žena, a Tomák si během vysílání nasadí pivní filtr rovnou na tělo. Kultura a filmy žijí, takže to zní velmi pestře dneska v 18 hodin v Čelistech.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Ve 12 hodin a 47 minut na rádiu Wave doznívá náš bývalý kolega a krásný renesanční člověk Šimon Holý s novinkou I'm in love. Ještě než bude 13 hodin, tak si dáme Kate LeBon, Něco něco nebo Island Mint a hned po 13. hodině na vás čekají Billie Eilish nebo Rosalía. U mikrofonu je pro vás Kas Ladika.
1: A já jsem nadšená.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: Rádio Wave.
8: Děláme vlny.
7: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

byla Rosalía na Rádiu Wave v 5 minut po 13. hodině. Nám pokračuje čtvrteční vlnění s Kasem Vladykou. Doufám, že si ho se mnou užíváte. Jsem tady pro vás až do 15 hodin. No a teď, než nám odbije 14. hodina, tak nás čeká více kultury. Samozřejmě dáme si tipy na výstavy, kam a na co na vernisáže. Dáme si taky ukázku z nové série Rádia Wave Stělesnění, která má premiéru už tento týden. No a z playlistu už jsou před námi AZ Check, Babi anebo Darko Don.

Zadumáš, pojď se, předuváním, předuváním, pátý, se ty pátý, protože jsou

0: Na Radio Wave odstartuje v neděli 13. září série Stělesnění. Šestidílná audiosérie novinářky Adély Šponerové se věnuje zdraví, disciplíně a výkonu, ale taky úzkostem, poruchám příjmu potravy nebo nenávisti k vlastnímu tělu. Jak dnes sociální sítě mění vztah mladých lidí k vlastnímu tělu? Kdy se zdravý životní styl stává posedlostí a proč máme pocit, že bychom se měli neustále zlepšovat? O tom všem bude nová série Stělesnění, tady už je krátký teaser.
1: Stělesnění. Zdraví a dokonalý. Akorát, že vůbec. Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. S Adélou Šponerovou na Rádiu Wave.
2: Jsou mladí a chtějí být co nejlepší. Maximálně disciplinovaní, výkonní a dokonalí. Ideálně navždy. Série Stělesnění odkrývám odvrácenou stránku populárních trendů ze sítí, jako jsou longevity, sebeoptimalizace nebo pilates

0: Girls a Jim Bros.
1: Když jsem zhubnul, tak to hodně šlo do nějakého jako sebevědomí. Že vlastně jsem najednou ztratil takový bezpečí. Mně přijde, že ty svaly jsou takový bunkr.
2: Já jsem začala chodit 8x týdně a byly to dvoufázové tréninky. Já jsem jedla jenom čistě, že jsem měla i ortorexy, sacharidy, cukry, to všechno pro mě byly různý strašáci.
0: Uslyšíte influencery a influencerky, kteří na konkrétních trendech a estetikách postavili část své kariéry. Ale i lidi, kterým při sledování ideálu ze sociálních sítí vůbec není dobře.
3: Myslím si, že jim nepředám jako nic špatného a oni občas se třeba ozve někdo, že jako no, ty tady radíš, ale sypeš. Ta rada je úplně stejná, jako ať už člověk bere nebo nebere anabolika, ta rada je stejná.
4: Já jsem influencer a tohle je moje práce a já mám spoustu času na to si vařit. Mám finance na to, abych si kupovala zdravý jídla, abych chodila do fitka každý den a trávila tam klidně 2 hodiny.
0: Jak rozeznat, co je ještě zdravá motivace? Kdy se zdánlivě zdravý životní styl stává nebezpečnou posedlostí? Poslouchejte v sérii Stělesnění od 13. září na rádiu Wave.
5: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Rádio Wave. Děláme viny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 13 hodin a 27 minut ve čtvrtek 9. září a já mám pro vás tip na jednu výstavu, kterou můžete navštěvovat v Praze ještě do konce tohoto týdne, a to konkrétně v Signal Space, tedy v novém prostoru od tvůrců Signal Festivalu. Výstava se jmenuje Echoes of Tomorrow a nabízí pohled do světů na rozhraní dneška a budoucnosti. Historicky první výstava Signal Space představuje 10 renomovaných umělců z celého světa, jejichž díla prostřednictvím nejnovějších technologií umožňují nahlédnout do vizí budoucnosti. Vstupenky se kupují na konkrétní čas v intervalech půl hodiny a jejich součástí je také vstupenka na novou výstavu Dream On, Where It All Began. Tohle je Signal Space v Praze do této neděle.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

byla Horse Girl na Radio Wave a před námi je čerstvá novinka z Londýna. Jeho londýnský septet Fat Dog vydává na začátku října své druhé studiové album Cancel Me, I'm Tired. Fat Dog míchají vlivy elektropunku, artpopu, rock'n'rollu a space country a jejich takovou speciální ingrediencí je klezmer. V ochutnávce z alba Call It What You Want se zpěvák kapely Joe Love ptá: dívám se na lidi z mé rodiny a jejich problémy a říkám si, budu to mít taky tak, je to v mý DNA.

0: Čtvrtě na dvě a na vlnách Rádia Wave doznívá Daylin s trackem New York to LA. Ještě než budou dvě, tak nám zazní Devon Again, DIIV, Flowden anebo kapela Arcade Fire. No a hned po druhé na vás čekají Alex G anebo Luke Man. U mikrofonu je pro vás až do tří Kas Vladyka.
1: Já jsem nadšená.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: to byl Lukman na Radio Wave. 6 minut po 14. hodině nám pokračuje poslední společná hodinka s Kasem Vladykou, než mě tady ve tři vystřídá Martina Foldinová. No a do té doby pro vás budu mít více kulturních tipů, samozřejmě tentokrát na divadla. Dáme si taky ukázku z nových chudáčků, které jsou tentokrát na velmi výtečné téma, a to smažák. Z playlistu už je před námi nová Kayflay, hned potom Empress of anebo Kalin.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.
2: A jsem nadšená.
3: Sitting in the hills, looking down from my domicile. I've been feeling chill, but the world feeling volatile.

Český rozhlas. Radio Wave.

0: Chudáčci Adam a Petr v nové epizodě probírají naprosto zásadní kulturní fenomén naší civilizace, kterým je smažák. Jaký by měl mít tvar, kolikrát a do čeho ho obalit a hlavně co k němu? Poslechněte si novou snůšku historek, které se více či méně věnují tématu a u kterých je otázka, jestli vůbec měly být vyřčeny nahlas. Tady už je ukázka z nových chudáčků.
1: Já mám rád takový pořekadlo, opravdu je, myslím, ze starořečtiny, a to je, že každý správný jídlo je věšák na tatarku. A
2: prostě,
1: víš, a vlastně ta jako správnost toho jídla se hodnotí jenom podle velikosti věžáku.
2: Kolik to unese? Kolik to unese?
1: Ne, samozřejmě mám rád roztékavost sýra, když se sýr, ale nejsem na to zase až tak vysazený, jako já, pro mě je spíš důležitý faktor opečenost strouhanky. Mm-hmm. A pak taky třeba nejsem úplně fanoušek.
2: Takže zlatavost.
1: Ano, zlatavost. A nejsem třeba úplně fanoušek, když se jako ajdám nahrazuje třeba buržoázní goudou a podobně.
2: Takže máme táhlost.
1: Roztékavost síra, tak jako odborně.
2: Děkuji, to zní výborně. Teplota, která je ruku v ruce. Třetí byla zlatavost.
1: Ano.
2: Čtvrtá.
1: Jako pak se totiž k tomu smažáku vážou takový další neodmyslitelný komponenty, že jo?
2: Třeba tatarka.
1: Právě.
2: A tam už být domácí, nemusí, že jo?
1: No a já mám jednoho, hele, ono je jedno, jako jaká je, jde o to množství.
2: To nemůžeš takhle.
1: Jde o to množství, podle mě, zásadně. U tatarky jde o množství prostě. Jako,
2: a že je vždycky málo.
1: Přesně tak, čím víc je, tím líp. Jako. Ona musí na tom talíři zbít, aby ty jsi musel s tím studem, ale neudržíš se, si vzít lžíci a dojíst tý lžíci. To je to, co se musí stát prostě.
2: Jo, takhle.
1: A vzhledem
2: takže
1: k tomu...
2: Takže už na ten prostě gastronomický zážitek

0: nikdy nezapomeneš potom.
1: Ne, totiž... tohle to je jako, toho musí být, fakt tak se pozná fajnšmekr.
0: Rozumím.
1: Třeba náš dobrý kamarád Dan Schubert, zdravíme,
0: moc.
1: Tak ten třeba si objednává tatarky vždycky dvě.
0: Tomu rozumím,
1: jednu
0: to
1: a
0: dojde.
1: Dvě, takže tři.
0: Jo, takhle.
1: Ta jedna je do pácu, protože on ví, že někdo z těch lidí, co si ten smažák nedali, tak mu to začne závidět.
0: No jasně.
1: A začne čorovat.
0: O tom bude mít ty další kapitolu
1: přesně.
0: Potom.
1: To je jako kapitola, kdo si k tomu smažák, jako teď to vidím prostě, že jo. Sedíte u toho stolu a teď
0: nakonec
1: jsou tam ty...
0: si dají prostě, nevím, guláš prostě a pak se na to koukají vlastně.
1: No ale i v té jako skupině těch lidí, co si objednají smažák, jsou pak prostě takový subžánry, jo, takže jsou tam ty true schoolers prostě, co se toho nebojejí a řeknou jako smažák, hranolky, tatarka, je to tady prostě a dvě desítky ještě mějte. A ty jedou znova a je to jako všechno pořád. A pak jsou takový ty zpytovači svědomí, co řeknou, tak já si dám vařený brambory.
0: Jasně.
1: Víš, že to je jako takový to volání potom...
0: Potom kompromisu.
1: No, že se to jako zlepší, že to prostě těch pár bramburků nějak spasí.
0: Nespasí.
1: Takže oni je přinesou, tak oni jsou nespokojení a už to je tady, že jo?
0: Jo.
1: Můžu ti ranclí. Přesně, a ty samozřejmě řekneš můžu.
0: Jasně, jenomže nevíš, že si musíš koupit další hranc.
1: No právě, přesně tak.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je přesně 3:30 ve čtvrtek 10. září a já mám pro vás poslední svůj dnešní kulturní tip, a to na divadlo zítra večer v Brně. Konkrétně v brněnském Hadivadle, kde můžete od 7:30 zítra večer vidět Pana Biedermana a Žháře. Švýcarský dramatik a prozaik Max Frisch napsal tuto hru pod vlivem zážitků z komunistického převratu v Československu, který sledoval na vlastní oči při opakovaných návštěvách Prahy v roce 1948. Nevznikla však hra na jedno použití, ale groteskní nadčasová satyra kritizující buržoázní maloměšťáctví. V titulní roli Pana Biedermana se zítra večer v Brně představí dlouholetý člen hereckého souboru Hadivadla Jiří Miroslav Valůšek. To je Hadivadlo zítra od 7:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína.
1: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Je 14 hodin a 41 minut a na Radio Wave doznívá japonský popík kapela Perfume s trackem Moon. A ještě než se za malou chvilku rozloučíme, tak mám pro vás jednu domácí novinku, kterou má na svědomí Toby, a.k.a. Tobiáš Pulkrábek, teprve 17-letý rapper, který aktuálně vydal debutovou nahrávku Nejlepší přítel. Na tému hostují Loudzwan, Jantrej a nebo Sosreno a do naší rotace z Tobyho debutového EPčka doputovala skladba Pulse.

0: To byly Florbal a Mahr Junior na Radio Wave a tady probíhá střídání stráží. Já už zdravím Martinu Foldinovou.
1: Ahoj.
0: Ahoj, jak to šlape pod zimě za dveřmi.
1: Už klepe na dveře, je to tak.
0: Ale ty jsi taková podzimní holka, takže ty se nezlobíš
1: se
0: určitě.
1: Moc se těším, mám jakoby velkou radost, upřímně si užívám ten postupný pomalý nástup k těm o 10 stupňům chladnějším teplotám, takže já jsem velmi spokojená.
0: Jo, co jsou takové tvoje oblíbené podzimní aktivity?
1: Oblíbené aktivity, mně stačí chodit po venku a nemusím se u toho potit neustále, tak to mám moc ráda, třeba si dám nějakou muziku do uší a prostě jdu po Praze. To mě stačí ke štěstí a k tomu, že mi tepe srdce potom.
0: To je krásné, nějaký třeba oblíbený nápoj k tomu, takové třeba dýňové latte, nebo nejseš tak basic jako já?
1: Promiň, ne, to jako přemýšlím nad tím, když jsem naposledy měla dýňové latte, bude to dost možná třeba 15 let, nebo taková nějaká doba. Já piju kávu jenom černou, bez mléka. No jo. Ale to jako prostě proti gustu.
0: Tradiční žena.
1: Proti gustu.
0: To je úplně v pořádku.
1: I to je v pořádku. Ano, já piju kávu zásadně černou. Je
0: no
1: to tak.
0: A pověz nám, co nás čeká v tomto krásném odpoledním vysílání s Martinou Foldinovou.
1: No doufám, že to bude krásné. Očekávám někdy mezi 3. a 4. odpolední, spíše v té druhé polovině, živou návštěvu, takovou naskok živou návštěvu v našem proskleném studiu. Patrik Nať, náš hudebník, já už říkám náš, ale je to hudebník z formace Berlin Manson, Paťo.
0: Super
1: Paťo
0: kapela.
1: By měl dorazit za mnou na pár minutek, povíme si o připravované nové desce, pustíme si takovou ukázku, teaser na nový single, který vyjde dneska o půlnoci, což je vlastně taková předzvěst té nové desky, takže řeč bude o tom, jak vznikala, jaké témata se na ní objeví a prostě samé důležité informace.
0: To je krásné, navíc docela nezvyklé, takhle v odpoledním vysílání mít takovou návštěvu, tak to si užijte. Čeká vás taky nový hotspot v 16 hodin o seznamování, takže to bude velmi pestré s Martinkou.
1: Taky studovna dneska nová.
0: Wow, no prostě nabitý program. Užijte si to. Papá, loučí se Kája Vladyka.
2: Zveme vás na festival tance a instantní kompozice i Mediatus Biennale 2026. Představí se domácí i zahraniční taneční umělci. Improvizace, taneční vystoupení, workshopy, masterclass a ateliéry pro děti. Vystoupí ikonický Julian Hamilton a program nabídne unikátní taneční kompozici z Brno Contemporary Orchestra. Akce se koná 14. až 20. září v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Radio Wave. Boys. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Rock nebo The Help, teď na vlnách Rádia Wave. To byl hudební start další hodinky vysílání na Waveu. 5 minutek po 15. hodině odpolední, akorát přesně v tento okamžik, čtvrtek 10. září. No a od mikrofonu z našeho proskleného studia už vás zdraví Martina Foldinová. Právě odstartovala má dnešní vysílací směna. Tradičně tady pro vás budu zhruba do dnešní 18. hodiny. No a do té doby společně můžeme zažít mnohé. Třeba už po té 15. nabídnu ukázku, co se týče redakčního obsahu Rádia Wave. Pustíme si ukázku z aktuální epizody našeho podcastu, ve kterém se věnujeme rodičovství, a to sice Houpačky. Tentokrát tedy speciální epizoda zaměřená na dětské nohy, takže pokud s vámi toto téma rezonuje, ukázka už za chviličku na vlnách Rádia Wave. Taky ještě předtím, než odbije dnešní čtvrtá odpolední, nabídnu krátký živý rozhovor v našem proskleném studiu. Dorazí hudebník Peťo Naď a společně rozebereme aktuální tvorbu slovenského tria formace Berlin Manson, kteří si pro vás teď aktuálně připravují novou dlouhohrající desku. V 16 hodin odpoledne pak přesně s úderem té čtvrté nabídnu z Brusu novou epizodu našeho hotspotu a samozřejmě bude spousta dalšího obsahu, včetně toho redakčního, ale my už teď společně zamíříme za další muzikou. V následujících minutkách třeba domácí kapela Prázdniny a hudebnice Margery, taky Kitty Florentine, takže zamíříme do Estonska. No a teď už velmi silná hudební spolupráce, za kterou stojí královna neosoulu Erika Badu a taky hudebník The Alchemist. Právě toto hudební duo spojilo síly, vydali teď společnou dlouhohrající desku a já vám ji vřele doporučuji k poslechu. Breezy bude ukázka právě z ní na vlnách Rádia Wave.

0: Tolik spolupráce, co se týče hudebního světa, domácího pole. Tohle byla formace Prázdniny a taky hudebnice Maržery na společném tracku teď v playlistu Rádia Wave. No ale já jsem vám slibovala, že dnes po 15. odpolední nabídnu ukázku z aktuální epizody podcastu, ve kterém se věnujeme dětem a rodičovství, a to sice z Houpaček. No a Houpačky tentokrát pokračují v rozhovoru s fyzioterapeutkou a pediatričkou Editou Proškovou. Věnovat se budeme prvním dětským botám. Kdy je pořídit, jak by měly vypadat, jak nohu dítěte správně změřit a co si sama odbornice myslí o botách z druhé ruky. To vše můžete mít zodpovězeno při poslechu aktuální epizody našich Houpaček. Můžete je najít buď to na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích. Já vám teď ale pustím tu slíbenou ukázku.
1: Nohy jak někdy rychle teda rostou a my chceme zároveň investovat do těch bot, respektive koupit si dobrý boty je investice, tak se ty boty potom posílají dál v různých jako bazarech a takhle. To se bavím už tím, jak se teď tváříte. No, heleďte, ano, koupila byste si to, ne sobě, ale teda dětem, protože někdy...
2: Tohle je strašně ošemetný téma, popravdě, protože my tady musíme rozhodnout, jestli tomu dítěti dáme něco, co už může být nějakým způsobem poškozený. Pokud bychom brali z druhé ruky klasickou konfekční obuv, tak tam je to za mě rezolutní ne. V každém případě prostě. Ale pokud se jedná vlastně třeba o barefoot boty, kde není uvnitř boty ta konstrukce, ta mřížka taková, která vlastně bývá v těch klasických botách, tak tam to dítě jako nemá úplně co sešlapat. Takže teoreticky...
1: Nebo capáčky asi taky by
2: capáčky
1: sedaly
2: taky.
1: Asi.
2: Jo, takový ty botičky na ty první krůčky, ty jsou většinou fakt skoro nechozený, takže není problém potom je vzít z té druhé ruky. Ale je prostě potřeba sledovat určitý parametry, a to je, jak je sešlapaná podešev, jestli není někde odřená k jedné straně, jestli opatek, když si tu botu postavím ze zadu, tak jestli mi neujíždí někam směrem ven nebo dovnitř.
1: Že jako ošmajdaný.
2: Přesně tak, aby ty boty nebyly sešmajdan. A většina těch bot, která se takhle prodává, tak buď se tam napíše, že jsou na donošení, takže vím, že jsou prostě ve stavu opravdu jenom třeba na ten písek, a nebo že jsou jako nový, že to dítě mělo třeba 14 dní na noze. V takovém případě s tím já úplně nevidím problém, akorát doporučuji koupit si do toho nový stélky, tu výjimatelnou stélku, protože nevíme, co předchozí majitel měl na nohách za plísně a podobně, vystříkat to opravdu nějakým dezinfekčním sprejem, případně jinak vyčistit ty boty. A hlavně já si myslím, že je spousta rodin, kdy oni fakt jako sáhnou po těch druhých botách, těch druhých nošených, protože ty finanční prostředky prostě dneska takový nejsou. Nebo dneska, ono, je to dlouhodobý, že jo? Ale vemte si, že byste měli kupovat třeba dvoje, troje boty za 2 až 3 tisíce. To je prostě strašně moc. Takže chápu, že jsou rodiče, kteří po těch druhých, nebo druhou jakost, řekněme, už jako sáhnou. A já jsem jednu dceři taky koupila takhle z druhé ruky a měla to fakt jenom na ten písek, protože říkám, hele, máš tady jedny hodobožovky, ty prostě máme na normální nošení a když se půjde na hřiště, tak tady máš tohle. Byly to ty stejný, ve stejné velikosti, akorát trošku dodrblí prostě už od toho předchozího majitele, ale jak říkám, hlídali jsme si ty parametry podešev, opatek a jak ta bota celkově vypadá a vyměnili jsme vnitřek.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv. No matter what. No matter what.

0: Ve čtvrtečním odpoledni na Wave si hrajeme Lil Uzi Verta a jeho track Relevant. No a co je dozajista relevantní, tak to je hudební akce Soul Kostel ve Wernerovicích. Pojďme si k ní říct víc.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, je tady další Kulturistán a jak už jsem lehce naznačila, před námi je pozvánka festivalová, protože teď v rámci aktuálně nejbližších dní startem počínaje dnešním dnem 10. zářím se můžete vypravit už na 9. pokračování akce Soul Bonding Trip, která se děje v Soul Kostele, tedy kostele Panny Marie Pomocné ve Wernerovicích. Během tohoto setkání v lesním kostele zazní psychedelický rock, taky black metal, drone, ale třeba i noise, ambient a dark folk. No a kromě hudebních zážitků festival nabídne taky množství kreativních workshopů a přednášek. Když se koukám na jména vystupujících v rámci letošního Soul Kostela, tak tady vidíme jména jako Ben, Corpse Care, Drom, Elbe, taky Jezuska, nebo třeba Olaf Olafsson and Big Band Trip, ale těšit se můžete taky na Svaz, Toma Brauna, Triznu, Urgeist, Vně nebo formaci Void. Je to tedy už 9. ročník tohoto festivalu, tradičně druhý víkend v září, tentokrát tedy mezi 10. a 12. zářím konkrétně. No a abych představila ten koncertní prostor, pokud vůbec neznáte, Soul Kostel je domovem festivalu už od samotného začátku a je s ním vlastně docela nenahraditelně spjat, stejně tak jako zaměření zejména na propojování nejenom polských a českých umělců. Ten kostel jako takový byl dříve vlastně opuštěnou ruinou, která se nachází u Wernerovické studánky na začátku takového hustého lesa, a který v průběhu 90. let postupně opravila parta nadšenců na dneska už docela kultovní koncertní místo. Já se přiznám, že na hudební akci v Soul Kostele jsem nikdy nebyla, ale shodou okolností jsem zrovna letos na jaře šla pěší výlet přímo kolem tohoto kouzelného místa, které jsem měla jenom sama pro sebe, vlastně vůbec nikdo tam fyzicky nebyl přítomný a já jsem si mohla vychutnat docela výrazný genius loci tohoto prostoru a myslím, že s hudebním podkresem a dalšími lidmi to může být ještě o něco kouzelnější. 9. ročník Soul Bonding Trip tohoto festivalu mezi 10. a 12. zářím.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na Rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Už dnes o půlnoci se na všech streamovacích platformách dočkáte nového singlu slovenské postpunkové trojice Berlin Manson. Jmenuje se Radikalizácia mládeže a je předzvěstí jejich nové dlouhohrající desky. Víc už nám teď ale ve studiu prozradí. Návštěva na skok za mnou dorazil jeden ze členů Berlin Manson, Paťo Naď. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Nový single, nová deska, naplánované křty, taky koncertní šňůra, tak mě vlastně vůbec zajímá, kolem Berlin Manson toho teď bude spousta. Jak se cítíš, jak to vnímáš?
1: Víš co, tak to něč vydýchnem na začátok, lebo já jsem si zapamětal vlastně to, co si hovorila, iba to, že jsme postpunková trojica. A my nejsme postpunková kapela. Ale nech se vrátím k tomu, co si zapýtala. Áno, je toho veľa a vydávame zajtra single, ktorý dneska vyjde klip, zajtra vyjde na všetkých streamoch, teda o polnoci už bude na streamoch a je to vlastne single z pripravovaného albumu, názov neprezradím, ale pripravovaný album, ktorý vyjde pod Full Moonom. Full Moon totiž to každý pozná samozrejme a Full Moon dokonca vydávajú aj to, jak se to povede?
0: Aj desky.
1: Aj desky. To je? Record label, ono
0: je
1: to.
0: Ano, je to tak, Full Moon Forum, tak se to jmenuje konkrétně. Tak. A vlastně mě vůbec zajímá, proč jste se rozhodli jít touhle cestou, mít nějaké větší zastoupení.
1: Bylo to velmi sympatické robiť minimálně s lidmi, s kterými jsme vlastně v úzkom nějakom kamarádskom minimálne nejakom vzťahu a je to veľmi podľa mňa prirodzené pre nás pracovať s ľuďmi, ktorí majú aj nejaké že proste je tam taký presah medzi nami a Full Moonom. To, čo sa snažia oni niečo žiť alebo tak a to, čo sa my snažíme nejak povedať. Asi sa možno snažím tomu dostať, že doteraz sme boli pod väčším labelom a sme odtiaľ odišli a to není naša cesta. To není to, čo sa, kde my chceme patriť, ako keby. A toto je vlastne taká komunita.
0: To bylo to slovo, ke kterému som sa teďka chtěla vztáhnout, že vlastne mne z toho, co povídáš, vyskakuje v hlavě slovo komunita.
1: Ano, ano.
0: Tak působí to tak. Pojďme si říct, jak ta nová deska vznikala. Měli jste ten tradiční setup, to tradiční nastavení, ty stojíš za hudbou, Adam píše texty,
1: jo.
0: Ale máte třetího člena téhle formace, Tomáše na bicí, tak mě zajímá, Tomáš prostě hraje jenom na koncertech, anebo dostal třeba i nějaké slovo a prostor?
1: Dostal slovo a prostor, samozřejmě. Vymyslel celý album on.
0: Wow.
1: Tomáš, to málo lidí ví. Ale ano, Tomáš vymyslel celý album a tak.
0: A tak.
1: Takže není to len bubeník, ktorý na koncertoch hrá, ale je to mastermind, tak by som to povedal.
0: Mastermind, tak zní to tak, že teda on stojí za tím nápadem, ale říkala jsem to správně, to rozvržení, že Adam píše texty, ty stojíš za muzikou.
1: Ano. Přesně tak, Adam, ano. Adam je ta logika za všetkým a já jsem ten materiál.
0: Ty jsi ten materiál.
1: Ano, a Tomáš je bubeník.
0: No já vím, že jsi jako v minulých časech nechal slyšet, že už nechceš být spojovaný s kytarou, nebo že na ní nechceš hrát, ale pak si vlastně jedním dechem na druhou stranu zmiňoval, že to bez ní nezvládáš a neumíš, tak mě zajímá, kde se pohybuješ na té škále toho love-hate relationship té škály. No.
1: Víš co, teraz bojujem s tím velmi a teraz jsme spravili vlastně celý album gitarový, takže nevím, to je neviem, ako to nazvať, bojím sa rozmýšľať vôbec nad tým, čo chcem povedať, aby som niečo sprosté nepovedal, ale mám, no hej, mám veľmi ťažké to je s tou gitarou a bojujem s tým, nechcem byť gitarista, nechcel som byť nikdy gitarista, alebo teda chcel som byť, keď som mal 15 rokov, ale odkedy sa uvedomujem ako človek, nechcel, no a proste neviem nič nerobiť a teraz sa to infiltrovalo asi do tohto albumu, že vlastne nakoniec je to úplne gitarový album.
0: No ale zároveň to znamená, že se s tím upsal i k těm asi do nějaké míry živým performance, protože když si desku na kytaru nahrál, tak to znamená, že tohle bude asi tvoje hlavní role potom na pódiu na
1: samozřejmě,
0: všech koncertech.
1: Samozřejmě, to je to vlastně, ono to někde aj tak vzniklo, že ako 4 roky dozadu, alebo keď sme začali robiť, alebo 5 rokov dozadu Marilyn Manson a začali koncertovať hlavne, tak to práve ono to je také vtipné, že ja som vlastne znovu začal hrať na gitaru kvôli tomu, aby som mal čo robiť na stage, lebo proste urobím tú hudbu, ale neviem, co mám pak tam performovať, ale ja neviem, čo mám robiť, takže vlastne rýchlo naspäť ku gitare a začať hrať na gitaru, takže vlastne áno, to je moja rola vlastne, že často ľudia hovoria, že aha, Patrik, to je ten gitarista z Marilyn Manson a niekedy som taký naštvaný na to, že, že to vlastne nie som gitarista Marilyn Manson, ale vlastne som.
0: Ja som ale vlastne si.
1: Áno, takže áno, gitarista Marilyn Manson a to je moja rola vlastne v kapele, byť gitarista a prinášam gitarové riffy do albumov a trackov, takže tak.
0: Tak už jsme zmínili vlastně dvě výrazné linky, které s tou novou deskou vlastně přicházejí do vaší tvorby. Je to teda nejvíc kytarová deska.
1: Ano.
0: Zároveň zmiňuješ, že váš bubeník stojí za její celou ideou, tak to jsou dvě takové velké proměny. Jsou tam ještě nějaké další, co přijdou s tou deskou?
1: Víš co? Textovo jsou úplně někde jinde. Tento album je... Neviem sa k tomu vyjadrovať moc, lebo neviem čítať ani písať, takže Adam by sa k tomu vedel vyjadriť, ale on mi hovoril mi niečo také, že to niekde úplne o niečom inom, ako doteraz sme skladali tie pesničky, mali tematiky nejaké, ktoré my sme sa zaoberali a venovali a tento album je niečo iné.
0: Je to konceptuální deska, nebo má to nějaké jednotné téma, nebo...
1: Je to obdobie, ktoré vždy vlastne my nerobíme album nejak konceptuálne moc, akože sú tam nejaké referencie, alebo neviem čo, že snažíme sa niečo nejak nad tým dúmať, ale nie je to úplne, je to vždy také obdobie, ktoré sa snažíme podľa mňa zachytiť a je to naše obdobie, je to vlastne aj ten album rozpráva o tom, čo sa dialo za vlastne poslednú dobu. A čo sa s nami deje vlastne nejak. A... Takže... Neviem.
0: No Adam se v tomhle kontextu nechal slyšet, že pro něj je vlastně zajímavá ta rovina, že je to první album, které jste nahrávali v momentě, kdy jste byli všichni natrvalo usazení v Česku, v Praze. A že tím je vlastně i sama o sobě ta deska specifická. Tak mě zajímá, jak to vnímáš ty, jestli ti taky ten pražský kontext přijde tak zásadní.
1: Nie, vôbec.
0: Vôbec?
1: Vôbec. Klamal a... Je to pravda vôbec. A tak chápem, že niečo chcel, musel povedať asi. Ale si myslím, že áno, je to prvá deska, ktorú sme robili, takže žijeme všetci v Prahe. Ale nemyslím, že to nejak bolo v niečom zásadné. Dokonca keď sme bývali od seba, lepšie sme pracovali ako teraz, keď bývame pri sebe, takže...
0: Väčší morálka.
1: Takže vlastne počkaj, áno, je to zásadné v tom, že horšie sa nám robia treky, alebo tak.
0: No vidíš, tak prišli sme na další dôležitou rovinu
1: u vzniku. Ale človek tak čaká od toho, že áno, super, sme blízko k sebe a že pôjde to teraz úplne samo od seba, vieš, ale práve tie polená, alebo neviem, to tam... To je akože hor sa tam vyskytuje o mnoho častejšie a sa potkávame. No to je jedno, chcel som povedať jedno slovo, ale po česky to znie inak. To je jedno, môžeme ísť ďalej.
0: Vydání té desky doprovodí taky nějaké křty koncertní, ano, budete mít celou šňůru koncertů. Můžeme třeba prozradit aspoň to, kdy proběhnou ty křty konkrétně a kde?
1: Akože nebudú to křty úplne, lebo nie sme úplne fanúštici toho, ale budú to koncerty, kedy vlastne odprezentujeme vlastne ten album a zahráme ho. Takže to bude 22. v Bratislave, to bude náš prvý koncert vlastne a začiatok...
0: Října.
1: Októbra.
0: Rína.
1: Rína. 22. rína bude štart našeho turné. A potom budeme hrať 23. deň na to v Brne a vo Flede mám hovoriť aj kde? Kde to bude?
0: Pokud asi... tě to vyskočí v hlavě, tak...
1: Mám to vyskočené.
0: No tak, můžeš.
1: A v Bratislave budeme hrať koncert, ktorý bude špeciálny, lebo budeme hrať v takej venue, kde není to úplne bežné na naše pomery hrať. Takže to bude také, sa to volá, že Stars Auditorium a je to vlastne také, také festivalové šapito. Kde vlastne...
0: A venku nebo vevnitř?
1: Vo vnútri práve. To je cirkus, stan a veľká kapacita a neviem, ideme skúsiť proste robiť niečo, niečo iné. A tak, Brne, potom 23. rína Brne zahráme koncert vo Flede a potom 29. alebo 30. je Fountains DC, ale nechci mi robiť reklamu.
0: To je v pořádku, my Fountains DC máme rádi na Radio Wave a hrajeme je, takže to je v pořádku.
1: No, my tiež máme radi, pôjdem na koncert, ale nech ľudia dojdú na náš koncert, lebo deň od seba sú tie koncerty. Takže potom budeme hrať v Arche. Archa Plus.
0: Takže veľké koncerty a pak 100% a sledovať sociální sítě.
1: Samozrejme. A to sú akože tie najväčšie, alebo tie, ale nechcem im dávať taký fokus, lebo neznamenajú, že sú najdôležitejšie tie koncerty, lebo aj samozrejme nejakých 15 koncertov tam bude počas toho túr a pôjdeme do Lučenca, môjho rodného mesta.
0: Takže splnený sen.
1: Práve, mega. A veľmi sa na to teším, lebo vždy som chcel hrať v Lučenci koncert. A teraz už pomaly mám 25 rokov a chcem už zahrať doma a môžem zahrať doma po 35 rokoch, čo som na tom svete, môžem zahrať konečne doma v Lučenci. Takže to sa snažím povedať, že sú ďalšie koncerty, ktoré sú dôležité a takisto zahráme v Prešove, takisto zahráme v Košice, takisto zahráme v Trenčíne, v Žiline, v Prievidzi prvýkrát, proste sú takže tak.
0: Takže tak. No a my si dneska pustíme ukázku, takový edit vaší nové skladby, jak už jsem zmiňovala, Radikalizácia mládeže, už za malinkatý okamžik. Paťo, naď na skok ve studiu Rádia Wave, když už je teď taky pražský. Moc ti děkuju za návštěvu, měj se hezky, pa.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: playlistu Rádia Wave kytarovka Wet Leg s trackem Angelica, ale právě protože před malým okamžikem odbyla čtvrteční 16. hodina odpolední, tak stejně jako každý čtvrtek už pro vás teď máme z Brusu novou epizodu našeho podcastu Hotspot. No a aktuálním tématem jsou offline akce pro singles v podobě speed datingu, běžeckých klubů nebo kvízových večerů, které nabízejí přirozenější alternativu k seznamovacím aplikacím. V mnohé se jim přitom podobají. Před námi je z Brusu nový hotspot.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Během posledních let vidíme opravdu jako nárůst různých jako organizovaných akcí, ať už je to speed dating, běžecký kluby, akce pro singles. Ono je to ohledání nějaký jako harmonie mezi tím, aby se tam ty lidi seznamovali a zároveň, aby tam nějakým způsobem vydrželi. Být single je pořád stigmatizovaný a je to vnímaný jako horší vztahová situace.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
0: Ahoj.
4: Ahojky.
0: Já jsem Sarah Abulkasim.
4: A já Barbora Součková.
0: A společně vás vítáme u dalšího dílu Hotspotu, pořadu o trendech a fenoménech ze sociálních sítí.
4: Sary, dnešní epizodu jsi připravila ty, takže já jsem moc zvědavá, na co se můžeme těšit.
0: No, já jsem si tentokrát vybrala téma offline seznamovacích akcí pro nezadaný, kterých okolo sebe poslední dobou registruju obrovské množství. Speed dating, běžecký klub pro singles, kvízový večer, nevím jak ty, ale já toho mám plný sítě.
4: Taky se mi to tam ukazuje hodně.
0: No a velká část z nich se vymezuje vůči seznamovacím aplikacím, ale přitom fungují na hodně podobný mechanismu nebo principu. Je tam předvybraná skupina lidí, věkový kategorie, u některých z nich fakt drahý vstupný a hlavně většina stojí na tom samém, že tvůj vztahový status je něco, co se dá zpeněžit.
4: No, jsem vlastně hrozně ráda, že jsi z tohle téma vybrala, protože si myslím, že je brutálně aktuální a vlastně hrozně dobře, jak tady vlastně popisuješ, se na tom dá ukazovat, jak i to, být single, se dá vlastně jako velmi dobře zpeněžit. A jako jo, určitě je to jako docela dobrý v úvozovkách biznis, protože když někoho nepotkáš, tak prostě musíš přijít znova, protože si říkáš jako co kdyby náhodou. A ten obchod s tou důvěrou tam jako určitě existuje, ale jako ráda bych možná věřila to, že jde organizátorům a organizátorkám o to, aby se tam člověk seznámil, ale jakoby přijde mi, že hlavní motivací tohle asi úplně nebude.
0: No právě. A zároveň je nutný podotknout, že ne všechny jsou spoplatněny. Existují samozřejmě i platformy, které organizují různý komunitní eventy pro mladí lidi a nevybírají žádný vstupný. To je mi třeba hodně sympatický a vlastně poměrně logická reakce na to, že prostorů, kam se dá jen tak zajít a někoho potkat, ubývá. Každopádně mě bude zajímat hlavně i to, co je zatím, jestli jsme se někam jako společnost posunuli v rámci vnímání nezadaných, nebo jestli to pořád vnímáme především jako stav, kterého se musíme co nejdřív zbavit.
4: Jo, tak na to se moc těším, protože obecně mi vlastně i přijde, že se hodně mluví o nějaký jako krizi seznamování, krizi randění a vlastně tyhle, řekněme, offline aktivity můžou vypadat na první pohled jako něco, co nás možná z nějaký tý smyčky všech seznamovacích apek může dostat, ale vlastně jako sama nevím, jestli k tomu tu důvěru úplně mám, takže se na to fakt vlastně moc těším, ale ještě předtím nesmíme zapomenout na naší oblíbenou rubriku Hot or Not.
1: Hot or not.
0: Tak jo, Baru, co bylo za uplynulý týden tvoje hot?
4: Já si se svým hot už teďko přijdu trošku otravná, protože o tom mluvím podle mě furt a zároveň teda začíná období, kdy o tom začnu mluvit úplně furt. Protože já jsem sobě nějak asi už jako mentálně uzavřela léto a tím pádem zahajuju sezónu podzimno-zimní rukodělnosti. Mm-hmm. A začínám teda opět jako každý rok touto dobou plést.
0: Je, já jsem čekala, kdy to přijde. Máme to tady.
4: Hele, letos to podle mě přichází na mě nějak jako extra brzo. Podle mě minulý rok jsem začínala někde jako v říjnu. říjnu, na konci října možná i, ale letos mě to chytlo teda už teď na přelomu srpna září. A já mám totiž jako obecně během jara a léta, jak je to horko, strašný odpor na tu vlnu sahat, jak je prostě chlupatá, nevím, nemám to prostě úplně ráda, ten materiál v teple v rukách. Ale jakmile se maličko ochladí, tak ve mně prostě zažehne plamen a prostě nemůžu jinak. Takže jsem si už ve svém oblíbeném obchůdku z Beskyt objednala vlnu a už mám rozpletený nový svetr. Bohužel mě to taky nutí samozřejmě hodně prokrastinovat a místo věcí třeba do školy, kterých teď mám teda strašně moc a úplně mi urgentně hořej, tak prostě jakoby si najdu spíš ten čas na to vyrábět si svetr, no tak to nedovedu úplně ovládnout.
5: Hele, jako člověk si musí dělat čas i na tyhle věci, aby vypnul hlavu, aby byl připravený přesně nastoupit do té školy připraven a s vyčištěnou hlavou, to no, si říkám já vždycky.
4: Když já mám podle mě jakoby tu hlavu už moc vypnutou, víš.
5: Každopádně ještě, aby posluchačům a posluchačkám bylo jasný, jak moc Bára plete, tak já mám na zimním období hodně ráda to, že třeba každý měsíc chodí s nějakým jiným svým upleteným svetrem nebo vestou, nebo třeba náš dramaturg Tomáš Pacovský od ní má krásnou vestičku, takže já se nemůžu dočkat. Myslím si, že to zazní i v mým hod, to, co bude mít Bára upletený za tuto zimu.
4: No jsem zvědavá, kolik projektů letos nastartuju. Nejlepší na tom celém je to, že samozřejmě prostě nevyrábím jenom pro sebe, protože by mě to ani nepřišlo úplně smysluplný si tvořit věci, které vlastně nejsem schopná vynosit. Takže tam mám nějaký svůj limit samozřejmě nastavený. Ale skvělý na tom je, že takhle můžu obplítat vlnou moje kamarády, kamarádky nebo kolegy, kolegyně. No každopádně, Sáry, ty jsi taky velká pletařka.
5: No jako velká pletařka. Já jsem minulou zimu zkoušela svoje první tričko, nevydařilo se to, tak to zkusím letos znovu.
4: To je pravda, když já jsem vlastně radila, tam radila ano, nějaký jako ano, stehy a jak to
5: nepodařilo
4: dělat,
5: se úplně, dobře, no. Dobře. Takže já mám doma podle mě tak 8 párů rukavic a 8 takových jako balaklav a dělám pořád dokola to samý, protože mě to extrémně uklidňuje, ale nic jiného neumím, takže myslím, že letos bych to mohla konečně nějak prolomit.
4: No já doufám, že jo, když tak Sáry samozřejmě ví, že poradna moje je vždycky k dispozici.
5: No já s tím počítám a budu určitě využívat.
4: No každopádně, Sáry, co je tvoje hot?
5: No já jich mám víc, ale jako první obrovský hot je to, že rostou houby.
4: Yeah.
5: A tím pádem já jsem okamžitě startovala na houby.cz a koukla jsem se na to, jestli teda už rostou. Nějaký pán tam psal, že našel strašně moc klousků, strašně moc bedel a strašně moc hřibů, takže jsme okamžitě vyjeli, vyrazili jsme někam směr Brdy.
4: No a teda otázka, rostou?
5: Rostou, yeah. Ano, rostou. Chvíli, byli jsme tam podle mě třeba hodinu a půl ze začátku, kdy jsme nemohli najít nic, ale na houbaření je právě podle mě úplně nejkrásnější to, že i kdyby člověk nic nenašel, tak stále má procházku lesem, kde si pročistí hlavu. Mm-hmm. No ale každopádně rostly, takže jsme si nazbírali 2 plný košíky a pak jsme celý víkend vařili, měli jsme houbový hody.
4: Takže zní skvěle.
5: Takže moc doporučuji kouknout se na houby, najít si lokaci, kde rostou a prostě se tam jít podívat, udělat si něco dobrýho a nebo si jenom pročistit hlavu.
4: Já teda se přiznám, že tuhle tu stránku nebo aplikaci neznám, ale teda miluju, jak i věc offline aktivita, jako je houbaření, má tuhle tu svoji online verzi nebo stopu, jak to nazvat.
5: Ale je to hrozně takový jako čistý místo na internetu. Ty lidi si tam fotí ty plný košíky hub a píšou, kde to našli, dílí se tam různý lokace, kde teda najít nejvíc bedel, blablabla, jaký recepty
4: takže
5: si uvařit.
4: Takže to je jako sociální síť, houbařská.
5: No vlastně jo, houbařská sociální síť, která je poměrně taková. Samozřejmě se tam najdou lidi, kteří tam píšou věci, které nejsou úplně ideální, ale většinou jsou tam lidi, kteří jsou zapálení do houbaření.
4: To zní skvěle.
5: Takže to moc doporučuju, to je první hot. A druhý hot je 6-dílný seriál Filter, který vyšel teď nedávno na její vysílání a já už jsem samozřejmě zvládla binge-watching, takže jsem ho celý viděla.
4: Já včera tak právě, když jsem si plazla ten svetr.
5: No, ideální, takže to můžete to přesně zkombinovat s touhle krásnou aktivitou, kterou vám doporučuji. vybičovala Bára. No a je to teda seriál o objevování vlastní identity, jsou tam první lásky, ale jsou tam třeba i důležitá témata, jako jsou pohlavně přenosná onemocnění, a přijde mi, že je to strašně důležitý, kvalitně zpracovaný. Antonio Šoposky v hlavní roli to hraje výborně. V roli jeho babičky je moje milovaná herečka Simona Peková, kterou můžete znát z mimochodem taky skvělýho filmu Přišla v noci. A další a poslední hot je soundtrack, který k tomuhle seriálu vyšel, který má na svém kontě producent Šimon Holý, se kterým jsme měli debatu na LFŠ, kterou už si můžete poslechnout na webu Radia Wave nebo v podcastových aplikacích. A má tam úplně skvělý tracky, třeba s raperem Ankym, track Tak se přiznej, nebo se zpěvačkou Terou Pull Me Closer, takže ty si teď jedu non-stop. Pull Me Closer.

0: na tom přijde ještě jako strašně super, tak jsou ty dialogy, které já jsem u nich snad poprvé jako nekringovala úplně.
1: Jo, taky mi přišlo, že vlastně to bylo fakt mladiství.
0: Bylo hrozně přirozený.
1: Jako samozřejmost, takový. Ale není. Takže mně to přišlo fakt povedený. Taky jako nemůžu asi úplně vyloženě říct, že bych z toho byla odvařena, ale přijde mi to jako extrémně důležitý seriál, který by se přesně měl objevit na e-vysílání, aby si ho mohl pustit každý, aby si ho mohla pustit babička, mamka, taťka, kdokoliv.
0: Mm-hmm. Souhlasím s tím a jako já si říkám, že možná to je jenom proto, že nejsem třeba úplně taková cílovka. Mám obecně asi radši trošku jiný filmy nebo seriály, ale vlastně mi to vůbec nevadí. Jako taky bych to určitě doporučila, protože to je fakt fajn. No Sáry, a co Not? Protože já úplně Not asi nemám za ten poslední týden, což je podle
1: mě
0: docela
1: ideální.
0: Takový pozitivní.
1: Mm-hmm, to je krásný. Moje Not je... Opět se budu odrážet od hub a od toho, že jsme o víkendu vařili teda ty naše houbové hody.
0: Doufám, že jste si neuvařili něco z nějakých nédlech nebo jedovatých.
1: Ne, to se nestalo, naštěstí ne. Nepumpovali mi žaludek ani nic jiného. Každopádně jsme si k přípravě těch jídel pustili dokument Naše planeta, Our Planet, jako takovej feel good a musím říct, že jsem z toho byla hrozně smutná, protože ten Attenborough, který je prostě skvělej, úžasný, vypráví něco o úplně skvělém živočišném druhu, ty se rozplýváš a pak tam prostě zandá nějaký fakt o tom, že za posledních 10 let jich 70% vyhynulo kvůli lovu. Máš tam záběr na nádherně barevný korály a pak je tam prostřih na to, jak jsou úplně vybělený a vyhynulý kvůli globálnímu oteplování. A ježišmarja, já jsem strašně ráda, že tam tyhle informace jsou, nechtěla bych to jinak, ale... No, ty je prostě tahle smutná realita, no.
0: S tímhletím teda hrozně soucítím. Já vlastně nevím, jestli už jsem to tady na sebe prozrazovala, ale já ty dokumenty Netflixovský o zvířatech sjíždím teda hodně. A ve velký většině vlastně tohle na tom pozadí vlastně tak nějak jako latentně je, že ta krajina celkově je prostě lidskou činností brutálně sužovaná. Jako přesně jak tady popisuješ, prostě záběr na nějaký deštný prales a okolo tam prostě vidí, jak se kácí proto, aby tam mohla vzniknout nějaká jako nová plantáž a vlastně jako to, jak to ubírá životní prostor těm živočišným druhům, jak kvůli tomu vymírají, nebo přesně kvůli nějakému lovu je zvířat, který byly běžně rozšířený, strašně malinko a to je teda hodně smutný. No. Každopádně, Sáry, já už se teďko s tebou rozloučím, takže ahoj.
1: Tak ahoj, Baru, moc děkuju. A my už se společně přesouváme k rozhovoru se socioložkou a psychoterapeutkou Markétou Šetinovou. Dobrý den, moc krát díky, že jste si udělala čas.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak se vlastně za posledních 5 až 10 let proměnil vztah lidí k seznamovacím aplikacím?
2: Výrazně. Neřekla bych, že někdy seznamky byly nějaký jako hit a že lidi milovali seznamování přes online seznamky, ale rozhodně vidíme za poslední roky celosvětově i já třeba nějak jako v kontaktu se single, se kterýma pracuju, takže lidi jsou ze seznamek frustrovaní, že ty seznamky jim nefungují jako dřív nebo jako by čekali a zároveň vidíme nějaký jako odliv uživatelů, že lidi se přes online seznamky už tolik neseznamují a spíš hledají nějaké alternativy.
1: Takže je to vyloženě odliv z těch aplikací nebo je to třeba jenom přesun mezi těmi konkurencemi, konkurenty?
2: Ono to vypadá, že klesají čísla všem jako velkým mainstreamovým seznamkám, které třeba patří do toho jako Match Group, což je taková jako největší firma, která združuje různé seznamky, kde je právě třeba Tinder a Bumble, to jsou i v Česku takové jako větší seznamky, tak tam vidíme odliv uživatelů. Co jsme viděli jako nějaký nárůst uživatelů, tak jsou seznamky, které jsou zaměřené na jako nějaké menší podskupiny, třeba velmi jako rostla v jednu chvíli seznamka Feel, což je seznamka pro zvídavé, pro lidi, kteří nějak zkoumají svoji sexualitu a takové jako alternativní vztahy, alternativní sexualitu. A zároveň jsme viděli popularitu nějakých seznamek, které kombinovaly online seznámení s rychlým offline propojením. Třeba v Anglii byla seznamka Thursday, která nás propojila online a pak vlastně každý čtvrtek tam bylo jako, taková jako nutnost se potkat. Pak je seznamka Breeze, která vlastně propojuje lidi online, ale nedovoluje jim psát, musí se jako vlastně hned potkat. A to jsou seznamky, které rostly, na druhou stranu samozřejmě rostly jako z menších čísel než Tinder. A celkově pořád platí, že jako online seznamování je jako důležitý kanál,

0: v rámci kterého se lidi seznamují. Když se podíváme na to, jak různé způsoby seznámení se jako pohybují nebo rostou, tak online seznámení pořád vlastně jako v minulosti narůstalo a asi v těch celkových datech možná bude pořád růst. Ale vidíme, že se něco děje, jo? Že prostě lidi ty seznamky už nemají tak rádi nebo nejdou na ně tak často jako v minulosti.
1: A když se teď vlastně přesuneme k těm offline akcím nebo příležitostem, umíme si vlastně ještě vytvářet ty příležitosti, kde potkávat nové lidi, kde se seznamovat s potenciálním partnerem nebo partnerkou?
0: Tak ona celá naše společnost se za poslední jako dekády trochu proměnila v tom, že ubývá těch míst, kde my spontánně potkáváme nové lidi. Prostě, že náš život se do velké části přesunul nějak jako online nebo se individualizoval. Jasný příklad je práce, další příklad může být třeba nakupování, ale jsou to i takové věci, že lidi méně chodí do restaurací, víc si objednávají domů, méně se chodí do baru, více zůstává zase večer doma, nechodíme třeba tolik do kina. Takže tyhle změny sebou nesou i to, že se méně často vyskytuje v nějakých prostorech, kde je možnost potkat někoho nového. Takže ano, v něčem jsme ztratili ty příležitosti a možná ruku v ruce s tím i dovednosti, ale zároveň během posledních let vidíme opravdu jako nárůst různých jako organizovaných akcí, které tohle do nějaké míry suplují. Ať už je to speed dating, nebo právě, jak jste krásně zmínila, nějaký jako běžecký kluby, nebo akce pro singles, nebo komunitní akce.
1: Registrujete třeba v poslední době úbytek obecně třetích míst, kde se potkávat?
0: O tom se mluví dlouhodobě, že právě to prostředí, kde jsme potkávali lidi opakovaně, ale nemuseli jsme se domlouvat, ať už je to, že jdeme ven za barák, nebo jdeme do hospody, každou středu se potkáme v hospodě, nebo konec konců to může právě i v práci, kuchyňka nebo jídelna, tak toho je méně a méně a každý to setkání vyžaduje práci, vyžaduje to, že my někomu napíšeme, domluvíme se a jsme tam na konkrétní čas. A to samozřejmě jako do těch vztahů přináší právě tu extra energie, kterou tomu musíme v tom jako busy životě dát. Takže ano, úbytek jako třetích míst je jako zmapovaný v západních zemích, včetně Česka, a vidíme, že to má dopad jako nejenom na romantické vztahy, na seznamování, ale třeba i na přátelství nebo právě na život nějaký jako komunitě. Hotspot.
1: Aplikace, seznamovací aplikace bývají poměrně často kritizované za to, že vydělávají na vašem neúspěchu. Dokud si nenajdete partnera nebo partnerku, tak tam budete setrvávat a třeba platit za nějaké členství. Říkám si, jestli offline kluby na seznamování nejsou takovou obdobou, že fungují na stejném mechanismu i přesto, že slibují nějakou pomalejší, lepší alternativu těmhle aplikacím.
0: Ano, určitě. Je to něco, čeho si teda jako všichni organizátoři nebo i ty seznamky jako jsou vědomí a nějakým způsobem se v tom snaží najít balanc, jo. Že ano, je cílem udržet tam toho uživatele co nejdéle. Na druhou stranu zase lidi nejsou úplně blbí a když to fungovat nebude, tak tu službu využívat nebudou. Takže ono je to ohledání nějaký jako harmonie mezi tím, aby se tam ty lidi seznamovali a zároveň, aby tam nějakým způsobem vydrželi. Seznamky to řeší tak, že často rozšiřují ten záběr na typy vztahu, jo? Třeba Grindr, tak protože v gay komunitě je hodně častý, že lidi jsou konsenzuálně nemonogamní, tak to mají i jako zaměření hodně na jako nějaký sexuální seznamování. Bumble třeba rozšířil tu svoji seznamku nejenom na romantický seznámení, ale i na přátelství a dokonce na biznis. Takže tam snaží ty uživatele, i který se seznámí, tak tam udržet za jiným účelem. A myslím, že ty seznamovací akce to do nějaký míry dělají taky. Já třeba vím v Praze, že třeba Patálie tak dělají seznamování, který je zaměřený jako na přátelství, jako pojďme si najít jako kamarády, kamarádky. No a myslím si, že ale nevím, jako jestli moc nefandím těm organizátorům nebo seznamkám, ale já myslím, že jako většina z nich chce mít ty úspěšné reference, protože to je to, o čem ty lidi pak hodně mluví a prostě je to velmi silný doporučení. Já jsem se seznámila na Tinderu, Bumbleu, na tady té akci, poznala jsem tam super člověka, jdi tam taky, tak jako to bych řekla, že je opravdu v uvozovkách jako reklama nebo reference, která funguje, která je hodně silná.
1: Já musím říct, že mě jsou taky hrozně sympatický vlastně tyhle offline akce, kam se zvou lidi za účelem seznámit se, ať už najít tam kamarádku nebo přítele, cokoliv, prostě se, si tam najít nějakou jako novou komunitu, ale zároveň musím říct, že trošičku bojuju s tím, že přesně ta cena se kolikrát vyšplhá hrozně vysoko a mám občas pocit, že třeba ti lidé, kteří tam chodí, si tolik neuvědomují to, že je to z velké části i business.
0: Je to business a je to i business jako v, možná v rostoucím segmentu trhu, jo? Tak to bude přitahovat jako lidi, kteří mají nějakého podnikatelského ducha. Za mě jako spousta věcí, který je business, tak pořád může dobře fungovat, jenom je asi dobrý mít v hlavě to, co já si z toho beru jako tu hodnotu. Což asi jako jasně může být OK, poznala jsem tam někoho, teda s kým založím rodinu, tak to je samozřejmě jako skvělá hodnota, za to bych já zaplatila spoustu peněz a věřím, že spousta lidí taky, ale to se děje prostě spíš méně a jak tam jít, aby to pro mě mělo hodnotu, když se tohle nestane. A teď já třeba se spousta svýma klientama, který chodí na tyhle akce, tak jako přemýšlíme o tom, co si z toho právě vzít dalšího. Může to být něco seberozvojového, jo? Že já jdu právě, jdu mimo tu svoji komfortní zónu, si zažiju nějakou sociální situaci, která je trochu náročná, trošku mrknu, jak působím na ostatní. Když třeba ty meče nedostanu, tak pak můžu přemýšlet o tom, co třeba příště budu dělat jinak, abych těch mečů třeba získala víc. Můžu se naučit na tom zvládat odmítnutí. Můžu tam právě najít jako lidi, se kterýma nebudu mít vážný vztah, ale nějakým způsobem zůstanou v mém životě třeba jako kamarádi, nebo tam může vzniknout nějaká parta. Takže takhle bych jako o tom přemýšlela, abych já si z toho vzala tu svoji hodnotu, když to třeba nebude ten partnerský vztah.
1: Hotspot. Ve vašem výzkumu z roku 2024 jste psala, že do poloviny minulého století bylo seznámení přes rodinu nejčastějším způsobem, jak si lidé nacházeli partnera nebo partnerku, pak to nahradili kamarádi, kamarádky, pak internet. V tomhle případě jsou to vlastně placení organizátoři. Já si říkám, co mají všichni ti prostředníci společného a čím se třeba liší.
0: To je, myslím, super otázka. Tak prostředníci nám to seznámení zlehčují tím, že filtrují lidi. Takže ať už je to rodina, historicky, nebo škola, nebo kamarádská parta, nebo konec konců teda i organizátoři akcí, tak většinou vybírá nějakou jako socioekonomickou skupinu, která je podobná nám. Jo, tak na vysoké škole budou vysokoškoláci, často třeba podobného zájmu. Naši kamarádi, tak my se kamarádíme s podobnýma lidma, takže zase jejich kamarádi docela nějaká pravděpodobnost, že si s nima budeme rozumět. Organizátoři tady těch akcí, tak jako na Running Club, asi budou lidi, kteří rádi běhají nebo jsou aspoň nějaké, aspoň mají tenisky. A právě třeba na tom internetu, tak to filtrování do velké míry chybí, nebo ta pomoc těch prostředníků chybí a je to na nás. A to vlastně je velká jako těžkost toho online seznámení, protože my to filtrování musíme dělat sami. Máme tady teď jako tisíce profilů, ale nic moc o nich nevíme a tak se v tom nějak jako prohrabáváme a nevíme moc, čeho se chytnout. A to je trošku jako postavit se na Václavák a teď ty lidi, co tam prochází, tak jako je tohle můj budoucí manžel, není to můj budoucí manžel. Je ta pravděpodobnost, že tam vlastně potkáme někoho, s kým si budeme rozumět, je malá.
1: Mě třeba hrozně překvapilo, když jsem si projížděla formulář k nějaké offline seznamovací akci a v tom formuláři bylo jako povinné políčko profil na LinkedIn nebo na Instagram. Jak se na tuhle podmínku koukáte? Je to právě něco, co je u toho potřeba kvůli té filtraci, o které jsme se teď bavili?
0: No za mě to spíš odpovídá nějakému trendu, že se online a offline propojují. Že i jako spousta nových apek, které vznikají na online seznamování, tak vlastně je tak jako hybrid. že je tam nějaká rovina toho online seznámení a pak právě to offline, jak jste říkala, ten Tinder offline akce. A myslím, že do nějaký míry tohle to dělají ty organizátoři těch offline akcí, jo, jako potkáváme se offline, ale informace si sbíráme online, chceme vidět vaši prezenci online, chceme, pak vás propojíme online, že jo, pak vlastně ten matching třeba bude tak, že si vyměníme, já nevím, WhatsApp nebo třeba na nějaký sociální síti Instagram. A to, že to jako ty organizátoři chtějí, tak za mě je asi nějakou ambicí právě jako filtrovat ty lidi a získat do té skupiny lidi, kteří budou nějakým způsobem podobní a kde tušej nějakou možnost toho romantického potenciálu. Je prostě jako pravdou, je to psychologii potvrzený jako mnoha studiemi, že v seznamování funguje podobnost. Takže na to bych řekla, spousta těch organizátorů bude mířit.
1: Nějakým filtračním prostředkem může být i cena těch vstupenek. Některé se mohou vyšplhat třeba i na 800 korun, což je poměrně vysoká částka. Jací lidé vlastně automaticky vypadávají?
0: Určitě je to nějaká jako socioekonomická filtrace v tom slova smyslu, že tam budou více zastoupení lidé, kteří mají vyšší příjmy, kteří mají vyšší vzdělání, kteří i třeba budou nějakým způsobem jako extrovertnější nebo bude za ně jednodušší vystupovat jako z komfortní zóny, protože nemyslím si, že jako cena je jedinou bariérou, ono jako určitou bariérou je i že ta lokalita, kde se ta akce koná, protože když se bavíme o organizovaných seznamovacích akcích, bavíme se hlavně o velkých městech a zároveň je to jako náročný na nějakou takovouhle akci sám nebo sama jít, protože nikoho tam neznám, budou tam zřejmě takové situace, ve kterých se nebudu cítit úplně OK, jdu trošku jako z kůží na trh, do nějaký míry to je i stigmatizovaný, takže není to jednoduchý.
1: A když se podíváme na ty lidi, kteří na takové akce chodí, z jakého důvodu tam vlastně chodí? Protože já věřím tomu, že najít si partnera nebo partnerku nemusí být třeba jediným důvodem.
0: Určitě nebude, stejně jako na seznamkách. To není tak, že všichni uživatelé se tam chtějí jako seznámit se k manželství. Myslím si, že do nějaký míry se to bude zrcadlit, byť i kvůli tý jako finanční náročnosti, tak bych řekla, že tam bude třeba víc lidí, kteří hledají vážný vztah, ale samozřejmě budou tam lidi, kteří budou otevřený třeba nezávazným vztahům nebo přátelstvím, nebo někdo pro někoho taky může být jako fajn zkušenost, jo, že si to chce tak jako zažít, takže ty motivace můžou být různý a zároveň ono jít na takovouhle akci neznamená seznámit se. Tam samozřejmě velká část těch lidí odejde bez nějakého meče, protože se jim nikdo nelíbí, anebo protože nikdo nereaguje na ně. Hotspot.
1: Kolem seznamování dnes existuje celý žánr obsahu, ať už nějaký dating coaches, attachment styly, typy na první rande, výklady toho, co znamená, že někdo třeba neodepsal do 2 hodin. Říkám si, kolik z toho, co momentálně mladí lidé vědí o vztazích nebo o seznamování, mají dnes ze svých feedů.
0: Tak já jsem součástí toho jako obsahu, že, který na sociální síti nebo obecně na internetu máte pravdu v tom, že jako narůstá nebo jeho hodně. Mně v něčem přijde super, protože může být nějakým impulzem k přemýšlení nebo objevení jako nějakých témat, různých perspektiv na svoji situaci nebo na svůj život. Případně i to, že díky tomu online světu můžu být v kontaktu s nějakýma třeba alternativnějšíma nebo rozmanitějšíma přístupama ke vztahům a k sexualitě. Na druhou stranu, sociální sítě jsou jako zkratkovitý. Každý výzkum nebo každá psychologická teorie nebo každý názor tak je jako velmi jako redukovaný a ve vztazích nic neplatí univerzálně. Nikdo nezná jako nějaký návod na náš život, takže jako je k tomu potřeba přistupovat kriticky. A zároveň je tam jako obrovská rozmanitost v rámci toho, kdo se k tomu vyjadřuje, co nám teda říkají, že je správně a vznikají i jako pocity prostě zahlcení nebo já vlastně nevím, jako co si z toho mám vybrat, jo? Co teda je to moje.
1: Zároveň jsem si všimla na sociálních sítích v poslední době trendu, kde lidé rozhodují o tom, co je bare minimum a co je princess treatment. Mm-hmm. A vlastně docela často jsou v tom seznamu věci, na které prostě potřebujete peníze. Jsou to třeba kytky, večeře, výlety, kde lidé tedy říkají, že je to bare minimum. Kde je vlastně hranice mezi nějakým zdravým nárokem a laťkou, na kterou nikdo z mého okolí nedosáhne?
0: Tak nároky v seznamování jsou obrovský téma a myslím, že každý single člověk slyšel, že má moc vysoký nároky. A myslím, že je dobrý nároky mít vysoký, protože přece jenom pro většinu z nás to bude náš nejbližší vztah. Na druhou stranu je jako dobrý, je fakt jako kriticky přezkoumávat a zaměřit se na to, jestli ty moje nároky skutečně souvisí jakoby s kvalitou toho vztahu. Podívat se teda, jestli můj nárok, já nevím, chci, aby byl vysoký, nebo chci, aby mi nosil květiny. Tak jako co je zatím, jakou potřebu to má naplňovat? A možná dostat se těm potřebám, jo, tak třeba ta výška, tak to může být, že chci se s někým cítit bezpečně, nebo chci k někomu vzhlížet. A možná se tohle dá naplnit i jinýma způsobama, jo? Že prostě můžu vzlížet někomu, kdo je jako vášnivý pro svoji práci nebo vášnivý ve svém, já nevím, koníčku. Takže takhle já se snažím pracovat jako s lidma, který za mnou přijdou se seznamem nároku. Asi u nikoho bych jako nehodnotila, co je jako bare minimum a co je princess treatment, mimo nějaký základ, že se jako ke mně ten člověk chová jako s respektem. Mm-hmm. Ale samozřejmě, čím víc my si jako nároků na ten seznam napíšeme, tím jako užší to síto je.
1: Mě teď vlastně na závěr ještě zajímá, jestli máte pocit, že status nezadaného člověka je v České republice pořád stigmatizovaný, nebo jestli jsme se nějakým způsobem posunuli v tomhle vnímání.
0: Ano i ano. Posunuli jsme se určitě. Myslím si, že nikdy nebylo jednodušší být single, ozvlášť pro ženy. Konec konců jako pro ženy je to otázka opravdu jako posledních možná dvou, maximálně tří generací, kdy to jako je vůbec možný být nezávislá, postarat se sama o sebe, mít vlastní finance a jako díky bohu za to, zároveň to taky něco dělá s tím seznamacím trhem, jo, že vidíme, že ženy, které už nemusí být ve vztahu, aby mohli ve společnosti fungovat, tak se ho často nevolí. Ale zároveň být single je pořád stigmatizovaný a je to vnímaný jako horší vztahová situace. Takže když jsme single, určitě budeme cílem nějakých dotazů ohledně toho, tak jako kdy si někoho najdeme, kdy budeme mít děti, kdy na nás bude řada, třeba na nějaký svatbě, jo, kdy se vdáme nebo oženíme. A myslím, že ženy tohle budou cílem častěji než muži.
1: To byla psychoterapeutka a socioložka Markéta Šetinová. Moc krát díky, že jste si udělala čas.
0: Díky za skvělou konverzaci.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Irský hudebník, producent, zpěvák, tohle je Sega Bodega s trošku starším kouskem na vlnách Waveu, Angel on my shoulder, skladba v jeho podání teď dozněla ve čtvrtečních 16 hodin, 42 minut k tomu. Vy jste ještě předtím mohli poslouchat aktuální z Brusu novou epizodu našeho podcastu Hotspot, kterou vás tentokrát provedla kolegyně Sarah Abulkasim. Připomenu, že jeho tématem byly offline akce pro singles, a to v podobě speed datingu, různých běžeckých klubů nebo třeba kvízových večerů. Pokud je to téma, které vás zajímá a naladili jste Wave až v tento okamžik, tak už teď můžete Hotspot najít takzvaně všude, to znamená na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích, a můžete si aktuální díl pustit směle znovu. My na Waveu pokročíme k další muzice u nás v playlistu, už za chviličku australské duo Armlock a jejich aktuální fresh novinka Half Time, skladba v jejich podání teď na vlnách Rádia Wave. No a hned potom třeba taky můj velký oblíbenec, belgický hudebník vlastním jménem Martin De Volder, který se ukrývá pod hudebním aliasem Warhouse, tak ho asi budete znát z Píšero, v Česku vystupoval opakovaně, takže jste mohli zažít i jeho vystoupení s kapelou. No a ten si pro nás připravil v letošním roce novou singlovku The Baby, takže i ta míří k vašim uším v následujících okamžicích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dobrý den.
3: Eva Adamčíková.
4: Já jsem vás viděl v televizi.
2: Jo, no tak.
3: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
5: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
2: Jo, jo, jsou.
5: Já teda moc nebulím, ale...
2: To je dobrý.
6: Máš nějakou fobii?
2: Z vejšek trochu.
7: Jakou sladkost máš nejradši?
2: Čokoládu na různý způsoby.
3: Talk show na jedno.
2: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
3: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Belgický hudebník Warhouse a jeho singlovka z letošního roku The Baby. Držme si palce, že tahle trošku víc experimentální věc na jeho poměry bude taky předzvěstí nové dlouhohrající desky. Já patřím velmi upřímně mezi velkou faninku tohoto hudebníka, takže já držím si palce, aby to přesně takto bylo a aby nová deska přišla a kdo ví, třeba ještě v kontextu letošního roku 2026. Čtvrtek 10. září, 16 hodin 50 minut k tomu, 17. už nám téměř mává, ale ještě než ji pustíme dál, tak tady mám několik skladeb pro dnešní oslavence, respektive oslavenkyně, protože právě dnes 10. září slaví svátek všichni s krásným jménem Irma, takže pokud některé Irmy poslouchají, tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. No a následující skladby samozřejmě v playlistu Rádia Wave do 17. přímo pro vás, budou to Vampire Weekend a nebo třeba formace Mentioner. Tak si je užijte a příjemný poslech.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Hergot.
3: Hergot.
2: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
4: na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Začátek nové hodiny vysílání u nás na Radio Wave teď nabídl spíše ro experimentálnější polohy našeho playlistu. Tohle byl domácí projekt Girl Shades s trackem Ego. Ještě předtím Eagle Ghost s trackem Slug Song, tak to byla hudba, která je teď čerstvě za námi, jen 6 minutek po 17. hodině odpolední. Hezké a příjemné odpoledne stále přeju ze studia Rádia Wave, Martina Foldinová za mikrofonem. Co nás čeká a nemine dnes po té 17. No tak třeba klasická studovna, náš podcast, ve kterém se věnujeme studiu a přilehlým tématům. Tentokrát si moderátorka kolegyně Aneta Štokrová do studovny pozvala svoji bývalou spolužačku a taky naši kolegyni z Rádia Wave, Báru Součkovou. No a společně probrali, co je potřeba vědět před začátkem nového semestru nebo třeba i obecně studia na vysoké škole, takže přesně vysokým školám se budeme věnovat kolem 17:30, kdy vám budu pouštět z Brusunovou studovnu. Do té doby ale stihneme ještě nějaké ty kulturní tipy, případně výtečnou muziku, muziku zejména, no a míříme k ní rovnou teď. Před námi hudebnice Olivia Rodrigo, která vlastně jenom na konci června vydala novou dlouhohrající desku, ale a má pro nás další skladbu, tu vydala zhruba na konci srpna. Pustíme si ji právě teď, tady track s názvem Serena Joy, a pokud si říkáte, to je povědomé jméno, tak máte pravdu. Pokud jste třeba četli nebo viděli seriál na základě románu Příběh služebnice, tenhle formát, který varuje před kolaborací s patriarchátem, pokud jste náhodou neviděli nebo nečetli, vřele doporučuju, zkonzumovala jsem obě varianty. Olivia Rodrigo, Serena Joy.

0: Domácí hudební duo Blue Wandy s trackem Francesca teď ve čtvrtečním odpolední na Wave. No a já s tímto dramatickým závěrem této skladby mám pro vás jeden divadelní tip.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Každý rok na začátku divadelní sezóny se pražský ostrov Štvanice proměňuje v jeviště pod otevřeným nebem. Nejinak je tomu i v letošním roce. Vy se můžete vypravit na sérii eventů Antická Štvanice 2026. Je to tedy taková plenérová událost, která přivádí antické drama zpátky tam, kde patří, tedy do krajiny, do noci. No a letos nabízí v rámci svého programu současnou adaptaci tragédie o síle a taky velikosti oběti, ale taky o její pošetilosti. Král Admetos má možnost nechat za sebe zemřít náhradníka. No a jediný, kdo je ochoten se obětovat, je jeho milovaná žena a manželka jeho dětí Alkestis. No a právě Alkestis

0: Je představení, které můžete zažít v rámci letošní antické štvanice 2026. Zbývají poslední 4 termíny, které můžete stihnout v rámci tohoto festivalu. No a pak už nikdy víc, protože představení v rámci antické štvanice už se potom znovu opět nehraje. Zajít si na Alcestis můžete zítra 13., 14. nebo 16. září. Startuje se vždycky zhruba kolem 7:30. Večer. Tentokrát pro vás to představení připravil dramatik Matěj Samec se skladatelem Matoušem Hejlem a oni vlastně koncipují tu novou adaptaci antické tragédie jako melodram. Plenérová událost vzniká v koprodukci souboru Tygr v tísni a taky divadla Vila Štvanice, takže připomínám, antická štvanice 2026, představení Alcestis. Poslední 4 termíny, kdy můžete stihnout toto představení buď zítra nebo 13., 14. a 16. září, kde jinde než na ostrově Štvanice, když je to ta antická štvanice. No a co jsem se jen před pár minutkami koukala, lístky na všechny 4 termíny stále jsou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

Secret Things, to je název skladby od francouzského hudebního dua Ito, které teď hraje na vlnách Rádia Wave ve čtvrtečním odpoledni, ale z Francie hezky zpátky do Česka, protože sochařka a pedagožka Pavla Sciranková se stala čtvrtou laureátkou ceny Medy Mládkové pro současné výtvarné umělce. Cenu, která má vlastně každý rok podobu takového originálního autorského šperku, organizátoři udělili tento týden v úterý v Pražském muzeu Kampa. No a ocenění vzniklo vlastně už v roce 2023 u příležitosti 20. výročí otevření muzea v Sovových mlýnech na Kampě, které sběratelka umění Mládková založila. Pokud vás zajímá, co odborná porota složena z nezávislých odborníků a zástupců muzea Kampa vyzdvihla vlastně na tvorbě autorky Sciranková, tak to byly její nápadité hravé sochy a instalace. Jejich tématem je často postavení vlastně jednotlivce v současném světě. Sciranková pracuje s nadsázkou a humorem. Její zájem o pohyb a mechaniku překonává tradiční pojetí sochy. Sciranková, která se narodila v roce 1980, porota označila za jednu z nejvýznamnějších umělkyň její generace. Pokud by vás třeba zajímalo, jak vypadalo to letošní ocenění, říkala jsem, že každý rok je v podobě šperku v trošku jiném vyznění, tak koukněte na server iRozhlas.cz do sekce Kultura, kde můžete najít nepříliš starý článek z tohoto týdne a o letošních cenách Medy Mládkové si můžete počíst trošku víc. My na Waveu od uměleckých cen zase zpátky k muzice, ale nepůjdeme daleko, zůstaneme hezky v pohodlí bezpečí domova. Před námi hudebník Šimon Holý a ukázka z jeho nového EPčka, skladba I'm in Love.

0: stojí návštěva sousedního Slovenska. Denis Bongo, a.k.a. Fuck Cool, ta jeho Planeta Ryb, tedy ohlédnutí na časy minulé, co se týče kontextu jeho tvorby. No ale protože je lehce po půl šesté, tak to znamená z brusu nové vydání podcastu Studovna. Jak to chodí na vysoké škole? Co jsou to kredity nebo zápočty? Kolegyně moderátorka Aneta Štokrová si do nové Studovny pozvala svoji bývalou spolužačku a taky kolegyně z Rádia Wave Báru Součkovou, aby společně ve dvou dílech probrali všechno, co potřebujete vědět před začátkem semestru. Před námi je tedy už jen nová Studovna. Já se s vámi loučím, mějte krásný zbytek dnešního čtvrtečního dne. No a těšit se na vás budu zase zítra odpoledne.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
2: Jak to může vypadat na vysoké škole? V dnešním díle probereme něco, co jsem nazvala jako úvod do studia. A nebudu na to sama ve studovně, vítám Báru Součkovou, mojí kolegyni a bývalou spolužačku. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Kromě toho, že Báru můžete znát z podcastu Hotspot jako jednu z moderátorek, tak v současnosti také působí jako doktorantka a učí na žurnalistice na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
3: Kde jsme krásné představení, děkuji.
2: Kde jsme se teda taky potkali, to už bude nějaký ten rok, kdy jsme společně nastupovali na bakaláře.
3: Já si myslím, že to je dokonce 9 let.
2: Ježiš, to zní hrozně.
3: Je to šílený, rychle to ubíhá.
2: No, takže máme za sebou bakaláře, magistra, Bára teďkon to doktorské studium.
3: To ještě nemám dokončený.
2: A takže je přímo v kontaktu vlastně s tím školním rokem, s tím semestrem a proto jsem si ji i dneska taky pozvala. A na začátek dáme takový disclaimer, že se teda bavíme o Karlovce, což je docela velká škola, takže možná některé obory to budou mít podobně. Samozřejmě i jiné školy to můžou mít podobně, ale taky to můžou mít trochu jinak.
3: To je podle mě hodně důležitý říct, budeme se bavit hlavně o zkušenostech, které máme my ještě specificky ze žurnalistiky, kde si taky myslím, že to může být v mnohem hodně specifický, takže možná to u vás může probíhat nebo vypadat lehce jinak, tak tím se určitě nenechte znervóznit, že uslyšíte od nás třeba něco, co úplně nekoresponduje s vaší zkušeností.
2: Ale myslím, že takový ten obecný základ bude platný pro většinu začínajících bakalářů.
3: Určitě.
2: Tak Baru, jak vzpomínáš na začátky na vysoké?
3: Hezky. Já jsem si celou vysokou strašně užila a protože jsem si ji chtěla užívat dál, tak jsem proto šla na doktorát, takže jako super.
2: Já jsem si ji taky užila, na doktorát jsem teda nešla, ale vzpomínám na to jako na fakt jedno z nejhezčích období určitě.
3: Jo, pro mě taky. Já jsem byla vlastně hrozně nadšená z toho výběru té školy, toho oboru i toho, jak se tam hodně jako sedli ty lidi a celý to tak jako fungovalo, takže že já tady asi budu šířit hodně pozitivní vzpomínky.
2: Já taky. Vzpomínáš si na úplně třeba nějaký ty první dny nebo třeba první měsíc?
3: No, vzpomínám. Pro mě to bylo ještě takový specifický, já jsem nebyla na seznamováku, o kterém jsem tak úplně ne. nevěděla, takže tip číslo jedna.
2: Jeďte na seznamovák.
3: Jeďte na seznamovák a případně ještě teda jako přidejte se do různých těch jako ročníkových skupin, hodně často to bývá na Facebooku, tak to si aktivně dohledejte, protože to já jsem neudělala a díky téhle chybičce mi uniknul celý seznamovák, ze kterého se podle mě žilo celý ty 3 roky. Tak tohle byla věc, která mě teda minula, ale i když jsem na tom seznamováku nebyla, tak jsem se, myslím, docela dobře zakomponovala do toho už celkem utvořeného kolektivu, který během těch asi 4 dnů vzniknul. A no, takže ty první dny pro mě byly víc takový jako opoznávání vůbec toho, s kým teda do toho ročníku chodím a jaký jsou třeba ty vztahy mezi těma lidma už, jaký jsou ty jako skupinky a tak a ve znamení taky teda hledání s tými skupinky, kterou jsem teda našla a bylo to fajn.
2: Já bych taky určitě doporučila ten seznamovák. Já jsem nastupovala na 2 školy zároveň, což bylo extrémně těžký na time management.
3: To je pravda, já jsem to tehdy hrozně jako obdivovala.
2: To jako bylo to skvělý, určitě bych to udělala znova, ale musím říct, že potom o zkouškovým a tak dál. To samozřejmě bylo dost náročný, ale právě na tom druhém oboru jsem na ten seznamovák jela a viděla jsem ten rozdíl mezi tím, jak rychle se vlastně do toho kolektivu potom zapojíš a že přesně si jako najdeš nějakou tu svoji partičku. Ale myslím, že se nám to podařilo hezky i vlastně na tom oboru, kde jsme nejeli na ten seznamovák oběd.
3: Aha, takže ty jsi nebyla na seznamováku.
2: Nebyla právě.
3: Jo, takhle, no na tak to je dobrý. Ne. Tak to je dobrý, že jsem teda nebyla úplně sama. Co jsem si myslela celých těch 9 let jsem si to teda myslela, že jsem byla snad jediná, kdo tam nejel.
2: Já jsem taky přesně jenom pak poslouchala všechny ty historky a měla jsem pocit, že mě něco hodně jako minulo, trošku takový FOMO z toho.
3: Jo, jako já taky vlastně, no.
2: Pojďme na nějaký teda další praktický tipy. Co se teďkon asi bude řešit, co už nějak začíná být aktuální, bude zápis předmětů. Tak pojďme přiblížit nějaký základní pojmy, jako povinný předmět, povinně volitelný předmět, nepovinný předmět, co jsou to kredity. A jo, takhle.
3: To je podle mě hodně důležitý, spousta lidí je z toho strašně ve stresu, ale myslím si, že není vůbec potřeba ohledně těchto těch věcí nějak vyšilovat. Ono se to hodně od nějakého toho středoškolského systému liší, ale netřeba se toho vlastně nějak bát, protože to jsou jenom jako trochu překlopený, trochu jinak nazvaný věci, které vlastně tak nějak jako známe nebo jsou velmi logický, takže to jako na úvod. Možná, když si budeme teda rozdělovat nějak jako to, na co se ty předměty dělají, tak si myslím, že je taky důležitý asi ještě na začátek říct si něco o rozvrhu, který častokrát na těch vysokých školách je nějaký jako doporučený nebo předepsaný. Nikdo vám jako nedá přesně tady jako rozvrh, jako třeba na střední škole, kde máte úplně přesně daný, kdy jaký předmět je a takhle je to pro všechny, to tak nevypadá. Vy si ten rozvrh teda volíte sami, hlásíte se na ty předměty, ale máte pro určitý ročníky většinou doporučený věci, předměty, kurzy, který byste si měli zapsat proto, aby vám to studium celý dávalo vlastně smysl, všechno logicky navazovalo a případně třeba i nějak jako korespondovaly ty jednotlivý předměty s tím, co potřebujete znát nejprve pro to, abyste pochopili další věc. Takže na tohle to bacha. Ono to většinou i poznáte podle toho, že když jsou někde nějaký navazující předměty, tak jsou většinou označovaný číslem 1, potom pokročilejší 2 až 3, takže to jsou věci, kterých si určitě v těch různých informačních systémech, skrze který se potom hlásíte na ty svoje předměty, tak toho si tam určitě všimněte. No a aby jsme se dostali k té nějaký základní rozvrhové terminologii, tak první asi si pojďme říct, co je to nějaký jako povinný předmět. To je prostě předmět, který musíte bez nějaké jako...
2: Protože když to neuděláte, tak nemůžete to studium úspěšně dokončit.
3: Přesně tak. Musíte splnit všechny povinné předměty, které máte vypsané v nějakém... Jak se tomu říká?
2: U nás se to jmenovalo Karolínka.
3: Ano, u nás je to Karolínka. Já se snažím se hodně jako si rozpomenout, jak by se to mohlo jmenovat i u jiných vysokých škol. Je to asi nějaký studijní plán.
2: Někde jsem slyšela i Bílá kniha, snad, že se tomu říká.
3: Bílou knihu jsem nezaznamenala nikdy, ale asi studijní plán to bude. Tak přesně tohle to jsou povinné předměty. Potom máte povinně volitelné, což je taková jakoby skupina, ze které vy častokrát musíte dostat určitý počet kreditů. K tomu se hned dostaneme, co to vlastně ty kredity jsou. Ale musíte získat nějaký počet těch kreditů, ale nemusíte třeba splnit úplně všechny, ale prostě nějak tak, aby vám to vyšlo. A potom tam jsou nepovinné nebo volitelné předměty, což jsou vlastně všechny předměty vlastně nad ten studijní plán, které nejsou jakoby povinné, ale zároveň vy určité kurzy z téhle skupiny splnit zase musíte, proto abyste jako naplnili ten počet kreditů, ale můžete si je zvolit vlastně jako jakékoliv, nemusí třeba úplně ani souviset přímo s tím nějakým jako hlavním oborem toho studia, můžou vypadat poměrně různě.
2: Já jsem pak třeba měla jogu nebo něco takového, taky za to byly kredity.
3: To je moc fajn, přesně.
2: Ty kredity. Já bych to asi popsala jako takové body možná, které jako sbíráš během toho studia a každý ten předmět je ohodnocen nějakým počtem kreditů nebo bodů, který ty potom, když uděláš tu zkoušku, tak je vlastně získáš a zapíšeš si je.
3: Jo, body, to je docela dobrý termín nebo dobrý označení. Vlastně si těma kreditama taky můžete dost dobře představit, co vlastně za kurz si zapisujete, protože čím víc kreditů, tak většinou tím víc třeba náročnější nebo teoreticky obsáhlejší ten kurz je. Takže to je taky podle mě hodně fajn takový jako první rozlišení, když si berete třeba nějaký předmět, který by měl spadat třeba do sekce nepovinné nebo volitelné a byl by to třeba předmět za 6 kreditů, tak tam bych byla hodně opatrná, protože to může být něco, co může být velmi náročné. Ale zároveň každá škola má tu váhu těch kreditů jinou, takže na to taky pozor a není tady univerzální rada, že 3 kredity jsou super jednoduché a 6 kreditů je super těžké, může to být taky hodně posunuté nebo trochu jinak, takže je důležité se taky nějak zorientovat v tom zase studijním plánu, který dostanete nebo máte k dispozici od té vaší vysoké školy.
2: A tam bych se přesně dala pozor na to, kolik těch kreditů, tam bude určitě napsaná i nějaká hranice, totiž kterou musíte splnit například za první semestr nebo za první ročník, tak si to pohlídat, aby vám to vycházelo i vlastně na ty čísla.
3: Mm-hmm, jo, tohle je taky důležitá informace. Ono nechci to zase říkat úplně generálně, ale většinou to tak u nás v Česku na 3letém bakaláři je, že těch kreditů je potřeba většinou 180 a za každý ten jeden ročník je nějaký počet, do prváku to třeba bývá 60, potom 90 a potom zbytek, ale zase tohle to je věc, kterou si rozhodně musíte ohlídat individuálně podle oboru, na kterém jste zapsaní. A důležité ještě taky je dodat to, že ty kredity opravdu jsou spíš nějaké jako body a je důležité si je neplést se známkami, protože to je úplně separátní věc, která potom přichází spíš jako na konci toho semestru v hodnocení, ale pozor, kredit neznamená známka.
2: Mně ještě napadl tip k tomu zápisu, což občas to bývají takové Hunger Games, že prostě otevřeš počítač, telefon, ještě něco, prostě snažíš se přihlásit, protože ty servery prostě bývají často v ten jeden moment, kdy se hlásí celý ročník prostě na konkrétní předměty. Přetížené, tak určitě na to buďte připravený, že vám to může i spadnout, ale nemusíte se stresovat, vždycky se to dá vyjednat nějak lidsky. Prostě pokud se vám nepovede zapsat se na nějaký ten předmět, na který byste chtěli, nebo dokonce je povinný, tak jděte na tu první hodinu, napište tomu vyučujícímu e-mail a domluvte se s ním a třeba vás tam ještě dopíše, protože na začátku toho semestru se třeba další lidi můžou odhlásit. Takže určitě nemějte takový stres z toho, že ježiš, teď jsem si to nezapsala, teď moje studium končí, protože nesplním ty kredity. A ještě bych určitě, když už máš otevřený ten systém a hlásíš se, tak bych začala tam, kde je nejmenší kapacita, což často můžou být i ty nepovinné třeba předměty. Protože všechny ty ostatní společné, tam bývá kapacita prostě takové ty větší přednáškové sály a tam máte spíš pravděpodobnost, že se na ty povinné předměty potom dostanete.
3: Jo, tohle je super tip na taktiku. Určitě to nějakou chce trochu mít, pokud nemáte vybrané předměty, kde ta kapacita je velká, máte docela jistotu, že se tam dostanete, ale jak vlastně Anet zmiňovala nějak tu lidskost nebo nějaký lidský přístup. Myslím si, že tohle je skvělej tip. Jako tohle to podle mě dovede fungovat úplně nejlíp. Když se za těmi vyučujícími třeba stavíte, dáte jim vědět dopředu. Ono to častokrát třeba úplně taky nejde a nemůžou vám vyhovět, třeba z těch důvodů, že jako není dostatečně velká kapacita té místnosti výukové na to, aby vás třeba dopsali, ale zároveň je podle mě lepší si to takhle osobně vyjednat, dát si dopředu vědět nebo i ukázat nějaký jako zájem o ty hodiny tím, že se tam ukážete osobně na té první hodině. To si myslím, že jsou určitě super. Pak nějaké plusové bodíky, které vám třeba v tom získávání, lovení těch předmětů může pomoct. Tak to je jenom tak jako taky dobrý tip.
2: Tak jo, tak předměty máme zapsané a teď teda další takové ty nejasnosti ohledně toho třeba, jak je to s docházkou, nebo mě třeba překvapilo, že hodina nemá 45 minut, jako jsme měli na Gimplu, ale může být jako mnohem delší.
3: A většinou to je 90.
2: Jsou to spíš jako semináře. Mm-hmm. To je tak možná dobrý vysvětlit vlastně, jaké různé ty přednášky můžou být a jak je to s tou docházkou.
3: Mm-hmm. nějak jako základně se vlastně dělí ty hodiny na vysoké škole na přednášky, tak na nich je to povětšinou, ale záleží samozřejmě i na přístupu těch jednotlivých vyučujících, ale taková ta jako frontální výuka, kdy vám někdo něco říká o nějaké teorii třeba, nebo cokoliv jiného a přednáší, prostě je to víc o tom výkladu a o nějakých jako větších znalostech. A potom mluvíme ještě o tom druhém typu a to jsou semináře, nebo často se tomu taky říká cvičení, a to jsou nějaké jako řekněme už víc interaktivnější hodiny, na kterých se od vás i třeba vyžaduje větší aktivita v průběhu té hodiny, i to, že třeba na ně nosíte nějaké průběžné praktické práce, což jako může se to dít samozřejmě i na přednáškách, a i na přednáškách je od vás vyžadována nějaká aktivita a tak dále, ale u těch seminářů nebo cvičení je to častokrát víc prostě jako takové jako hands-on, bych řekla, prostě víc praktické a tak dále. Takže to je takový základní rozdíl v těch typech těch hodin, na které se můžete zapsat. Samozřejmě často se to i různě jako kombinuje v těch jednotlivých předmětech. Pak důležitá teda informace, že ty hodiny nemají 45 minut, ale 90, to už jsme tady zmiňovali, a někdy můžou být i delší podle potřeby nebo podle toho, jak je ta hodina vypsaná, takže na to taky pozor, nemusí to být pravidlo, že to tak vždycky je. A ty jsi ještě mluvila o té docházce, tak když budu vycházet z pravidel, které má Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, tak docházka na hodiny není povinná, ale musím tady říct, že si nejsem vůbec jistá, jestli je to takhle na všech vysokých školách, ale vyučující by neměli teoreticky si počítat docházku, jestli na hodiny přicházíte nebo ne.
2: Každopádně oni vám to vždycky řeknou. Jděte hlavně do té školy na ten třeba první, druhý týden. Tam to ti učitelé určitě budou i na začátku zmiňovat, říkat vlastně i jak potom ten předmět zakončíte, jestli na konci bude písemný test, jestli budete mít nějaké průběžné malé testy. Mm-hmm. Tam vám vlastně sdělí všechno to, co potřebujete vědět už na začátku. A nebo to taky můžete najít v tom informačním systému v popisu toho předmětu, kde bude i nějaká třeba osnova toho, co mm-hmm. se budete zhruba učit.
3: Jo, v syllabech tam všechno vlastně najdete.
2: Ano, syllabus,
3: najdete.
2: To je to
3: ano,
2: slovo.
3: To syllabus.
2: A jenom by jsem vlastně upozornila, když tady mluvíme o té docházce, tak já bych úplně vždycky nespoléhala na to, že docházka je nepovinná a že vlastně jako můžete na ty hodiny jen tak nechodit, protože za prvé spoustu věcí vám může velmi snadno utéct. A za druhé, jak už si Anet tady říkala, můžou být součástí těch hodin nějaké různé průběžné testíky, které se tak jako objevují v těch hodinách a vyučující to dělají poměrně často. No a když tyhle testíky nemáte splněné, tak by vám to potom mohlo dělat veliké problémy při zakončování toho daného předmětu. Takže jenom bych na tohle byla osobně hodně opatrná a nespoléhala vždycky jenom na to, že docházka do daného předmětu není povinná.
4: Už jsme tu zmínili nějaké to zakončování předmětu, tak by bylo asi fajn říct, že ten školní rok se dělí vlastně na ten běžný semestr, na to, že chodíte nebo nechodíte, ale taky spíš doporučuju chodit na ty předměty a tak dál. A potom máte takzvané zkouškové období.
3: Jo, to je vlastně vždycky nějaký čas, měsíc a půl, dva třeba, během kterého vy potom všechny ty předměty, které jste si zapsali, budete nějakým způsobem zakončovat. Většinou se zakončují zkouškami nebo zápočty, případně i jinak. Hodně často se taky na základě teda těch kreditů, to je už vlastně věc, když vy si budete ten předmět zapisovat, tak tam i jako rovnou už vidíte, jakým způsobem potom ten předmět je klasifikován. Jestli je to zkouškou, ta je většinou prostě známkovaná, může to být A až F, na jiných školách třeba může to být i jako klasické číselné hodnocení, u nás je to A až F, takže proto ho zmiňuji a používám tady, ale potom to taky můžou být klasifikované zápočty, kde opět teda s nějakou touhle stupnicí bude ten vyučující nebo ta vyučující pracovat a potom případně to ještě může být zápočet, který stojí na tom principu jako pass nebo fail, prostě jenom jako jestli jsme to splnili nebo ne.
4: pak samozřejmě budete odevzdávat nějaké eseje, můžete mít domácí povinnou četbu. To vám všechno ten učitel řekne, nebo se to dozvíte v tom sylabu. Určitě to bude hodně různé, jako obor od oboru.
3: Určitě, a tohle jsou velmi jako specifické věci, jako jak potom ta zkouška může vypadat. Buď to může být test, může to být ústní zkoušení, může to být přesně odevzdání nějaké eseje. Nejčastěji úplně to jsou jako kombinace všech těchto věcí, takže prostě v průběhu psát nějaké třeba malé testy nebo nějaké reflexe na povinnou četbu, když budu vycházet i ze svých předmětů, co třeba učím, a potom v závěru nějaká třeba zkouška ústní nebo zase test, nebo to může být nějaká taky jako závěrečná esej, ale většinou to jsou potom nějaké jako kombinace té práce, že to není jako jeden, většinou to prostě ten předmět není zakončený jenom jedním testem.
4: A hlavně se zkrátka připravte na to, že ten semestr bude více. Vždycky mi přišlo, že je v něčem klidnější, a pak přišlo to zkouškové, kdy fakt si neplánujte moc nějaké jako dovolené takovéhle věci, protože byste se měli soustředit fakt na to, že plníte ty zkoušky. Někdy to můžete dělat i v předtermínech takzvaných, což je ještě před tím zkouškovým obdobím, ale fakt si vyhraďte ten čas na to, hele, teďkon prostě se budu učit, a vlastně většinou to bývá, že přes Vánoce, přes zimu, v lednu. Potom zase, kdy začíná ten semestr, nám začínal nějak v únoru.
3: Je to nějaký třeba 14. 15. únor.
4: Tak no, zhruba do května. A zase květen, červen bylo zkouškové. A potom jste vlastně ještě zkoušky mohli dodělávat v září. Což je taky fajn vědět, že vlastně máte tři takhle termíny, kdy ty zkoušky můžete vykonávat.
3: Ale zase pozor, může se to hodně lišit škola od školy.
4: Tak to se lišit úplně nebude oslovování.
3: To určitě ne.
4: Pojďme na to. Na to se mě vždycky ptá hodně lidí. Jak na to oslovování? Protože většinou, když přijdete ještě z gymplu, tak všem jste zvyklí říkat pane profesore nebo paní profesorko.
3: Tak to okamžitě zapomenout.
4: Jo, a na vysoké zjistíte, že to je největší lež, kterou vám říkali, protože prostě profesoři a profesorky nejsou.
3: Já si pamatuju, že mě to hodně jako naštvalo, když jsem nastoupila na vysokou školu, a uvědomila jsem si vlastně, že jsem na střední škole své pedagogy a pedagožky oslovovala tady tím profesorským titulem, když jim vůbec nenáležel. Tak to jsem se trošičku jako tak, to mě trošku rozčílilo, že si takhle nechali říkat. Ale je důležité vždycky vědět, kdo vám ten nějaký předmět, nebo prostě v momentě, kdy přijdete do styku prostě s nějakým pedagogem nebo pedagožkou na vysoké škole, tak je důležité si se podívat na to jejich jméno a tak trošku si přečíst ty tituly a na základě jich potom oslovovat. Řekla bych, že asi úplně nejvíc rozšířené budou tituly doktor, doktorka, to je buď před jménem, PhD, JUDr, MUDr a tak dále, a potom hlavně taky za jménem. Ne všichni musí mít ten první před jménem, ale koukejte i za jméno, a tam je když tak PhD, tak to taky značí to, že je budete oslovovat jako paní doktorko nebo pane doktore. Doktorů a doktorek bude pravděpodobně nejvíc, ale potom tu máme ještě vyšší tituly, a to je například docent, docentka nebo profesor, profesorka, a to vždycky najdeme před jménem, a důležité je, že vždycky vlastně oslovujeme tím nejvyšším dosaženým titulem, takže kdyby někdo byl třeba profesorka, ale viděli jsme za jménem PhD, tak bacha, nesplést si to, neříkat paní doktorko, protože tahle žena už má daleko vyšší akademický titul, takže budeme vždycky oslovovat jako paní profesorko.
4: Tak, já to když tak ještě se píšu na Instagramový účet a nety ze studovny, a bude to asi jasnější, ale zkrátka, jak říkala Bára, vždycky tím nejvyšším prostě oslovujete. Tak to jsme probrali všechno před nástupem a takový ty úplný začátky. Ještě je toho docela dost, tak my se uvidíme i v příštím díle studovny, kde zase s Bárou navážeme přímo tady na to povídání a řekneme si dál o tom, jak to funguje třeba se studentskými kartičkami, nebo když potřebujete vyřídit nějaké svoje specifické potřeby, jak to třeba funguje v různých spolcích a mimoškolních aktivitách.
3: Moc krát děkuji za tohle milý povídání a budu se teda těšit zase příště.
1: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Shotgun se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry.
6: Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Šet, Apsami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
7: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
8: Jsem trošku rebel.
7: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
8: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
7: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
8: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
7: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
9: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
9: Radio Wave.
10: Český rozhlas Radio Wave.
9: Radio Wave.
10: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Čelisti.
10: Čelisti.
11: Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: Čelisti.
11: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: je to hnus?
1: To se nemělo stát! Měl si žít stejně jako Hanička! Začíná tenhle kritický magazín, čili s tím Vítek Švárc!
0: Nazdár!
1: Co máš ty skal?
2: No čau.
1: Aleš Stuchlý a samozřejmě taky Richard, ale my to ještě předsadíme.
0: Přátelé, pleský tesařík.
1: Samozřejmě nemohlo se stát nic důležitějšího, než to umrtí Richarda Tesaříka.
0: Pozor, ale mohlo.
1: Ale přátelé, přece jen tady rubrika týdne zmídlená neplatí! Zároveň trošku rubrika Chalnovská a oni mi otevřeli rakev. Tělo Jana Masaryka v hrobce zmídlenilo, Vítko, to je neuvěřitelný.
0: Jen tím všichni ty etické otázky, jako mělo se to stát, měla se ta exhumace konat, neměla, ale ta všechno přebyla ta informace, že tělo Jana Masaryka vlivem teda spodní vody a vlhkosti v rakvi se zmídlnilo.
1: Ono se tomu říká, podobně jako v případě Tomáše Stýskala, vlastně taková jako přirozená konzervace, jo? Ale pozor, tento zmídlnění neboli adipocír, jo? Adipocír. Ten mrtvolný vosk, to má jako řekněme tomu, to je přeměna tkání v bělavou jakousi mazlavou hmotu.
2: No, je to tak, ano, k tomu dochází pouze ve vlhkém prostředí bez přístupu vzduchu,
1: tedy
2: v nějakých málo propustných jílovitých půdách, to znám, tyhle půdy, to mám
1: rád. A popsal to tady ten Hladík, jo, s tím, že tu ostatku nedošlo k hnilobě. Vítko, uklidnil tě trošičku, hnilobě nedošlo.
0: Já jsem zároveň uklidněný, tím všichni víme, že Jan Masaryk vlastně měl rád to mejdlo, že jo?
1: Přesně tak.
0: To non-stop mejdlo.
1: Naše vnitřní prostě zmídelnění a hnilba, ta tady ale zavládne totálně. Mega rybka tam v Karviné, přátelé.
0: Oj, oj, oj.
1: Zemřel spoluzakladatel kapely Jojo Band, Richard Tesařík, krásných 80 let, ale taky hrál Řebejkovi, pár filmů. O tom se dneska povíme.
0: To je to slabší část jeho kariéry.
1: Na tělo hrál, na tělo.
0: Učinkoval muzika,
2: na tělo, no.
0: Ten jeho krásný chraplavej hlas nás provázel, čeli jsme vlastně roky, bude nám velice chybět. Jojo Band, největší česká kapela.
1: Rybitví, jaj. A tam to bude není špatně, ale dneska se ještě zahrajeme. Jak pojedeme do Afriky, jo?
0: Ty se odstím, že Rybitví brzo.
1: To si píš, rybka bič boží, ale zemřela taky herečka Hana Pastýříková. Slyším to ticho, to rozhlasový ticho, jak nikdo neví, o koho jde. Samozřejmě známá z Majora Zemana a taky z Leta s kovbojem. Ta její role, ta Taťana Svidnická.
0: Ale v Mimikrách samozřejmě nádherný díl, že jo, kapela bič boží, teda ten velký hit bič boží, který ona učinkovala. Myslím, že tam trošku měla nějaký opletačky s drogama.
1: Zavinovač se tam jako miminka.
2: Zbraň
0: pasovala.
2: No,
0: pasovala.
1: Taky pasovala.
0: Pasovala.
1: Na rytíře. A taky hrála dolní mámu. Co to je dolní a horní máma, Vítku? To máš teďka radši.
0: Ale mám tu střední mámu.
1: Tu střední mámu.
0: To je ta stabilnější, střední máma.
1: Pozor, já bych chtěl ještě dodat, že debut před filmovou kamerou si odbyl v roce 62 a to ve filmu Vánice režiséra Čenka Duby. To někdo od Masa, ne? Blíž si ho, Vláďa Duba.
0: Neznám.
1: Rybka Tajny, jo. Bohatý influencer, 43 let. Zemřel po zvětšení penisu Tomáku. Asi to střídal. Byl pohřben ve Zlaté rakvi, nebo rád by to střídal, ale nemohl. Zvětšoval, ale embolie. Pozor, přišla embolie.
2: No prostě napadlo to v Tajsku, tato operace, tenhle kosmetický zákrok, který teda dopadl tragicky a rozhodl se teda, když si tam užíval, takže si na nejmenované klinice injekčně do svého orgánu vpraví 40 ml kyseliny hyaluronové a lidokainu.
1: A to my ti vpravíme taky do vágu dneska. Ale do krku, rovnou do aorty, mu to nacpi.
0: On si podobně jako Aleš říkal Denisy nebo Ego.
1: Jo, no, samozřejmě.
0: A byl to teda britsko-nigerijský influencer, jo.
1: Ego, ale větší než ten orgán, ne?
0: Teda výrazně, zdá se.
1: Bůstala
0: i když po té smrti možná se to vyrovnalo, ale jenom na chvíli.
1: Víc toho hyaluronu. Prosím tě, rubrika Ježiš, to je smrad. Bizarní scéna v New Yorku, koukám samozřejmě na US Open. Sabalenková přerušila zápas kvůli zápachu z publika. Smrad z lidí.
0: US Open je vlastně specifický turnaj, to není žádný Wimbledon, takový ten upravený jahody,
1: žádná klasině, tam se žve.
0: Tam je z té ulice cítit úplně všechno, teda včetně intenzivní vůně marihuany, což teda zřejmě byla ta vůně, která zarazila i tenistku Sabalenkou, která na chvilku vlastně zastavila to utkání. Říká, to si snad děláte.
1: Vždycky říkám Pleštilovi, když tady je, prosím tě, je složitý zvládat takový zápach, když se zrovna snažíte podávat nejlepší výkon.
0: To tak,
1: jo, to prostě, a ona to nereflektuje
0: nějak. Ale on se minule omluvil, že se nemil.
2: Lidazo po marihuaně podává ten nejlepší výkon.
1: No,
0: jamajští teniste tam bohužel nebyli.
1: Rubrika Kdo jinému jámu kopá. Prosím tě, v Maďarsku, kde jinde taky, se po Tárovsku takzvaně konal tradiční závod v kopání hrobu. Máme to tady skoro každý rok, takže 9. ročník, krásné město, Měrgešufalu.
0: Prosím vás, letos se neumístili hrobaři Soumouce, který tuším před třema rokama přivezli krásný
1: bros.
0: Hele, je důležitý vykopat tu jámu širokou, 80 cm hlubokou, 1,6 metru, ale nejenom ji vykopat, ale pak ji i zakopat.
2: Pak ji zakopat a musí být úhledná a navíc se soutěžící letos potýkali se značným horkem a suchou půdou.
0: A kdo vyhrál
2: teda? Robert Naď a Láslo Kis.
1: No to Kis, se Kis. Perský Kis, papejte Kis.
0: Hele, a vyhráli 13
1: tisíc. Hodina 21 minut, je krásný, ale 200 tisíc forintů, jaj.
2: 13 tisíc vedou se šábli.
0: A soutěž zorganizovaná Maďarskou asociací správců a provozovatelů hřbitovů.
1: To se malo být a provozuje i čelisti, přátelé. My jsme s ním udělali deal, my je milujeme.
0: Hrobaři českého filmu.
1: Jistě, rubrika Sudička ještě na závěr tohoto vstupu. Dopadli muže, jo, to je každou chvíli. Ale pozor, dopadli muže, který v noci v bytě na Plzeňsku stál u postele dívky s spletl jsem se, tvrdil. Já jsem se spletl mnohokrát, ale v tomhle teda zatím ještě ne.
0: Těžko říct, jako on se do toho bytu dostal, že byt byl nezamčený, stál bez hnutí, ničeho se v tom bytě nedotýkal, a když se ta dívka zbudila, viděla, tak začala pochopitelně křičet. On utekl a zamkl domovní dveře zvenčí teda.
1: To je fantastické, protože situaci popsala paní Červenková. Policisté následně zjistili, že mu v bytě nic ne, ten muž v bytě nic neukradl, ale taky ani na nic nesahal.
0: No to dobrý člověk.
2: Dělal.
1: Tobáku na nic tady nesahej, proboha!

0: No tady zrovna mě Belmondo píše, tadyhle pohled z Rumunska.
1: Každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
2: Já přiznám, že ne úplně, ale...
1: A proč? Vy jste blbej?

0: amerických punk rockerů The Thermals. Good morning, fellow scavengers. A já už otvírám koňský výsek, už je to zase tady rubrika Konibar. Muž na Brzeňsku, podle policie neuposlechl výzvu ke kontrole, nasedl na koně a pokusil se ujet. Hlídka ho ale dostihla po několika desítkách metrů.
1: Hele, nadýchal 1,8.
0: Žádný žokej.
1: Nadýchal 1,8, ale pak se navíc ukázalo, že se na koni nebezpečně projížděl obcí už vlastně předtím a že přitom spadl a poranil si hlavu.
0: 1,8 promile to má.
2: Tam je taky nulová tolerance na jízdu na koni.
0: On uzel trošku boha zároveň.
3: Myslíte si, že existuje Bůh? Já se zeptám toho koně. Existuje Bůh.
0: Bejkovina totální. Hladový zloděj ukradl z polic z prodejních automatů na jihu Čech vepřová kolena.
1: Ale ta škoda vlastně by činila 900 korun, kdyby ukradl jenom ty kolena, ale on i poničil prodejní automaty v ulici Na Vyhlídce v Kaplici na Českokrumlovsku. Takže ta škoda činí dohromady to má
2: 4 miliony. Za 4 kolena, hele.
1: Drahý, viď?
0: 4 kolena, ale 5 let. To je podle mě ideální poměr.
1: 4 kolena a jeden pohřeb.
0: Fantastický. Rubrika Vratné lahve. Prostě co se stalo v Olomouci, na hotelu v Olomouci?
1: Já jsem to nepochopil, to je proto máka silně to.
0: Velká přepravková loupež.
2: No, tak ani máka. V Olomouci tedy odcizili z hypermarketu téměř 50 přepravek.
1: Jak se to povedlo?
2: Z nich na louce vysypali přes 900 pivních lahví. To se mi zase líbí, že pak byl jako důsledný, no, že teda chtěli je vrátit zvlášť a využili k tomu i služeb jednoho z místních bezdomovců.
1: To je zajímavý business model.
0: Zvlášť, každou zvlášť teda opravdu. Co budeme vracet my? Budeme vracet vinily, všech 900 vinily.
1: My budeme vracet průkazky soudnosti.
0: Rubrika To jsou jména. Zase koně mi ukázali, kdo opravdu jsem. Jo. To není tak podstatná informace jako to, že to říká šperkařka s nádherným jménem Martina Rosenberg Šmíra.
2: Hlavně představuje svou dosud nejosobnější kolekci. Já se jako odmítám představovat, co to vlastně znamená.
1: A
2: kde jí hledat, v jakých zákoutích internetu.
0: Radši jdem do Rečáta zase. Brno zase. Rubrika Mičurin. Zloději přišli se sekerou, pěstitel vytáhl nůž. Tam se přivostřuje strašně. Radši jdem do Rečáta zase. Brno zase. Rubrika Mičurin. Zloději přišli se sekerou, pěstitel vytáhl nůž. Tam se přivostřuje strašně v tom Brně poslední.
1: Ale pozor,
0: šárka.
1: Zelenina jde nahoru.

0: skončili na zemi, ale to už na místo směřovali přivolané policejní hlídky.
1: A kolik
0: jich asi bylo?
1: 1,24, aspoň to vždycky přes jedničku, maličko, ale proti tomu tady máme standardně, to je úplný prd takzvaně.
2: Moh na koni je to.
1: Závěrečná rubrika Jazyk Blues, prosím tě, jo? Cucina! A to by říkali Tomáku Cucina na střední.
2: No,
1: to
2: jasně! To máme skanská přezdívka. No.
1: Ježišmarja, taková Vejnyho záležitost, tato Číňanka zafinancovala Vejnymu seriál, teda, aby v něm mohla líbat, aby se mohla líbat s oblíbeným hercem. A ten herec, Tečung.
3: Tečung, jo? Je to, prosím vás, 23-letý herec Čung, který není příliš známý, takže vlastně byl trošku polichocený, když ona ho obsadila do seriálu, který sama financovala, sama napsala.
1: Chtěl být na blízku, prostě.
3: Ten produkční štáb upozorňoval, že těch asi 60 týbačí scény,
1: že to
3: privela, jo.
1: Trochu hodně.
3: Ale tvrdila, že ne.
1: A je to dramaturgicky obhajitelný, ne?
0: 60 scén na 50 dílů, to mě to přijde vyvážené.
3: To má kolik týbačí scény v seriálu Na tělo, schválně.
0: No, tak jako ze začátku ne mnoho a
3: pak to
1: najízdí. Vlastně pak jako stěžoval trošičku, že to natáčení bylo až jako nepříjemné.
3: To se nedivím.
1: Neboť žena často navíc ještě překračovala hranice, tak říkajíc, běžné herecké intimity. Uvedl to singapurský web Mothership!
2: A ten musí
1: vědět. Take over the Mothership, matko! Takže maminka, scenáristka, dramaturgině a soupeř zároveň.
3: Střední maminka, vyšší, nižší, horní,
1: dolní. To jsou nervy!
2: Nestřídal.

0: No, už jedou hleny, hleny ven.
1: Jak to stihnete takhle psát?
2: Interes gigantičný. Prosím vás. Gigantičný.
3: Tady v Praze, jo.
1: Co pak tady žije tolik Poláků?
2: Češi, právě, všechno. A píšu z Berna, Ostravy.
3: Až jsem z Ostravy.
2: Všechno z celé
3: z
2: Republiky České. Všechno, ode všech.
1: Tak se vám u nás žije dobře, ne?
2: Ještě Polska nezginěla.

0: ako omámený a držal sa za srdce. Pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol Satan.
1: Choď preč!
2: Těžce ďábelská zážitost! Diabolical, The Epstein Fast, to byly samozřejmě Temples, o kterých si takzvaně píšete, že jdete na ryby. No nedivím se, už vás domácněli. Takže pozor, Epstein, jo, je to tady. Diabolical, další dokument, tentokrát HBO Max, režie Justin Stevens, vlastně v tom 90-minutovém australském importu se pokouší prokopat skrze nějaký nový

0: otajněný vyšetřovací spisy, miliony a miliony tak samozřejmě redigovaných stránek. Jinak ceněná reportérka Grace Tobin skrze ně se pokouší mapovat nějaký jako mechanismy, ty zvrácený sítě, jako politicko-právní teda selhání institucí samozřejmě, který Epsteina dekády chránili. Ten dokument se zabývá nějakýma, jak samotnýma zločinama, tak nějakou tou sítí elit i kontroverzní jeho smrtí. Obsahuje samozřejmě bolestivý výpovědi z první ruky teda od obětí. Mají tam Epsteinova bratra Marka, právníka David na novináře politické osobnosti. Nějaká snaha a dobrý úmysly tam nepochybně jsou. Nicméně pro mě to vlastně dost mdlej update. Ten film nabízí jenom málo nějakých nových pádných důkazů nebo převratných informací, zůstává takovým jako středně relevantním zhrnutím.
1: Jo, to je vlastně dokument, který vám nikdy nevysvětlí, proč byl vlastně natočený. Krom toho, že ta kauza je živá, je strašně jako má strašně dalekosáhlý důsledky po celém světě, vlastně i pro Donalda Trumpa, který mu v podstatě jako podráží popularitu velmi výrazným způsobem, což ten dokument ukazuje ve druhé polovině, která je trošku zajímavější, trošku živější, protože se vlastně vrací k tomu, co se dělo po Epsteinově smrti a klade si i nějaký otázky spojený vlastně s tím, kam tato kauza směřuje, kam se bude vyvíjet, ale teda ta první polovina, která je rekapitulací jakýhosi prostě Epsteinova modu operandi toho případu, tak je opravdu jenom jako chabým odvarem dokumentu, který byl před časem na Netflixu, dokumentu Nechutně bohatý, moc a zvrhlost Jeffreyho Epsteina, který byl podstatně líp jako vyrešeršovaný, měl podstatně působivější ty výpovědi. Já jsem si tady občas říkal, že vlastně nechápu tu reportérku, protože jediné, co se o ní dozvíme o jejich motivacích, je, že to je sympatická australská reportérka, jak ji nazve jeden z těch lidí. A vlastně trošku jsem rozpačitej i z volby některých respondentů, to, že tam trávíme čas s jakýmsi nahodilým fanouškem hnutí MAGA, který projde nějakým jako vystřízlivěním, moc to nepřináší vlastně zajímavého, spíš to působí jako takový dokument vmezřený do nějakého jako volného času, než k něčemu dojde.
0: Australani taky chtějí mít prostě svůj film o Epsteinovi. Ale jako u toho si říkáte, hlavně ty první půlky bylo už jako všechno řečený, ano, jo, po vlně těch projektů, jak se zmiňoval Filthy Rich 6 let zpátky na Netflixu, nebo různých samozřejmě investigativních podcastů, různě to působí jako taková zvláštně nastavovaná kaše, oni nedokážou generovat nějaký nový kontext, pochopitelně zůstaví u takového jako samozřejmě důležitého, ale dost jako bezpečného ta rozhořčení nad tím, jak systém chrání mocný, což je jako vždycky důležitý, ale přišlo mi to jako too little too late.
1: No, zároveň se to snaží vlastně říct, že ta Amerika v tomhle zoufale zaostává za zbytkem světa, který je jako podstatně radikálnější, vytváří to tam nějaký takový náznak toho velkého spiknutí, který tam bezesporuje, ale je to vlastně jenom v tom, že se zeptají nějakého člověka, který to viděl, jestli viděl teda ty jména, a on říká, ano, viděl jsem je. A to je vlastně všechno, co teď se dá říct, protože velká část Epstein Files vlastně ještě nebyla zveřejněná, zůstala asi 33 miliony.
0: Hodně zredigovaný to vypadalo.
1: První várka byla teda krásně začerněná. Musím říct, že vlastně fakt nechápu jako funkci tohoto dokumentu. Je to prostě spíš takový ten jako ambient streamovacích platform. Zase další.
0: Ale zase ta korunní princezna norská, ta
1: Mette Marit.
0: Taky s tím však Maritu věc.
1: To trošku zametla teda pod koberec.
0: Je to tak, přátelé.
1: A ty norové se nedají, ale.
0: Nedaj. Prosím vás, Interpol teďka zní trošku jako Aphex Twin, ale a trochu jako Gorillaz. A je to pěkný.
1: Nevadí, ne?
0: No tak pojď!

0: na Baltazar ze Stejska. Ten je nejlepší, nejzkušenější člověk. Kdo jiný by měl přinést do vysílání rádia Chlejv trošku tý naděje než právě Tomák? Na Hongjin a korejský akční sci-fi Hope. Pořádný 3 hodinky. Skáno do české distribuce. Tak co ty, hlavo?
1: Hele, no jako tý naděje v tomhle, v týhletý vesnice Hope Harbor poblíž severokorejských hranic příliš není, protože hned na začátku se teda místní náčelník policejní sejde se skupinkou lovců uprostřed polí, kde na cestě leží úplně rozervaný kus dobytku a tak se kdo by to mohl udělat, dochází k tomu, že možná tygr, a pak se asi 90 minut ukazuje poměrně působivým způsobem, že tygr to teda rozhodně není. A co je na tý jako úvodní, řekněme, půlce filmu zhruba pozoruhodný, že vlastně celou dobu nevidíme to jako monstrum, o kterém teda víme nebo tušíme, že přijde, ale spíše jako ty následky toho jeho destruktivního činu, ale přesto ta první půlka je takovej, on že ho se proslal ten režisér těma docela syrovýma takovýma thrillerama a tady vtahuje do toho žánru monster filmu takovej, řekněme, hodně akční a poměrně syrovej survival thriller, a který teda samozřejmě tak jako, jak to Korejci mají ve zvyku, míchá se patřičnýma dávkama takového toho jejich zemitýho obroublýho humoru, ale místama jako myslím, obzvláště druhý půl je velice poťouchle a dobře funguje, a pak v té druhé půli se začnou dít jako různý věci, jo, tam se teda
0: různý,
1: k tomu odhalení teda, co je to monstrum zač, to nechci úplně prozrazovat, ale jenom jako, že se mění ten tón, trošku se mění i prostředí z toho městečka, se jako ta akce odehrává v lese, jako ten film jede skoro non-stop, ale
0: zároveň... Zabílýho dne navíc zatočit, to je hezký, jo, na tohle, plný sluníčko, to se mi líbí.
1: No, sluníčka tam trochu je, ale naděje málo. A zeleně tam je teda hodně. A jako pak vlastně se jako do toho začnou promítat jako žánry, jako prostě taková trošku jako epická sci-fi a věci, které jako by se možná úplně nečekali ze skvělýma takovýma těma svýma, řekněme, neduhama až kliše, takových těch, kterých jsou žánrů fantasy a sci-fi, ale zároveň jako máme pocit, že on s těma samozřejmě pracuje velmi jako poťouchle, že to jako, když je to patetický, nebo když mají jako o jakýsi jako střed z jinakostí, nebo o nějaký takový typ překvapivého zratu, tak vlastně furt tam jako zůstává kus nějaký nejistoty, jako, jak on to vlastně myslí, což mě na tom jako bavilo, ono samozřejmě takový, to jako se trochu nabízí točí jako nějakou metaforu toho neklidného života na té prostě hranici se Severní Koreou, nějaký paranoia, ale mnohem spíš jako je lepší točíc jako nějaký, řekněme, nějaký 70-kový B-čkový radostně akční prostě žánrový film, jo, že ta prostě směska jako na mě teda fungovala hlavně tím, jakou prostě jako dravou energii to v sobě má, nějaký jako radostní pohazování nápady a změnami tónu a prostě 10 minut budujeme spektakulární honičku a pak ji utneme doslova jako a šíleně.
0: Jasně. Vítku, protože to byl 5. film tehdy v Kán, takže si vydržel půlku, nedal se nic jiného dělat. A co ti byly pocity?
2: Myslím, že 2 hodiny. Hele, já jsem si u toho vzpomněl na svůj oblíbený film Mutant, samozřejmě Bong Joon-ho, takový přesně jako zvláštní žánrový hybrid, který teda v podstatě v něčem replikuje to klasický hollywoodský schéma, ale dělá v něm teda totální rošambo. Musím říct, že vlastně velká zodpovědnost za to, že tenhle ten film je tak působivý, má kameraman Kyun Pyok-hong, který přesně točil právě i ty Bongovy filmy, takže má v sobě takový to, jakože dovede spojit tu zvláštní syrovou estetiku. Pro mě byl trošku problém ve chvíli, kdy se tam objeví ty digitální efekty, na kterých se údajně ještě pokán nějak pracovalo, no. Ale to teda rozhodně nebyla ta nejsilnější stránka. A pro mě zase občas mám takovou tu alergickou reakci na některý ty korejský, jakoby, nechci říkat humorní nebo groteský motivy, ale vlastně ta hlavní postava, ten šerif, jako groteský, to, že stále jako opakuje jedno citoslov, to je to takový zbabilec, který opravdu jeho jako schopnost nebo superschopnost je spíš přežívat než bojovat. Tak vlastně to ve mně budilo jakýsi trošku možná iritující dojem repetitivnosti, který jsem ale přikládal teda i tomu, že už to byl takzvaný jako tvrdý festivalový dojezd, bylo asi 11:30 v noci a já už jsem ani jako nemohl sedět. Jo? Takže jsem si říkal, že to někdy dokoukám.
0: Rozumím tomu tak, že vlastně ty pohyby kamery jsou víc než půlka té srandy. Koukám, že kameraman,
2: jsou neskutečný.
0: Kameraman jako zmíněný dělal i Parazita, nebo můj velice oblíbený film Rány pod pás, Kim Jivona z roku 2000, což je naprosto skvělá věc, takže asi až exibiční záležitost tomhle.
1: Jo, já musím dodat, že možná ty potůrky jako ne tak dobře vypadají, ale spíš důležitý, jak se hejbou, no, jako prostě jak se pracuje právě s tím pohybem, jsou rychlostí, že opravdu mám jako pocit něčeho teda jako strašně destruktivního, ale ta destrukce vypadá úplně jinak než v nějakých Godzilla filmech, že v tomhle je to nápaditý. A vlastně to, co trochu kritizoval ten humor, tak je naopak přijde, že to jako vykreslání toho panoptika místních neschopů a vidláků vlastně v něčem působivý je. Je tam například jako výborná scéna, kdy se jako odhalují ty naprosto zásadní informace a dlouho ten dialog trvá, jako je to takový klasický kliše, ale ono se týká toho, že jistý lovec, jak si starý pán sedl moc pálího vepřovýho a pak v lese chytil průjem. A to je prostě
0: to jako je přesně pro to máka téma. To je naše téma.
2: Scéna s průjmem byla jedna z vrcholných.
0: No. Prosím vás, do Koreje ne, jedeme do Afriky.
2: Jedeme do Afriky, do Zimbabwe.
0: A nevypadají trošku jako ty srafíce, ty potvorky?
2: No, ale jenom trošku.
0: Krysavíci,
2: prý.

0: nádherný.
1: My jedem do Ázie.
0: Ale ty progresivně rokový prvky paráda.
2: To jsou říci masivní, velký samuraj a vězeň v jednom, ten Richard, pochopitelně. Snímek, který se odehrává v druhé polovině 16. století. Kiyoshi Kurosawa! Samurajský pán Araki Murashi Gesari vlastně vzepře, podobně jako Tomák tyranskému vojevůdcovi, což se jmenuje Odo, a vlastně ocitá se v takovým jako obležení ve svém vlastním hradě, ten se jmenuje Arioka. Uvnitř se na té neprodyšně vlastně uzavřený pevnosti tam dojde k sérii takových jako nevysvětlitelných vražd. Murashi je musí spojit síly s vězněm v podzemní kopce, což jako je bystrej, ale docela nebezpečný, vlastně původně nepřátelský strateg. Kambej Kurova! Ježišmarja. Přátelé, každopádně samuraj a vězeň to není žádná akční řežba, je to spíš rafinovaná, řekněme, historická detektivka, takový whodunit v uzavřeném oblíhaném prostoru. Vzdáleně může připomenout nějakého křižence Agáty Christy, Rashomona, trochu Shakespeare, když jsme tomu chtěli fandit, trošku Kolomba v kimonu. Ta žánrová metamorfóza je tady docela zajímavá. Kurosawa je vlastně doyen, řekněme, psychologického hororu, by řekl možná to má film jako Cure nebo Pulse, ty k němu máš intenzivnější vztah než já. Já jsem to všechno trochu pochybovačný, ale tohle jsem poměrně povedlo, on se poprvé v kariéře vlastně vkročil na půdu jakým toho historického dramatu, jak se tomu říká, Jidai Geki, místo aby ale kopíroval Akiru Kurosawu svého jmenovce, tak vlastně sahá po nějaký formální úspornosti, možná nějaký Kenji Mizoguchi a podobný lidi. Nedajdete tu jedinou nějakou samoučelnou akční choreografii, vlastně přetavil tu historickou látku v takový jako tísnivý, komorní, řekněme skoro existenciální drama, kde ty stěny hradu vlastně jsou stejně klaustrofobní, když na tady tu hnilobu dneska, podobně jako ty hnilobní byty v těch jeho městských hororech. Co jsi na to říkal ty, Tomáku?
3: Já, mně se vlastně jako líbilo, jak on navázal na ty svoje vlastně horory z přelomu tisíciletí, že ono to vlastně nějakou tou ponurou atmosféru a takovým tím nořením se do nějakého hodně nejednoznačného světa vlastně dělá něco podobného, jako dělal v těch filmech o nějakých jako duchách a podobných jako příznačných věcech, které nakonec jsou spíš takovýma osudově smutnýma bytostma než monstrama, co útočí na lidi v těch jeho raných hororech. A tady vlastně pracuje s nějakýma podobnýma typama nejistota, kontrapunktů a je to vlastně film, který plyne s nějakou jako tempem prostě rituálním čajového obřadu, ale zároveň vlastně to je film, který sice je hodně o tradicích, ale zároveň kouká na tím moderním pohledem, je to vlastně takovej ten přístup, já nevím, když bychom měli koukat na nějaký paralel, jako třeba Foulesova Francouza Milenka, kdy teda tam koukají na to 19. století nějakou optikou prostě už toho moderního člověka, tak tady je to přesně film, který nějakým způsobem zpochybňuje ty tradice, v které jsou tam všichni svázaní, protože tím největším vězením není ten hrad obklopený nepřáteli, ale spíš řekněme ta samurajská tradice a ta vlastně takový ty jako motivy, že nejpotupnější, co můžete někomu udělat, je uvěznit ho, protože prostě když ho nezabijete, tak ho zostudíte úplně nejvíc a to je tam vlastně nějaká rozbuška, řekněme, pro rozvahy nad prostě těmahle tématama, nad nějakou érou, která nejspíš se jako chýlí k nějakému zvratu nebo konci. No a zároveň vlastně tam jako pozoruhodně jsou tam vnořený právě ty mysteriózní, ty záhadný prvky, ono to jako rozhodně není klasická detektivka, jak by možná mohlo působit z toho, co si říkal, nebo ty příměry, který si dával, ale je to takový whodunit nějakým způsobem, no, do kterého zasahuje nějaká zvláštní boží prozřetelnost, která asi nebude tak úplně zásahem z hůry. Tematizuje se tam spousta věcí, ale myslím, že to je jako vystavený velice pečlivě. Nevím, jestli to nutně musí mít tuhle robustní 2,5hodinovou stopáž, ale ona tam jako k něčemu slouží, ale zároveň je to možná tak trošku divadý, dílko, ale rozhodně důstojně zahraný.
2: No, rozhodně, já jsem nechtěl moc prozrazovat, ale řekl to dobře. Já mám výhrady mírně tomu akademickému jako tempíčku v té druhé třetině, hlavně přece jenom mírně zdlouhavého filmu, který má nějakých 150 minut, kdy se těch řetězec, těch hudanit zahad trošku začne opakovat schematicky. Film na chvilku tomu spadne jako řetěz. Občas se to utápí v detailu, v nějaký jako rozvolněnější dramaturgii, ale jinak vlastně jako adaptace toho románu Honobua Yonezawy je to fakt pozoruhodný, vlastně pozoruhodná hra dvou jako mozku, vlastně ten Murashige vlastně propadá nějaký jako paranoje z té blížící se armády, z nějakých potenciálních vnitřních zrádců. Ten vězeň, ten Kanbei zase skládá jako geniálně ty střípky té pravdy, jako takový šachový velmistr vlastně. Ta práce nějaká s perspektivou je vlastně jako něčím neúprostná. My víme jenom tolik, kolik ten paranoidní pán hradu, což vlastně generuje nějaké jako zajímavé napětí. A víc ten Masahiro Motoki, teda je vynikající v roli toho vládce, vlastně jak se mu drolí jako moc trošku i ten zdravý rozum pod rukama. Ten Masaki Suda zase hraje toho stratega s takovým minimalistickým mrazivým klidem, ale s nějakou jako dravostí, ale nepotřebuje u toho vlastně ta si ten meč, chci tím říct, že ty jejich dialogy přes tím říct, že ty kopky jsou jako pro mě vrcholem toho filmu.
3: Právě, že to není takový ten souboj mastermindu, jako já nevím, známe.
2: Oni tam nejzas tolik, jak by ten název napovídal, ten český název je trošku zavádějící možná přece v té doslovnosti. Jo, ale tak možná zmíníme i vlastně kameru, vlastně přirozený světlo těch historických chrámů, kde v Kyoto, dlouhý statický záběr, ty geometrické kompozice, kde ty postavy často mizí v nějakým šeru, ta japonská architektura, to se asi shodneme pro toto snímání, je vlastně jako, jako stvořená. Evokuje to nějaký pocit, že ten samotný hrad je nějaká živá past, která tě pomalu jako stravuje. Je, takový ty feudální kulisy, tematizuje to jako moderní krizi toho jako morálního vůdcovství, nějaká samota a moc. Jako nechci to přecenit, ale je to jako pěkný film, u kterého jsem poměrně překvapený, že byl koupený do distribuce velkou distribučkou. Myslím si, obávám se, že lidi na to se úplně válně jako nepohrnou, když bych si to docela přál. No nic, jedeme dál. M83 zase jedou svůj epiku, nový single Blister Sunrise. A za chvilku už posedlost. Víte, jak je úplně posedlé. Ať vám nechci říct čím. Blázen!
4: Fuj, tajbo.

0: Absolutně posedlost. Prošet by se měl šílený výraz, Vítka, věc vážně, to se nejen dělat. Posedlost, samozřejmě seriál v originále Furious, tady se teďka rozebereme, kde to vysílá na Disney,
1: na Disney Plus. No. Disney Plus. Ne, je to respektive, je to produkt Hulu, ale vysílá to Disney Plus.
0: Jo, jo, Emiro jsem tady představuje vlastně čerstvou agentku FBI, rozjíždí v New Yorku takový nekompromisní hon na Catherine, si traumatizovanou oběť obchodu se sexem s nezletilýma, řekněme, která brutálně likviduje mocný násilnický muže. Tady se vracíme k tomu Epsteinovi trošičku. Je to pojatý jako jaký psychologický zrcadlo trošku, jako kde se obě ženy vlastně dělají o stejný démony. Je tam hodně velký příslip té první půle, který se ale úplně nenaplní.
1: Takový seriál, který je jako poskládaný z různých jako anamnéz, vlastně se tam řeší různé formy jako násilí vůči ženám a ten ženský svět jako rozhodně není v něčem nějakým jako synonymem jako síly a neohroženosti. Spíše to taková zvláštní křehkost smíšená s agresivitou. Ty ženské postavy jsou vlastně v něčem jako tvrdě poznamenaný svojí minulostí, ale musím říct, že zároveň jak se nastřádávají ty jednotlivé jako diagnózy, ty jednotlivé psychické stavy, tak se dostavuje takový trošku uncanny pocit. Ten seriál vlastně vypadá, že je hrozně překombinovaný v něčem, že trošku uhýbá z nějaký jako psychický drobno, psychologický drobnokresby, spíš takový jako přehlídce trošku jako subverzí, perverzí a různých ústřelků, který úplně pro mě nedokáže v té dramaturgické struktuře jako dobře obhájit.
0: No, ty úvodní epizody, který docela precizně režíroval, tuším, ten Brian Kirk, funguje jako dobře. Ta scenáristka, lomeno showrunnerka Elizabeth Merriweather, tuším, tam šikovně buduje nějakou jako tísnivou atmosféru. Jaký jiný typ očekávání, protože vlastně tu pachatelku známe od prvního dílu a to prvotní nějaký ohledávání toho ženského steku, jak se naznačoval nějakých těch traumatropů, mě to docela bavilo nějakou jako hutnost, nějakým jízlivým humorem možná, ale od půlky nejpozději se to scenaristicky, dramaturgicky vlastně strašně rozpadá, dochází hrozně dech, začíná takový jako až scenaristický charakter, jsem se přistihl u toho, jako nějaký komplexní psychologický duel se rozpadá pod nějakou tíhou úplně laciných, takových až jako telenovelových zvratů, očividných jako berliček, jako jsou tam strašně doslovné scény, u kterých jsem vůbec říkal, to znamená stejný seriál jako minulý díl, kdy postavy jako nahlas artikulují své motivace, jako by divák byl úplně jako stupidní.
1: Je to seriál, který má strašně jako silný momenty. Jsou tam velmi silný jako epizody, velmi silný epizodický postavy. Je tam třeba skvělá postava, kterou hraje Scoot McNairy, což je taková jako takový příklad toho citlivého detektiva, který není poznamenaný podobně jako svoji kolegové tím jako mačoidním světem té policie. Ale vlastně pro mě jsou to vždycky spíš takový jako záblesky v něčem, co se postupem času jako dramaturgicky rozkládá. A to samotné pátrání není nějak jako strhující. Občas tam jsou takový ty jako rychlý jumping to conclusions momenty, které mě trošku iritujou, ale to, co mě teda iritovalo opravdu hodně, výkon Emmy Rossum. Já si nemůžu pomoct. Mně přijde, že vlastně ona vůbec tuhle tu problematickou postavu ty rozkládající se a zároveň zase skládající se vyšetřovatelky nedokáže pojednat s nějakým jako citem pro nějakou míru. Je to hrozně jako přestřelený ten výkon. Obzvlášť ve srovnání s tím Scootem McNairem to hrozně jako vynikne, jak vlastně to nemá žádný niance, je to takový příliš jako into your face a mě ta postava vlastně iritoval, ale ne v dobrým, že by mě nějak jako se přede mnou otevírala v nějaký svojí nepříjemný zranitelnosti, spíš mě vlastně jako odpuzovala od tohoto sledovat.
0: Přitom to měl být jako velký herecký comeback, ale nevrovnaný je to herecky strašně celý. Je. Vlastně ta severoirská tuším kometa, ta Lola Pettigrew hraje tu svoji postavu s úplně mrazivou jako ďábelskou intenzitou. Vlastně ty scény si totálně krade pro sebe, o to smutnější je pak pohled teda na očí, krásných velkých očí Emmy Rossum, jo, ono je to napsané jako komplexní, jako nalomená postava, ale ona ji redukuje na ty jako bamby v oči, na takovou tu monotónní netečnost, jako pramálo uvěřitelný pro mě afekty. Každý ten pokus o jako psychologickou hloubku je jak nějaká, já nevím, nácvik na divadelní akademii.
1: Plus teda to okolí, který obklopuje, zejména ty mužský postavy, ten zvláštní nepříjemný jako asijský vyšetřovatel FBI, který jako působí opravdu jako takovou jako kliše, úplně největší.
0: Má hrozně pitomně napsaný ze své repliky.
1: A její teda partner bývalý Marshall, který se na ní dopouští jako velmi výrazného fyzického násilí, jak i v něčem vlastně jako hrozně jako plochá karikatura jako
0: násilnického muže. S tím tím ksicht, nemůžu dělat nic, samozřejmě.
1: Nemůžu si pomoct, jo. Podle mě to tomu nedělá tomu tématu úplně dobrou službu nakonec, protože to z něj dělá jako hroznou atrakci. Jako,
0: Scoota McNairyho podepisu, on uhraje očima víc než většina herců celým tělem. No a pak ta důstojnice v podání Quincy Tyler Bernstein s tím repetitivním ušklepkem, to už je spíš karikatura vlastně, jo. A to se stává vlastně i ten seriál, my jsme říkali toho Epsteinovi, je tam nějaký ten stín ty post-Epsteinovský jako éry, nějaká ukázka i toho, že se to snaží ukázat, že i oběti násilí teda bývají taky hodně násilný, snaží to být trošku podvratný. Místama to tematizuje to PTSD, odmítá to diváka občas konejšit v těch lepších dílech nějakým černobílým viděním toho světa, ale utonulo to v takovým až jako brakovým finále pro mě. Nedá se nic dělat. Posedlost. Bude druhá sezóna, že bych o ní stál, nemůžu říct. Závěrečný titulcí k Portis at Machine Gun. Dobře umíte vybrat, ale nestačilo to. Nestačilo! Za chvilku už na tělo! A taky projdem to filtrem.
1: Na tělo.
0: Ztracená

0: Je to někde mondéně, ale někdy velmi progresivně používaný termín zpětný průlom. Všimněte si, já upozorním na hloubku toho termínu. Představíte si průlom a máte obvykle pocit cesty dopředu. A teď je tam náhle rafinované slovo zpětný, to znamená, že co to je ten zpětný průlom, a přitom to slovo je používáno a žijeme jim všichni. Myslím, že někdo podvědomně, někdo vědomně, ale to, ten termín tady existuje, je z toho jakýsi zpětný průlom i do celé filozofické oblasti. A je dost možné, že ten zpětný průlom někdo používá a myslí si, že je to zpětný průlom.
1: To
0: někdo to používá a neví o tom, že to je. Čili před náma je, jenom dopovím,
2: ano,
0: nutnost zprůhlednit a identifikovat
1: zpětný ten
0: tento termín zpětného průlomu.
2: Tak, možná, že je to vyšší standard pohlednosti, podle mého.

0: Jedna z lepších kapel hudební historie, nebojím se říct, Portishead, teď chce ti dneska. A geniální skladba Machine Gun. Projedeme to tvrdým filtrem.
1: No, ale vyšší standard pohlednosti zároveň ten filtr.
0: Masokombič totální! Prosím vás, filtr, nová česká miniserie, česká televize samozřejmě, 16-letý introvertní Mety. Jo, Mety trošičko. Mety! Má sice coming out už jako úspěšně za sebou, ale to pravý emoční peklo ho vlastně teprve čeká, až během přijímaček na střední výtvarnou školu, zamiluje se do tajemného Radka, který tak jako vlastně stále furt tahá nějakou vztahovou zátěž se svojí přítelkyní. Je to šestidílná miniserie, která funguje jako vlastně civilní coming of age drama pro Gen Z, ale nejenom pro ně, vlastně na místo pouhý nějaký oslavy identity, protože to už dneska vlastně fakt nestačí, se soustředí na nějakou jako trapnost, na chyby, různý zmatení, neschopnost komunikovat, což je i docela téma režiséra Davida Semlera, obecně i u jeho kraťasu, oproti TBH a podobným sériím kvalitativně úplně někde jinde, a řekl bych, že i oproti lestrým českým filmům.
1: Já jsem chtěl vlastně TBH tady vytáhnout jako takový pokus udělat takový to jako high school drama po česku, vlastně to působilo v něčem trošku jako nedůvěry hodně to přesazení těch jako reálí, v podstatě jako amerických seriálů do českého prostředí. Tady konečně příběhový schéma dramaturgický, který známe jako ze spousty filmů, to, že ty dvě postavy mají mezi sebou takový ten jako power struggle, to, že jedna z nich je vlastně jakoby výrazně pod vlivem té druhý, je v tom něco jako toxického, to jsme viděli jako xkrát, ale to, co já na tom strašně cením, za prvý, že to tady je udělaný velice civilně, za druhý, že v tom není ani zbyla nějaký výchovnosti, nějaký didaktičnosti, a za třetí, že to je jako vlastně zasazení do realisticky českýho prostředí, ten seriál působí česky, všechno, co je kolem, působí vlastně velmi česky, velmi jako v dobrém slova smyslu lokálně, a dohromady to funguje.
0: Mluví to nějakým přesvědčivým jazykem, jo?
1: Přesně tak, já těm postavám věřím a věřím tomu světu, kde žiju, protože to je svět, který vidím kolem sebe.
2: A přesně jak se naznačili tím jako tématem, nebo na to středobodem, tady není ten coming out, ten už je jakoby vyřešený, no přinejmenším z větší části, a vlastně hrozně jako pěkný sledovat, jak ten hrdina žije v tom třígeneračním soužití s tou matkou a babičkou, který jsou nějakým způsobem podpůrný, byť samozřejmě trápí jako jaký problémy asi se jako s tím být gay nesou, ale jako vlastně zároveň to nekončí u toho, že být gay je normální, na rozdíl třeba od snímku Šimona Holého, který taky je vlastně v něčem jako sympaticky civilní, ale jako by zůstal jenom u toho. Tady sledujeme jako funkční seriál ze školního jako středoškolského prostředí nebo jako přelomu nějak jako tohohle těch jako dvou systémů výuky, a vlastně jako je tady jako, nejsou tady dvě postavy zdaleka jako v případě toho Šimonova filmu, ale je tady celý kolektiv jako plasticky poměrně jako stvárněný, že jo, nějaký jakoby adapťák prostě letní, je vlastně poměrně jako hrozně jako organicky natočený to soužití, to větší množství postav, těch jako věcí, které vůbec nemusí jako souviset s tím, že jste gay, aby vás jako lidi neměli rádi, to všechno tady jako udělaný jako velice přirozeně, a to jako všichni jsme něco podobného zažili a bez ohledu na orientaci.
1: Přesně tak, není to o genderu.
0: Jo, je to jako vizuálně sevřený, je to fakt jako evropský působící nějaký tvar, není tam takový to sterilní nasvícení z těch Kavčích hor a tak dále. Využívá to jako přirozený jako svícení, nějaký polostín, melancholickou náladu toho pozdního léta, nějakou kontaktní kameru, která těm hrdinům tak nějak citlivě jako dejchá na záda, ale hlavně to, co jsme už našli, ten jazyk, jak jsou mladých, takzvaně, já už se teda mezi mladý opravdu neřadím, pochopitelně, tak vlastně pro mě už je největší strach u těch českých, nejenom teen seriál, právě z toho, že nějaký 50-letý scenaristi nic proti němu budou postavám vkládat do úst nějaký absurdní jako výrazy konstrukce nebo směšně jako používat ty trendující ten jazyk tohoto filtru, ale fakt jako neskří. Působí to organicky, to používání těch anglicismů, zkrátek nějaký specifický dynamiky těch textových zpráv, vlastně netlačí nějak na pilu, ty poslední spolu nemluví jak jako z nějaký učebnice, drmolej, zasekávají se, často nedokážou formulovat větu, ale zároveň to působí jako připravně dramaturgicky ustátě, byť teda možná srozumitelnost dialogu je občas nezvládnutá i nezáměrně.
1: Někdy je tam, myslím, i situačně ty věci jsou pospojované tak trošku horkou jehlou, některé ty věci pro mě byly malinko matoucí, ale v dobrém je cítit, že David Semler má zkušenost s krátkým filmem a nemá takovou tu tendenci odvyprávět na ploše těch 22 až 29 minut jako příliš. Vlastně se soustředí na konkrétní situace, snaží se skrze ty situace pochopit ty postavy, postihnout nějakou jejich specifickou dynamiku, a strašně bych ocenil výkon Antonia Šopovského a Adama Buše. Ty jsou jako úplně skvělý.
0: Šopovský je už 24, ale já mu toho 16 je vlastně dost žeru, taková tichá intenzita, zranitelnost.
2: Teda celý je to trošku jako zacenutý drobný konstrukce, že ty děcka se fakt chovají spíš jak na té střední, nějakým druháku, třeťáku, že úplně, že pracují v kavárně, že mají prostě ty pochybný vztahy se staršími muži jako tady na internetu, to všechno na těch 15-16, jako kdy je to tak sotva legální, působí jakoby maličko přitaženě, jo, ale jako myslím, že jako skrz tu přirozenost celkou toho díla, jako to jako úplně snadno odpouští.
1: A když tady padlo jméno Šimona Holího, tak on k tomu udělal hudbu, která podle mě jako přispívá k působivosti.
0: To jsem chtěl říct, to jsem chtěl vlastně popová muzika, ten soundtrack má chvilkama větší tak na bránu, než některý trochu jako zacyklený dialogový scény, on tomu vlastně docela účelně pomáhá, ale vlastně za mě celkově překvapivě jako dospělej, formálně nějak jako sebevědomý, v nejlepším slova smyslu jako upřímný projekt, který možná si občas občas šlape trochu na jazyk, občas jako scenaristicky chybuje nebo dramaturgicky mírně tápe, ale je to nejlepší, co jsem z český televize za poslední dobu viděl.
1: A o toho přesně tenhle ten formát, jak jakoby online seriálu, jo, má v té televizi bej, tady se prostě mají zrodit ty tvůrci, kteří netočí takový pitlovin jako třeba seriál Na tělo, jo.
3: Který je spíš Na dělo teda.
0: Na dělo, a ještě si k tomu řeknem, ty hlavo, ty jsi Magic Man, Panda Bear a jeho cover Turnstile. Je to milý.
1: Pandičko.
0: Animal Collective pořád dokola s námi. Pořád furt, to bude trvat.

0: já nenávidím. Sex, týmový sport a politiku.
1: Přátelé milí, já jdu do stávky, já jdu až do erekce, jak se to postavím do té stávky.
2: Já jsem nikdy nedostal šanci.
3: Vezete do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím, vydesinfikovat, tak je večer.

0: Takže to je krása. Panda Bear, Srml kolektiv. A teď už tvrdě na tělo, Tomáku. Co ten Honza Řebek? Jak je na tom? Mizerně po letos seriálu.
1: Já ti nevím, no. Je to jako devítidílný seriál, jestli se nepletu. A první 4 hodiny tohoto seriálu jsou jako čisté utrpení, protože on je to teda jako volně na základě proz Martiny Formanové, ale jako povídkových proz. A tady jako se snaží z toho udělat jako kompaktní dílo. A tedy jako se zápletkou, že takřka padesátníci mají třídní sraz po nějakých 30 letech, takže nám musí těch poměrně hodně postav, protože třídní kolektiv je poměrně jako lidnatý představit, teda jsou třídní se nějakých 6-7 hlavních charakterů, ale všichni mají manželky a děti a milenky a někdy se tak různě míchají mezi sebou chvílemi až jako perverzním způsobem a opravdu ty první 4 hodiny jsou jako přehlídka nesnesitelných lidí, že to skoro začíná připomínat takový ty romkomy prostě mainstreamový. Jako,
2: se že to zeptat, opravdu... Já jsem z toho viděl ten pilotní díl a měl jsem pocit, že principem každý dramaturgie je udělat pilot co nejlákavější pro diváka, aby tě jako vtáhnul. Podle mě ten pilot je udělaný tak, aby tě jako odpudil.
1: Ale to bývá jako docela běžný, že minimálně jako slabinou těch jako tuzemských seriálů pilot, ale tady jsou slabinou ty první 4 hodiny, protože ta dramaturgická koncepce je taková, že, to, že celou tu dobu nás ty postavy jako štvou, aby pak začaly procházet nějakou sebereflexí a nacházet nějaký vztahy, štěstí, dokonce i bohatství, až jako samozřejmě
0: pohádka,
1: to je takový opravdu pohádka pro dospělí a ta druhá půlka je sice jako něco sympatičnější, ale jako když ty postavy jako načrtnete jako úplně hloupě až idiotsky, tak jako k ním už opravdu nikdo nechce hledat cestu, protože
2: to
1: není to ten
2: říkal,
1: případ toho, jak jsem mluvil v jiném vstupu o té iritaci, která není nějakým způsobem plodná, nebo jako něco vám dává, tak tady ty postavy jsou jenom jako nesnesitelné k ničemu. A to jako pomíníme takový ty opravdu choulostivý věci, kdy se projevuje prostě světonázor autorů a kdy je tam prostě vysokoškolský pedagog, který si dostal do deníku, údajně píše prostě literární zápisky na budoucí román, ale jsou to prasárny o studentkách a jako a ty se tam hodně citují a to opravdu nechcete slyšet.
2: To je takový trošku smutný, když online seriál České televize působí dojmem, že by ten autor jako měl vlastně školit mnohem jako zkušenější autory, autorky, jak se dělá vlastně současný seriálový dílo. Tohle fakt působí dojmem jako díla lidí, kteří nikdy nedělali jako úspěšný pilot. Jo. To porušuje snad úplně všechny pravidla. Zvláštně jako rozpadlost, rozkydlost té struktury, chování postav, špatně napsaný dialogy a celková jako negativita, která z toho díla jde.
0: A Slávek Horák!
2: Slávek Horák je trefný.
0: Možná
2: je lepší režisér než herec.
1: Ten Viktor Tauš je tam ještě dobrý, ten se tam taky šlape na jazyk a hlavně v té druhé půlce mu tak člověk fandí. No.
0: Ty jsi strašný vodník.
2: To dal ale jedinej do té druhé půlce.
0: Že nedělal hudbu, ten by to zlepil.
1: Přátelé, byla to oběť.

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádio Wave.
2: Ahoj, tady Kája.
3: Ahoj, tady Pavel.
2: A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu Psycho.
3: Kájo, co je dneska psycho?
2: No, víš, co je psycho? Přát si, aby tě někdo miloval víc než kohokoliv jiného na světě.
3: Hele, já tam rozumím, tohle je jako psycho, který je pro dnešek psycho, ale víš, co mě tak ještě přijde psycho?
2: Mm-hmm.
3: Že vlastně, klidně mě oprav, jestli to vnímáš jinak, jo? Mm-hmm. Ale v historii našeho pořadu jsme, a vzhledem tomu, že jsme jako pořad o psychologii, tak jsme se doposud velmi dobře a úspěšně vyhýbali vztahovým tématům.
2: Jako je to pravda, protože my vlastně ani se jeden moc vztahama nezabýváme. pouze na osobní rovině, ale jako...
3: Ale
2: jako na profesní rovině jako psychologové se vlastně vztahama nezabýváme. Možná jsme to trošku nakousli u těch sekt a tak,
3: okay.
2: Ale jako vyloženě, že bychom se vztahama zabývali, to ne?
3: No. A ta moje prostě představa o tom, jak, co to znamená prostě podcast o psychologii, tak je, že tam prostě budou řešit horem dolem terapie a vztahy.
2: No, a my neřešíme ani jedno. Ale rovnou tam šoupneme Obsession, ať to, když už, tak už. Ale dneska se budeme vlastně bavit o filmu Obsession, který je právě v kinech. Je to vlastně jeden z dvou nových hororů, který vyšly v podobnou dobu. Další jsou Backrooms a jako co je takový fun fact, že vlastně ten autor toho hororu je bývalý youtuber, nebo youtuber prostě začínal svou kariéru na YouTube, kde ten Cary Baker... Jo, vlastně dělal takový krátký skeče, jo, kratší filmy s tím právě svým jedním kolegou, který tam taky hraje v tom filmu. A to je ten kámoš.
3: Ten kámoš.
2: Takže vlastně takový, no. jo, a vlastně strašně dobře hodnocený ten film, že je to konečně, po dlouhý době, to je teda zase moje téma, že opravdu ty filmy, navazuje se na starý filmy, typu Ďábel nosí Pradu 2, okay. Nebo se rozježdí furt ty franšízy, které okay. tam jako furt fungují a ty konečně něco novýho, pořádného.
3: Ale jak teda Gábe říkala, tak jí to připomíná Scary Movie.
2: Jo, jako, a tak on se tam dost inspiroval, on taky, že vlastně ten film vychází z předlohy jednoho dílu Simpsonů. Okay. Tam je právě, to je předlohou toho filmu je, že tam teda kluk, který mu se říká Bear, má hrozně rád svoji kamarádku, je do ní zamilovaný, ve zkratce koupí si One Wish Willow, neboli jednu tyčinku jednoho přání.
3: Takže mi to mají takhle ze Simpsonů, jo?
2: No, to je ze Simpsonů.
3: Aha, to je hustý. Já bych možná teď na tom okamžik rád přidal, budou tady spoilery v tom pořadu, pokud jste to ještě neviděli a nemáte rádi spoilery, doporučujeme vám se nejdřív na ten film podívat. Pokud je vám to jedno, tak samozřejmě poslouchejte nás, jak potřebujete.
2: Přesně tak, takže a myslím si, že tohle je, co je i známý z trailerů a ze všeho.
3: Jasně.
2: No a on prostě zlomí tu hůlku a pak se dějou věci. A vlastně ten Cary Baker říkal, že...
3: Takže to je jak v těch Simpsonech, tak v tom
2: no,
3: filmu.
2: Něco, no, nevím, jestli je to vyloženě s tou hůlkou, ale že tam jsou právě ty takový ty džinovský přání. Víš, že přeješ si, já nevím, abych měl milion tisíc peněz, ale to znamená to, že mi umře můj táta, jo? Něco takovýho, jo? Takže že jsou takový vždycky ty triky přání.
3: Jasně. Pojďme to možná teďkonc teda nějak uvíst, o čem ten film je.
2: No, možná ty?
3: Tak jak jsem to jako vnímal, o čem to je, nebo ten příběh zhruba, tak jako aby jsme věděli, o čem si vykládáme, tak je to teda o tom, že ta hlavní postava tak je zamilovaný do vlastně svojí spolužečky, že jo? Že to už je,
2: já myslím, že oni mají nějaký dlouhou historii za sebou.
3: Jo, že, jo? Že se znají už nějak přinejmenším od střední školy. Mm-hmm. A on jí to vlastně jako nikdy neřek, jo? Že teda je do ní zamilovaný. A teď už by jí to jako, vlastně jako chtěl říct. A ten jeden kamarád ho od toho zrazuje. Pak se později dozvíme, že má s ní nějaký jako sexuální poměr, ten jeho kamarád, takže mu to úplně nepřeje. A vlastně začíná to jako tím, že on jí to teda jako chce říct.
2: Vlastně to říká, ale akorát, že vůbec.
3: Neřekne jí to. A při té příležitosti jí koupil dárek, protože nějak ztratila prostě nějaký svůj kamínek po mamince, tak jí chtěl koupit jiný kamínek, žádný se mu pořádně nelíbil, tak našel v tom obchodě s kamínkama, že jo, to je prostě obchod s nějakýma
2: ezověcma.
3: Tak tam najde takovou jako tyčinku s přáním, jo, tak říká, hele, to splní jakýkoliv přání, fajn, tohle stojí, koupím jako dárek. No a jak k tomu jako vlastně zase jí to jako neřekne, už je teda na krajíčku, ale nepodaří se mu to, tak to vlastně rozbalí sám a přeje si, aby ho milovala víc než kohokoliv jiného na světě. A tím se vlastně jako rozvíjí ten příběh s velmi intenzivními hororovými prvky.
2: Ano. No a jo, a ještě další fun fact, on tam volá, v nějaký fázi toho filmu volá na nějakou tu linku a ten hlas toho operátora, tak to je ten režisér, to je ten Kerry Baker. Jo, tak okay, jenom okay, jako, okay. Takový fun fact, jo, zase. My jsme se s Pájou rozhodli, že vlastně já budu nejdu tady ty redditový teorie, co jasně, k tomu jsou. A vlastně jak nám to sedí k tomu filmu. A Pája tady máme zase...
3: A já tady budu mít roli toho, kdo to jako trochu rozporuje. No.
2: Tak, ale jako bylo to, mě to teda jako tomu se to hodně bavilo, protože jsem tím filmem trošku posedla. Ne, že mě to fakt bavilo, protože jednak se mi líbilo teda...
3: Mě to mě na tom zaujalo, to asi nějakých 85% to má na ČSFD.
2: No, a jako, ale fakt i ty herci, jako jak hráli vlastně i na to, jaký to měl fakt jako minimální rozpočet. Tak jako úžasný. A co mě tam třeba se hrozně líbí, tam má ta Nikki scénu. Jestli jste viděli horor Smile. Mm-hmm. A tam je ten, že mají ten úsměv a mají hodně vytřeštěný ty oči. A tady ta Nikki, tam je právě ten creepy úsměv. Jo. Tak ona má naopak ty oči hodně svrašťuje.
3: Jo, jo.
2: A jako je to opravdu strašně, strašně děsivý. A jako fakt mi z toho bylo, i teď, když to popisuje, mi z toho nepříjemně, protože je to hrozně taky to uncanny valley.
3: No právě, hele, já jsem o tom právě takhle uvažoval, jako co tam vlastně je na tomto creepy. A ty creepy věci, oni tam jako především vycházejí z toho, že to jako ano, uncanny valley, jo? Že to je jako, že to má být úsměv, ale ty vidíš, že je hodně fejkový ten úsměv. Jo,
2: a že ona tam má nebo, i takový ty vlastně, jak za ním přijde a takový...
3: Nebo že je to člověk, ale najednou má nějaký rychlej pohyb, jak kdyby to byl nějaký hmyz nebo něco, jo? Že opravdu jako ty, že to je člověk, ale zároveň vy jste nejste jistý v ten okamžik, jestli to je člověk nebo ne, tak to dělá ten, jo, ten
2: no a to je vám právě třeba tam, ona, tam je, jestli si tam vybavuješ, jak je ta scéna, jak ona stojí v pozadí toho pokoje, tak to je prostě takový trend uncanny valley na TikToku, že jo, jeden čas, myslím si, že to bylo i za covidu a on právě řekl těm maskérům, řekl, namaskujte ji podle toho uncanny valley na TikToku, takže mě právě přijde úplně jako skvělý, on je mu asi 26, že jo, takže je to fakt mladý kluk, propoje ten lore, že jo, který jako se provází nějakými několikama sockama s tím, co, že je opravdu dobrý filmář, napsal opravdu dobrý příběh, jo.
3: Já mu teď potřebuji jako za psychologa tam švihnout, protože uncanny valley pravděpodobně 90% z lidí, co nás poslouchá, bude vědět, ale můžou být lidi, kteří sebe jako nevědí. Jedná se vlastně o takový koncept, tak jako zjištění, člověče, teď nevím, se to přímo psychologie nebo nějaký jako přidružený vědy.
2: Jo.
3: Ono to vlastně vzniká...
2: Antropologie možná.
3: Tenhle ten fenomén se zkoumá v souvislosti například s robotikou. Mm-hmm. Jo? A ví se, že když, nebo ví se, v ten okamžik, kdyby něco uděláte jako velmi blízkýho člověku, jo, třeba ať už by to byla nějaká animace,
2: třeba
3: nebo nějaký
2: Polární
3: robot.
2: Polární Express byl, že jo? Polární Express byl prostě vyhlášený, že uncanny valley.
3: Že ono, jako, když je to jako vlastně třeba ta animace blíž realitě, ale není dokonalá, tak to v nás vyvolává jako nepříjemný pocity a vlastně takový jako pocit divnosti, než kdyby to byla jako přiznaná animace.
2: Máte prostě strach z toho, že tam je něco, že tam něco nesedí.
3: Jasně.
2: A to tady, takže mi se líbí, že mu propoje takový dobře ten internetový lore a zároveň do toho propoje opravdu, že je vidět, že zkušený jako, nebo dobrý filmář a dobře jako to promyslel a dal do toho všechno. Takže to mě jako na tom strašně, strašně baví a baví mě i to, jak o tom ty herci mluví, i ty interview. Jak to třeba vymýšleli, že mi se líbilo, že ta herečka, ta Nikki, která ji hrála, tak ona třeba ty creepy věci nedělala před tím svým hereckým kolegou.
3: Okay.
2: Až vždycky na tu klapku je udělala, aby byl fakt vyděšený, že některý... A nebo jak je tam, že ona vyběhne z toho auta. Jak tam vyběhne z toho auta a lítá tam kolem toho auta, on se začne smát, tak to byla jako náhoda, jo. Protože ona vyběhla z toho auta a ona nevěděla, na jakou stranu má jít, že nevěděla, kde je kamera nebo něco takového. Takže ta reakce je autentická a on to tam prostě nechal. Takže to jako mě, proto je to možná ještě o to víc creepy, že jsou tam asi takový jako hezký, sweet momenty, který tak. Si řekne, že jsou jako hrozně fajn, ale pak je to děsivý celý. Mm-hmm.
3: No a vlastně jako ta děsivost, já jsem se to furt, nějak jsem na to šel s tím, že teda to má být o té jako zamilovanosti nebo velký lásce, jo, že to je teda jako to hlavní téma a jo, máš tam prostě, aby mě milovala víc než všechny ostatní a tak dále, ale vlastně ty momenty, které tam jako přinášejí tyto hororový jako ty hororové prvky jsou spíš to Uncanny Valley, než úplně tohoto téma tý jako zamilovanosti.
2: Tak ono já si myslím, že vlastně tam ta posedlost je Uncanny Valley, protože jako když chceš, aby tě někdo jako bezpodmínečně miloval, to může jenom tvoje maminka, nebo tatínek, anebo pes, jo.
3: Ale to se právě myslím, že je tam jako docela potlačený, nebo ne úplně jako dobře, jo, protože je, v tomhletom smyslu tenhle ten film je spíš... Takhle jsme se o tom bavili a jsem ti to říkal v kavárně, ale zopakuju to teď pro naše posluchače, že mi to vlastně spíš připomíná ten film takovej jako řekněme řeckou tragédii. Jo. Že se ti prostě přihodí různý věci, já nevím, Oidipus zavraždí svého tatínka, aniž by věděl, že to je jeho tatínek a tak dále. Jo, tohle to taky, ten kluk tam prostě rozbalí nějakou jako tyčku, kdo by věřil tomu, že to fakt jako tohle to splní, tohleto přání, jo, takovýhle přání si dokáže představit, že měl jako nějaký okamžik, jako kde kdo, jo. A vlastně to není úplně nepřirozený takovýhle jako přání mít, ale jemu se splní, jo, ale ještě takovým jako divným způsobem, že vlastně jako kdyby tu jeho Nicky posadl jako démon, jo, který je takhle jako do něho intenzivně na něj intenzivně nastavený, jo, takže...
2: Na to mám pak teda jako teorie, nebo já třeba mám, jako já mám třeba ten pohled na to, že on je jako takový sobecký, trošku natvrdlej, sociálně neohrabaný člověk, který úplně neumí číst dobře ty sociální situace.
3: A já si myslím, že je úplně normální.
2: A ne, tak to jsme tady, aby jsme si u toho... A to jsou ty naše hospodský hádky, že jo? Takhle to přesně vypadá. Ale že i podle toho Redditu, vlastně jak jsem prožíval ty redditové teorie, koukal jsem na různý videa různých tvůrců, který jako se o tom bavili, tak vlastně, že on jako mu jde opravdu jenom o něj, že vlastně mu vůbec nevadí to, že ona je teda něčím posedlá, že se tam teda stalo něco špatného, ale hlavně teda, že je s ním. A ještě druhá věc je ta, že tam se řešilo, že by tam mohly být opravdu k tomu zase sequely. Mm-hmm. Jo, že prequely, sequely toho, vlastně jak vznikla ta lanstá tyčka. Mm-hmm. Jo, a že mně se líbí, že je tam nějaký tajemství, že si tam můžu hodit po svoji fantazii, proto mě hrozně baví.
3: To by bylo jako nastavovanka.
2: No.
3: Já zase, jako když jsem se na to takhle koukal, tak ono to vlastně, asi si to nebere nutně, jako že by to takhle chtěli, ale dá se to přirovnat vůbec to lanstvo, jako, že se ti splní přání, ale splní se ti způsobem, který fakt nechceš. Mm-hmm. Že to je poměrně jako klasická já nevím, ať už z folkloru arabskýho, džinové, nebo irskýho nějaký prostě, že to je poměrně jako klasická věc, já nevím, ať už z folkloru arabskýho, džinové, nebo irskýho nějaký prostě elfové, ty irský elfové, jo, takový ty jako nějaký...
2: Hobgoblin.

0: ale vlastně po tobě za to něco chtějí, anebo fakt to jako nemyslej, spíš to myslej jako,
1: jo,
0: jako
1: je to
0: hříčku
1: prostě,
0: s tebou,
1: je to,
0: než
1: cokoliv jiného. Je to něco za něco a ono to vlastně jako mě to upřímně dává smysl, že jo. To je něco vlastně, co není možný splnit, no tak musí si to z toho světa něco vzít, že jo, jasný, jako jo, jasný. A nebo z tebe, nebo jo, jo, takže to dává smysl. A mě tam právě přišlo zajímavý, že on tam má, že tam je tam lore s tou kočkou, že mu umřela ta kočka, který to tam taky jako otvírá, kdy on vlastně je vidět nějaká jako jeho hodně jako emotivní stránka, jo. A tam je představa toho, že vlastně ten duch té kočky posednul tu Nikki. To je teorie. A že tomu napovídá, že ona žere kočičí žrádlo, ježišmarja, že jí kočičí žrádlo. A že prý, jak se tam pomatlala těma výkalama, že to bylo vlastně, že se pral ten duch tý reálný Nikki, když on tam nebyl s tou jako fejkovou, s tou freaky Nikki.
0: No dobře. No.
1: A říkám, četla jsem teorie.
0: Okay,
1: a mně to přijde tady jako hloupost, jo, protože to nedává smysl a proč by se to tak dělo. Ale že možná, že to je to posednutí, že vlastně to kouzlo, jako to, ten duch, ten džin, co to tam jako udělal, že věděl, že vlastně tu kočku má taky hodně rád, jo, takže to jako chtěl vlastně.
0: A ta kočka ho asi jako měla opravdu nejradši na přesně, světě, protože takhle fungují vlastně domácí zvířata, že?
1: No, nevím, jestli moje kočka mě má nejradši. dneska jsem měla pohovor, připravovala jsem se a přejem toho pohovoru prostě kočka, která za mnou nepřijde celý den, mě potřebuje hrozně škrábnout do boku.
0: Nabude byla divná, že jo, v ten okamžik.
1: No
0: tak to asi nedivím. Seš jiná než jindy, tak jako seber se, buď normální, že jo.
1: Jo. No a takže a vlastně, že vlastně ono to jako mimikovalo tu lásku, kterou vlastně mělo to zvíře a proto se vlastně chovala podobně jako ta kočka, což vlastně takhle mi to spíš smysl dává, jo. Okay, že když by tam byla msta, tak tam bylo vlastně to mimikování té lásky.
0: Dobře, tak něco na tom asi, ok, tohle to ponechávám, tohle teorie vlastně mi nepřijde až tak úplně jako marná.
1: No, mě právě taky, když jsem pak to začala jako chápat jako hloubš. Ale co tam jako, že taky, že se jmenuje Bear, že jo, tak to je taky takový internetový lore, že jo, asi jste zaznamenali někdy na Instagramu, na TikToku, že se chlapi ptají ženských, jestli by zůstali v lese radši s medvědem nebo s chlapem. A ženská řekne, že radši s medvědem, že je předvídatelný jeho chování. Buď uteče, nebo zaútočí, ale budu rychle mrtvá a nebude mě 10 dní trápit ve sklepě. A jako man versus bear. Jo, a ten hlavní postava se jmenuje Bear.
0: Jasně. Hele, ale tady trochu jako narážíme na to, o čem jsme se bavili, tak víte, že vlastně třeba i pro tebe to by to dávalo smysl a asi, jak jsem pochopil, tak řadě jako lidí na Redditu nebo někde na těch forech, že vlastně mají tendenci toho Béra, nebo tu postavu, že hlavní, nebo hlavní, prostě jednu z těch hlavních postav, vykreslovat jako člověka, který především myslí na sebe a že to vlastně jako není moc jako přijetější člověk. Já jsem úplně nenabil tohohle dojmu, když jsem se na to koukal, mi to přišlo jako, že to je v vozovkách normální kluk, který je teda zamilovaný, zabouchlej do té svojí kamarádky a má problém jí to říct, protože je do ní hodně zabouchlej. Je to pro mě představitelný a třeba to i souvisí s tím, jako o čem dneska budeme mluvit potom v té naší psychologičtější části, o právě výzkumu nebo
1: teorii
0: toho, jak, co to vlastně jako je, nebo jak to vypadá, když je takový člověk do někoho zamilovaný. A úplně nevnímám, že by dávalo smysl, jako ona tam někde pomáhala nějakému, že bezdomovci, mu tam dala nějaký peníze a tak. Jako pěkná, hodná na ostatní lidi, mě by dávalo smysl se, jako, že je do ní zamilovaný.
1: Jo,
0: jo,
1: a ona ještě to bylo nějak další, že to jsem taky viděla, že vlastně ona mu řekne v tom autě, jako já když mám na někoho crush, tak to málo kdo pozná.
0: Jo,
1: což je taky, jako, že vlastně tam byly taky jako ambivalentní momenty
0: takový
1: i z její strany.
0: Náznaky,
1: že možná, ale vlastně pak říká, že ho bere spíš jako bráchu, pak tam vlastně.
0: Ne, to neříkala, to říkala prý tý kamarádce. Víš, to tam je, že to není jako, to je možný, že mu to řekla už tý, jak se spolu baví v autě.
1: Jaký brácha, že jak se znají dlouho a pak vlastně udělá, vlastně pak, když je tam mají tu čtou tu creepy pohádku tím incestní Mařence a Jeníčkovi, že jo. Tak vlastně to, jako říkají, to je přesně, že se tam perou ty dvě Nikki, protože ona ho furt vidí jako bráchu, ale ta posedlá Nikki ho vidí jako ten objekt tý svý touhy a lásky.
0: Jasně. No, ano, je to především postavený na tom, že tam vlastně, a je to i tak jako tam řečený v scénách, že to jsou, jako kdyby to byly prostě dvě nějaký bytosti v té jedné. Je to taková jako duchařina. Jo,
1: je to duchařina a je to jako.
0: A to patří k hororům, že jo, to je prostě hororový téma non plus ultra.

0: Já jsem vlastně jsem se jako koukala, jako vlastně, když jsme úplně zběhli v těch vztahových tématech.
1: Uh-huh.
0: Jak jiný psychologové, tak jsme tam jako, jo, kromě nějakých třeba jako samoty a takového toho, že máš na něco nárok. A pak vlastně mě to přivedlo k pojmu limerence.
1: Mm-hmm.
0: A nevím, jestli se to nějak překládá jinak do češtiny, ale nenašla jsem žádnou...
1: Já jsem hledal, z čeho to jako vzniklo, nevzniklo, jestli je to nějaký jako slovo, který je běžný v angličtině. Ne, fakt se ho ta jako autorka vymyslela.
0: Mně se to slovo hrozně líbí. Mně teď jako příjemně šimrá v krčku, jako, jo, nebo jak to říct, ale prostě mi hrozně příjemný. Vzhledem k tomu, co popisuje, to už není tak příjemný. I když...
1: Příjemný i nepříjemný. Tam bych to jako...
0: Tak. No. A ta autorka, ta se jmenuje Dorothy Tenov a napsala vlastně knihu v roce 79, která se jmenuje Love and Limerence, láska a limerence, jo, zážitek zamilovanosti.
1: Tam je na tom nejdůležitější, ano, zážitek zamilovanosti. Má tam nejdůležitější, že to byla psycholožka, která vlastně se tímhletím tématem zaobírala dlouhodobě a dělala to tím způsobem, že vlastně dělala rozhovory s lidma, kteří měli nějaký takovýhle zážitek.
0: 500 lidí vyslechla.
1: Právě 500 lidí, to už je...
0: Rozhovory s 500 lidma.
1: To tím můžu říct naprosto přesně.
0: To je hrozný.
1: To je hodně.
0: To je hrozný a je to hodně.
1: Je to hodně.
0: Já se jenom těším toho, že mě teď čeká 30 rozhovorů. A ne, takže to je vidět, že tam to je opravdu hloubková práce. Aha. A to je jako opravdu, je o tom stránka na Wikipedii, kdybyste si to chtěli vyhledat, jako tam jenom zajímavý z psychologického hlediska.
1: Popisuje se tam, že vlastně ta její motivace byly jako dva nějaký její známí kamarádi, teď nevím, co to přesně bylo, studenti, který říkali, který vlastně jako je nějaká jako zamilovanost dovedla třeba k alkoholismu. Nebo no. Jo, jako, že to vlastně na ně působilo.
0: Ničilo jim to život, jakoby.
1: Přinejmenším dočasně.
0: Na nějakou chvíli, ale...
1: Jo.
0: A je to vlastně o tom, že je to taková ve zkratce přehnaná kraš, jo? Mm-hmm. Přehnaná taková ta zkratkovitá zamilovanost.
1: Hele, mě to jako vlastně první, co, jak jsem tomu přistupoval, já jsem to úplně neznal, než ho jsi mi jako poslala na to nějaký odkaz.
0: Mm.
1: A vlastně to pro mě bylo příjemné překvapení, že to je jako téma, který pro mě bylo objevný. A první, co mě jako napadlo skepticky, je OK, netematizuje tady někdo něco, co se vlastně už je tematizovaný, jo, jako není to prostě taková ta,
0: jo,
1: jako
0: to
1: zamilovanost.
0: Pojem pro pojem.
1: Ale musím říct, že teda změnil jsem názor v průběhu toho, jak jsem se o tom četl a vlastně, co se tím chce říct, jo, nebo protože ona to studovala, je, že to je jako intenzivní zamilovanost. A ono, tuhle tu intenzivní zamilovanost může vlastně prožít každý člověk, přinejmenším v nějakým jako krátkým intervalu. A nebo nemusí, jo, je to...
0: Ale není tam nic patologického, jo, na začátku.
1: Tak.
0: Což je důležitý, což teda pak pozor, strašně psychošmejdů si na tom jako taky zase dělá reklamu, protože je to asi docela i populární, jak jsem zjistila.
1: Ano.
0: Takže přikládají k tomu jako attachmenty.
1: Pojďme možná nejdřív říct, jako o co se jedná, aby jsme to mohli...
0: No, a je to teda vlastně, jo, označuje právě stav intenzivní romantické fixace na druhýho člověka.
1: Jo, je prostě intenzivní zamilovanosti.
0: Jo, a je to taková ta opravdu, že je to, jak kdyby člověk byl jako na nějakých jako extatických drogách, kdy nemyslíte, nejíte, nepijete, jenom vlastně myslíte na tu druhou osobu, pokud jste s ní. Jo,
1: takový... Já bych to nepopisoval takhle přehnaně, ale to, co jako ta limerence, co se chce říct, je, člověk je vlastně jako silně zamilovaný do někoho nutkavým způsobem, ale s tím, že jako se vám jako vkrádají myšlenky na toho člověka, máte tendenci vnímat jako zesíleně nějaký pozitivní stránky toho člověka, nebo naopak jako přecházet nějaký negativní, nebo si je třeba přeinterpretovávat nějakým dobrým způsobem, že když to lidi jako takhle zažívají, v té podobě, jak to popsala ta autorka, která to vymyslela, ten pojem, tak je to, že přinejmenším jako na toho člověka, jo, který se stane prostě tím objektem té vaší limerence, no, tak ty myšlenky na něho se vám budou vkrádat bez nějakého vašeho přičinění.
0: Je to právě jako silná potřeba opětování těch citů, mimořádná citlivost na ty náznaky přijetí nebo odmítnutí.
1: A ještě bych možná to uvedl jako na pravou míru, jako nejedná se o něco, já nevím, že to je něco, co byste jako chytli, nebo je to nějaká speciální. Ne, je to opravdu zamilovanost. To, co jako vlastně vytvoří tu limerenci, jo, tu jako silnou zamilovanost, tak je kombinace dvou věcí. A to teda nějaký jako naděje, že by to ten druhý člověk mohl mít podobně a nejistoty, jestli to tak má nebo ne. Jo? A tohle to, když trvá po nějakou dobu, anebo třeba ještě je to nějak jako přeživovaný, nějakým třeba jako chováním, ať už z jakýkoliv strany, tak se to vlastně jenom
0: a
1: jako
0: zintenzivňuje. Ještě tam právě velká touha to, potom být milován nebo chtít najít ten vztah, jo. A což mi teda přijde,
1: ale s tohletou konkrétní osobou.
0: No, a to jako ten Bear tam splňuje úplně všechno.
1: No a právě ten Bear je vlastně jako docela jako hezký popis, jo. Limerence má tu svoji kamarádku, prostě je do ní takhle jako zabouchlej už nějakou dobu, x let. Vlastně vždycky se bálí to říct. Jo, ona je jeho kamarádka, to znamená, chová se k němu hezky, že jo, telefonujou si, jsou vlastně jako na jedné vlně, má s ním takový ten jako bratrský vztah, jo, že, což by se dalo, by si člověk mohl interpretovat tím způsobem OK, asi tomu člověku nejsem úplně lhostejný, jo, jako třeba by to mohl mít podobně, jako to mám já.
0: No, to je právě, že on je v tom friendzonu, že jo, ona opravdu, oni asi vůbec nestojí nějaký
1: způsob.
0: To
1: nevíme.
0: Nemyslím
1: si, že by to ten film tam nějak jednoznačně říkal.
0: Není to tam jednoznačně. A ono je to hlavně celý ten film je hlavně z pohledu toho Béra. Jo, my moc nevíme, a to jestli až ho vidíte, tak se všimněte, že ty záběry jsou opravdu, když je někdo v dálce, tak je fakt v dálce. Jo, když s někým ten Bér mluví přes stěnu nebo přes dveře, tak vy vidíte Béru v obličeji, vy nevidíte obličej toho druhého člověka, takže my vlastně fakt nevíme, co se tý Niky honí v hlavě a vlastně si tam jenom domýšlíme. Teda hlavně předtím, než zlomí tu tyčku, jo. Pak už vidíme, co si asi honí v hlavě, jo.
1: Hele, a...
0: No.
1: Jo, taky vlastně to, co mě na tom jako zaujalo na těch článcích o tomhle tom fenoménu, řekněme, prostě o zamilovanosti, silné zamilovanosti, tak je, tahleta Doroty Tenovová, tak mi přijde, že to vzala fakt za správný konec. Je to jako velký shoutout prostě Doroty Tenov, fakt jako dobrý.
0: Jo, opravdu dobrý.
1: Ale co mě teda už jako bavilo trochu míň, tak je třeba potom jako lidi, kteří na to navazujou, a dělají s tím jako nějakou další v úzovkách vědu, nebo na to napsali nějaký články a mají tendenci vlastně tenhle ten stav patologizovat. To si myslím, že ona právě nedělá, že ona nemá tuhle jednostrannost. Jo? Že ona tam jako říká, hele, ty lidi můžou mít třeba i, nebo často kdy mívají náhled na to, jak to má, jo? Že oni mají toho člověka nějak zkresleně, ale přitom mají
0: Oni
1: to vědí, jo, že ho vnímají zkresleně.
0: Ale a to je třeba právě, jako myslím si, že třeba nějaký jako poruchy osobnosti k tomu můžou mít třeba větší sklony. Jo, jako...
1: Ale to bych právě jako viděl ten rozdíl, ať už třeba řekněme takhle, když bys měla nějakou poruchu osobnosti a stalo se ti to, že se takhle do někoho zabouchneš, tak ti to vlastně může přinést víc těch jako negativních efektů.
0: Určitě
1: budeš mít třeba míň náhledu na tu situaci
0: a podobně. Nebo v tom stavu budeš nezdravě dlouho.
1: A nebo ti to právě povede k tomu stalkingu a k nějakým jako negativním jako
0: nebo přesně,
1: věcem.
0: Že opravdu třeba i kvůli tomu ti to fakt zničí ten život, jo.
1: No.
0: Ve smyslu, že třeba přijdeš po práci a podobně, protože budeš tímto tak zaobraný. Takže to bych řekla, že, jako, že to vlastně není patologický. Jo, je to vlastně, může se to stát každému. Jako.
1: A co mě ještě jako na tom zaujalo, tak ono vlastně se s tím pojejí taky jako opravdu intenzivní stavy. Jako například, a je to něco, co já myslím, že jsem jako něco takového prožil, dokážu se s tím jako stotožnit, když jako jim ten objekt jim naznačí, že teda by to jako mohl mít podobně, takže se jim uleví. Jo. A má jako pocit na obláčku. Jo,
0: ano,
1: že takový, a najednou je všechno hrozně snadný a tak dále. Já si tohle z toho vybavuju.
0: Jo,
1: za sebe.
0: Já jsem, když jsem to četla, tak jsem si taky na to vzpomněla, že se mi to stalo.
1: Já jsem byl schopen na jednu zprávu prostě zareagovat tím, že jsem si šel zaběhat, jak mi bylo lehko. Jo, že, jo, jako skutečně jo. Se s tím letím, jo, že takovýhle jako je to pro mě srozumitelné.
0: Já si taky pamatuju, že když jsem, jako, jsem říkala, já jsem si vlastně uvědomila, že jsem nějaký takovýhle stav jako taky zažila.
1: Jasně. Jo, takže že to na člověka má jako tenhle ten, může mít tenhle ten dopad. A co ještě zajímavý, takže vlastně ten výstup z toho může být přinejmenším jako trojím způsobem. Jo? Buď to ten člověk má podobně a pak se z toho po nějaké jako intenzivní fázi, prostě vášnivé fázi vztahu se z toho postupně jako vytvoří normální vztah a nějaký jako jiný druh vztahování
0: lásky,
1: se,
0: jo,
1: lásky.
0: Jo,
1: tak
0: jasně.
1: Jak by o tom třeba mluvil Sternberg. A nebo, že teda ten člověk tě jako dostatečně prostě odmítá, dostatečně jednoznačně a ty jsi schopná prostě to jako vidět a pojmout, tak, že vlastně tě to jako postupně vyhladoví ten stav.
0: Jo, že to
1: jako,
0: prostě, že to prostě opadne, jako taková ta klasická zamilovanost.
1: Že to je jako blbý, ale odezní to. Jo? A potom ta třetí možnost, že se na toho člověka jako nějak naštveš a objeví se někdo, na koho je možný tyhle ty jako vnímání toho člověka přesunout. A člověk začne takhle, jako se zaboukne vlastně do někoho jiného náhradou za tohle.
0: Jo.
1: Jo, takže to není jenom o tom, že to je jako blbý a že to vždycky musí být blbý, jo. Je to o tom, že to je silný stav, který ovlivňuje vnímání druhého člověka, tvoje chování, tvoje prožívání.
2: Domácí úkol.
0: A teda domácí úkol, co je naše One Willow Wish?
1: Co je vaše one willow wish? No? No, co byste si přáli? Hele, a dáme tam i ten dovětek s tím, že to přání může být, dejte si pozor na to, co si přejete.
0: Jo.
1: Okay. Tak jako, dobře. Do čeho byste byli schopní jít? Do jakého přání? S vědomím, jo, že vám to prostě nějaká jako taková, takový jako Q prostě ze Star Treku, nebo nějaká taková jako bytost prostě hravá a ne úplně dobrosrdečná, že by vám to vyplnila. Jo.
0: No, jaký vodník, nebo zlatá rybka, to je jedno.
1: Ano, zlatá rybka, že jo, spousta těch vtipů se zlatýma rybkama, který právě jako se hrajou s tímhletím tématem.
0: Jo.
1: Do čeho bys byla ochotná jít, Kájo?
0: Hele, já jsem jako právě nad tím přemýšlela, i vzhledem k poučení z toho filmu. Jo, jako já nevím, já si tam asi fakt nepřiju jako nějaký peníze, ale nebo nějaký takový ty věci typu, jako chci být šťastná, jo, protože co to jako je, je být šťastná. Ale já jsem říkala, že bych chtěla klid.
1: To myslím, že je velmi, já myslím, že jako džin bych se pobavil s tou jako
0: myslím si, že
1: splněním takovýhle.
0: Jo, ale říkám, asi to ovlivňuje moje dnešní rozpoložení.
1: Nějaké jako zavření na samotku na spoustu let, na něco takového.
0: Ne,
1: takový,
0: že prostě mít takový ten, jako, takový ten zenovej klid, jo, takový ten jak mních, víš, v hlavě.
1: Takže bys byla zavřená někde v klášteře na zbytek života.
0: Jako za mě, jako super. Jídlo dostanu. Nikdo mě neprudí, okay. Můžu si číst knížky.
1: Hele, já si myslím, že to je přesně takový to pozor na to, co si přeješ.
0: Ne, jasně, no. Hele, nevím. Hele, jako upřímně, často, když jsem měl s kamarádama nějaký takový ty večery, kdy jsme se bavili o nesmrtelnosti Brouka, jo, tak přesně tam to tam přišlo. A já jsem říkala, pořád jsem to něco vymýšlela. A pak jsem si uvědomila, říkám, že stejně nevím, že stejně bych si asi nepřála nic.
1: Jo. Hele, vůbec s celým tím tématem mě se vybavila ještě jako jedna věc nebo jedna scéna a jeden film, jo, který mi přijde, že je vlastně nemlich o tom samém, o nějaký jako silný zamilovanosti a to je film Love.
0: Ano.
1: Jo, jestli si vybavuješ, jo, je tam hodně takových jako až pornografických scén, ale takových jako příjemně, jo, že to není prostě, je to fakt jako prostě umělecky stvárněný a je to příběh jako o silným vztahu a když on jako nakonec jako přijde od právě jako tu...
0: Gaspar Noé.
1: Nespadne. O tu jako, že tu jeho lásku života, tak je z toho opravdu jako špatný.
0: Vlastně
1: jo.
0: Kvůli jakým chvilkovýmu jako povlouzení.
1: No, kvůli prostě taky nějaký jako takový trochu řecká tragédie. Jo. A my jsme na tom byli svýho času se strýčkem a říkali jsme si, a on mi říkal, tyhle člověče, jak je to silný, já bych to jako takhle jako nechtěl, jo. Že to je něco, co bych si jako nepřál. A já vím, že jsem mu tady říkal, člověče, já bych si něco takového přál. Jo, a zase člověk jako má si dávat pozor na to, co si přeje. OK, řekněme, že jsem měl nějaký jako zážitek, který by se dal nazvat jako limerence. A to bylo potom, co jsem viděl tenhle film, takže ano, svým způsobem jsem si jako už tu svoji one willow wish, už jsem si jako
0: já
1: vybral.
0: Já jsem si to právě taky vždycky nějak přála něco taky takového zažít, protože to vidíš, jak je to romantizovaný v těch filmech, jo, jako, že jo. Je to jako fakt extatický a tohle. A to v jednu chvíli bylo teda super. Jako fakt, když jsem byla v tomhle stavu, bylo to v jednu chvíli super, ale pak mě to docela jako rozložilo. Jako už je to dávno, ale když to beru zpětně, tak v jednu chvíli je to hrozně fajn a bylo to i přesně ve chvíli, kdy tam byly všechny, že to splnilo všechny ty tři podmínky a v těch prvních začátcích, třeba ty první dva týdny, ty úplně, jo přesně, hrozně jsem chodila, zdravě jsem jedla, víš, jakože prostě najednou máš hrozně energie. Ale pak to prostě spadne a to je jako velký sešup dolů, no.
1: No, mě to právě jako nespadlo, mě to jako zůstalo v té jako limerentním v tom, co je tam popisovaný, že člověk je v tom jako zaseklej a mám jako tuhle zkušenost.
0: Tak já mám právě tu zkušenost, že to právě se to rozešlo.
1: Ale
0: jako, no.
1: I přesto, kdybych jako to se teď konc jako koukal na ten film s vědomím toho, co bude jako potom následovat, tak bych to nevzal zpátky. Přijde mi to, i když to třeba jako není úplně...
0: Přijde důležitý zažít něco takového.
1: Že to jako není úplně jako příjemný, prostě ta příjemná zkušenost, tak nakonec jako to vnímám, že to je něco, co člověka jako nějak tě to jako spolu utváří.
0: Já určitě bych to nikdy nevzala zpátky. Jo, určitě bych to nevzala zpátky, pro mě je to určitě věc, která mě hrozně formovala. Jsem ráda, že jsem si něco takového zažila a že mě to třeba jako formovalo tím stylem, že už nic takového zažít nechci. Jo, jako, že to bylo tak moc.
1: Hele, máš pravdu, že jsem jako asi na tohle teď trochu opatrnější, aby se mi něco takového jako stalo znovu, ale to je spíš o tom, že, jako, že těm lidem se to stane, aniž by to jako nutně
0: ne, to
1: chtěli.
0: Ne, no, ale že opravdu, že jsem si to zažila, že si to pamatuju, i jsem si tak jako v duchu řekla, teď je to blbý, zvládneš to, budeš z toho čerpat do budoucna, ale jasně. Pamatuj si to, jaký to je, když to blbě dopadne.
1: Jo.
0: Jo, ale jako určitě bych to nevzala zpátky, nevymazala bych to, jsem jako za to ráda, ale jsem ráda, že už něco takového nemusím jako zažít, už na to nemám nervy. Už jsem na to stará.
1: Zas tak stará nejsi.
0: No, ale už na tohle jo.
1: Tak jo.
0: Dobrý.
1: Dobře, děkujem moc za pozornost.
0: Tak loučí se s váma podcast Psycho. Kája.
1: A Pavel.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Deep and feeling.

0: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Špína.
3: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku. Špína. Špína.
2: Pořad, který se vám zarije za nechty.
3: Špína.
2: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Hezký čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Šaman.
1: A Judita, ahoj.
0: A dneska tady máme rozhovorový díl, na což jsme netrpělivě čekali, zrovna konkrétně na tady ten.
1: Zároveň jsme měli jako by dvě repríze, takže jsme i netrpělivě víceméně čekali na jakýkoliv díl, bych řekla.
0: Ne, minule nebyla repríze.
1: To je pravda, ok, beru zpět.
0: Každopádně dneska tady máme kapelu Scoop, konkrétně dva její členy, Míru.
2: Čau.
0: A taky Honzu, a.k.a. Fleše.
3: Ahoj.
1: Ale kapela Scoop nejsou pouze dva členi, je vás pět, tak možná ještě na začátek, než se budeme bavit o tom, proč jsme se tady vůbec dneska potkali, protože já si zároveň myslím, že kdo dobře poslouchal, tak Scoop odhalil hnedka na začátku, že nám celý ten díl otevřeli, byla to skladba Die Alone, na který můžete slyšet taky vokál od Adély z kapely Charkov 7, protože my se tady dneska budeme bavit o vaší zítra vycházející desce Malicious Intensive Deformation. Ale teda, kde jsou ty zbylý tři pětiny a kdo ještě s váma Scoop tak dává dohromady?
2: Ještě je tam Kuba Hlaváček, ten je na dovolen na Šumavě, každoroční zasloužený, odpočívá. Pak je tam Vojta Špička, ten hraje na bicí a ten je s klukama z Nomádu, kde pracuje, tak v Chorvatsku. A Radek podle mě je
3: Radek
2: polanský.
3: Má zkoušku s Máječkama, si myslím.
2: Asi jo, ze svý druhou kapelou, no.
1: K tomu se taky dneska ještě dostaneme. A já bych ještě jenom vás na začátek trošičku uvedla, i když si myslím, že to není zase tak důležitý, protože většina posluchačstva vás bude znát, ale vlastně vy letos uzavřete plný tři roky fungování a plus minus a ta vaše nová deska navazuje na debutový EPčko, který se jmenovala Curb Justice, ze kterého jsme si tady ve Špíně taky hráli a myslím si, že to, jak jste se potkali i jak to, kde jsou vaše pravý kořeny, když jste jakoby pražská kapela, to nebudeme vůbec dneska probírat, ale já bych spíš taky navázala na spoustu věcí, co už bylo řečeno a podívám se na to, co se třeba i změnilo a nezměnilo. A první věc, co se týká téhle desky, tak já, když jsem se dělala nějakou přípravu, tak vlastně jsem zjistila, že vy jste už na začátku říkali, že celá ta hudba, nebo hodně, ze začátku hodně závisela na Kubovi, který prostě sypal ty riffy z rukávu a byl to ten jako v uvozovkách kapelník, který dělá tu hudbu. Změnilo se třeba na Malicious Intensive Deformation něco v tom? Je to třeba víc vyjamovaný? Nosí někdo další nápady? Nebo...
3: Myslím, že minimálně většina je furt Kubovo a myslím, že dva nebo tři songy jsou tam od Radka, ale většina těch nápadů bylo stejně z Kubovo šuplíku, co tam měl pozbíraný za ty 3-4 roky, co hrajeme.
1: A tak škoda, že teda teďka nemůže Kuba tady nám odhalit, takže má jakoby takovej obsáhlý ten šuplík.
2: Já zkusím napodobě, jaký. No, já jsem si to jako tak nějak schraňoval. No.
1: Tak výborný, a šuplík rovnou peřině, jak by měl být.
2: Já mám šikovný kluk. No tam toho hodně a pak nějak jsme chtěli udělat tohle album a vlastně veškeré ty věci nám naposílal nějaký disk, tak jsme z toho jenom vybírali, jakoby, co by se dalo použít a to jsme nějak zdokonalili. No.
1: A je nějaký klíč, podle kterého jakoby vybíráte z těch riffů, nebo je to spíš takový intuitivní?
3: Tady byl klíč, že jsme vybrali všechno, co bylo.
2: Takže skoro.
3: Tam zůstaly fakt jenom dva nápady, které byly takový nudný a nechtěli se nám s nima pracovat, jinak jsme vybrali všechno.
2: No a chtělo se to nějak jako upravit, no, protože já mám aspoň takovou jako potřebu tam prostě zachovat jakoby ten hardcore, ok, ale pak i ty rychlé věci, jakože punkový a nějaký ten něco takového jiného, ta zvonivá kytara a aby tam byl ten punk prostě, to já potřebuju.
0: Takže když Kuba přijde s nějakým riffem a je pomalej, tak ty říkáš, nemůžeme jít pořád ty pomalý. Vytáhni další nápad.
2: A to on nikdy nedělá. Ale
3: to se dívám. Radek teďkom posílil nějaký nový riff a bylo to, znělo to jak starý desky, Turnstyle. Tak Míra říká, hele, to si nech do nějaký hardcore vykapuje. Říkám, no normálně tam hoď všude disbeat a ono to bude znít jako Scoop, takže v pohodě.
1: A vlastně už na tom předešlým EPčku jste měli hostovačky od zpěváka ze Spy, jestli to dobře pamatuju, a ještě od Mitury. Tomáše z kapely Vole a tentokrát tam máte už zmiňovanou Adélu, která vlastně tady zazněla hnedka v úvodu celého dílu, tak jak vás napadlo tentokrát jakoby zapřáhnout právě Adélu z Charkova 7? A pak jak došlo na tu druhou hostovačku, kterou byste nám mohli rovnou předvíst vy sami, já to nebudu všechno to prozrazovat.
2: Já řeknu v KDL flashback tak k tomu druhému. Tak my jsme s Charkov měli jeden víkender a prostě jsme s nima, nebo my je známe už delší dobu, ty kluci hrajou v jiných kapelách, že jo, tak je známe. A Adélka tak má strašně super jakoby hlas a přednes a strašně se nám to líbilo a chtěli jsme na featuring nějakou prostě jakoby holku a prostě hned prostě padlo její jméno a je to, za mě je to úplně super, no. A ona hlavně přišla do studia a já jsem jí poslal text třeba, nevím, den předem, nebo možná pár hodin předem a ona hned to tam nasázila i podle toho frázování, prostě strašně šikovná a hrozně to dobře sedlo. Prostě,
1: takže jo. Nepsala si to sama, si to doma dal si noty.
2: No, já jsem si jí ptal, jestli to chce tam něco, nebo jestli, a ona říkala, že tohle to je super a že to dá jakoby takhle.
3: No. No a ten druhý feat je Kuba Rafael alias český Eminem alias MC Gay. A na to jsme udělali úplně speciální song, je celý v češtině a vlastně to vzniklo taky, že se známe už několik let s Kubou a chtěli jsme nějaký podobně jakoby dobrý feat, jako byl třeba Petr Pavlak, něco většího, ať je to vidět. A Radka nějak napadlo, takže řekneme Kubovi a mu napsal jako, že a dobrý, tak mu napsal, udělám to, v pohodě, pak to trvalo teda asi půl roku, protože má 4 děti a spoustu repu, ale když jsme to dali dohromady, tak to sedlo a ten se teda napsal text vlastní.
0: Tak to jsem hodně zvědavý.
3: Tomu jsme dali text, co jsme udělali my a on na to stejný téma napsal svoje bars.
1: Yes, a můžeš neodpovědět, jestli je to jakoby to, jestli je ta otázka jakoby nevhodná, ale chtěl za to nějaký prachy?
3: Nechtěl. Jedno jsme mu dali triko, myslím, a to asi stačilo.
2: A to ještě neviděl, že bude dělat feed.
3: No jasně, jsme se ho předplatili trikem, když jsem.
1: A to je pořád jako předplacování merchem, si myslím, že
0: je
1: úplně
0: to. To je dobrý, já jsme dělat ještě reklamu, to jste
3: to. Já to udělal, tak vyfotil se s tím na tom triku na střeše svojí Fábie a dával to na Instagram, takže to byla i reklama.
2: A Krudenzovou Fábie, pozor.
3: Krudenzovou Fábie, jo, pardon.
1: A byla ruka v rukávu.
3: Tak.
1: Každopádně, než se budeme bavit o té desce i o vašem fungování současným dál, tak je myslím ideální čas na to pustit se něco z toho vašeho playlistu, takže co si teďka dáme a můžete to i třeba trochu stručně okomentovat. Ale samozřejmě počítá se i to, když se vám to jenom líbí, jo? Nemusíte žádný ty referáty k tomu dávat.
3: Míra, vyber.
2: Jo, že mám vybrat, aha. Tak já vyberu song Inadaptados a vybral jsem to proto, že mám tu kapelu hrozně na kvůli tomu, že to je prostě postpunk a z oblasti Baskicka a Baskicko je pro mě plodná oblast ze Španělska, kde jsou strašně dobrý kapely a plus je ten, že tam hraje i můj kamarád Anduny Cuero. Takže mu tímhletím chci poděkovat, že mi ukázal vaši kapelu, kterou miluju.
1: A taky udělat reklamu, takže to jdeme pustit.
4: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave. Právě jsme slyšeli kapelu Sei Sega a skladbu Inadaptados a hnedka na to navázali Spirituolo a skladba Deliverance a oboje je z playlistu kapely Scoop, jejíž dvě pětiny tady dneska máme ve studiu, aby jsme probrali desku, která vychází už zítra, jejich nová a nese název Malicious Intensive Deformation. A než se o ní a nejenom o ní budeme bavit dál, tak mě by ještě zajímalo, proč jsme si pouštěli Spirituolo, protože o tom jsme se ještě nebavili.
1: Tak to bylo hlavně kvůli tomu, že Spirituolo jsou naši velmi dobří kamarádi. Toby zpěvák nás se sebou vzal na první tur, co jsme měli po Balkáně. A taky, protože ten song je ty brděl strašně dobrý.
0: Je skvělej, všichni jsme to teďka slyšeli.
2: A my tady dneska bavíme teda hlavně o vaší nový desce a mně přijde, že ten moment, kdy kapela vydá prostě EPčko a pak přichází s tou novou deskou, s tou první velkou deskou, že je hrozně těžký, že jakoby to první EPčko je takový, že rychle tráme dohromady, je tam spoustu energie a teď najednou ta velká deska, jakoby ty očekávání, aby tam byla pořád ta energie a zároveň, aby to bylo takový, jakože už vyspělejší, tak to je hrozný tlak. Cítili jste tady to nějak?
3: Byl to tlak trošku, ale ze strany, jako jsme si udělali sami vlastně. Ono to trvalo zhruba celý ten proces toho, podle mě rok to trvalo, že no, to jsme si řekli, že no, to začneme to jakoby tvořit a nějak vytahávat ty věci z toho šuplíku, jak jsme říkali, a upravovat je, a než jsme se dostali do studia vůbec všechno, tak to je asi rok, no.
1: Já mám pocit, že to trvalo možná i přes rok, protože loni na jaře jsme si řekli, že budeme dělat desku s tím, že přes leto nemáme koncerty, tak přece budeme mít čas dělat desku, takže jsme začali dělat desku v říjnu a v únoru jsme šli do studia pak, takže to byl docela dlouhý proces, no, vybírání toho šuplíku.
0: Jo, kejvání na všechny ty, všechny songy, kromě dvou.
1: Přesně.
2: Dávali jste si třeba mnohem víc záležet jako s obalem nebo se všema těma věcma okolo, nebo to je prostě stejný jak s tím EPčkem? Tak vy už taky máte za sebou spoustu kapel, tak už to není jako nic nový vlastně.
3: No, jako my jsme jako záležet, spíš jako jsme chtěli nějakou změnu. My jsme vlastně vždycky dělali to, že jsme nějak ten, třeba ohledně toho obalu, tak prostě jsme chtěli teď třeba změnu v tom, že máme fotku. Na obou dvou stranách jsou vlastně fotky, protože jak jsme si řekli, ty brďo, je toho moc od těch designérů, prostě jsou samý prostě obrázky a prostě designy, super, ale my bychom to chtěli trošku změnit, tak jsme vybrali fotku, dvě fotky od Vojty Plháka. A akorát Serus nám pomohl s těma, David Kukol, teda pardon, abych ho zmínil úplně celým jménem, tak nám pomohl jako s těma fontama a s dozdobením a s novým logem hlavně. Děkujeme ti, Davide, za nový logo, protože je super. A vlastně výsledek je úplně skvělý, což vlastně už vlastně můžou všichni jako vidět. Takže v tom byla ta změna a vlastně s ničím jiným, nějak jsme se s tím nelámali hlavu úplně.
1: Ne,
3: jako.
1: To tak přirozeně všechno, jo, myslím.
0: A ta deska bude vycházet na labelu Crocodile King, což by měl být sublabel od labelu Puštík. Jak je možný, že jste se dostali, nebo proč jste se trhli, nebo jak došlo k tomu, že jste jako, že není to Puštík, je to Puštík, co ten Crocodile King, vlastně my jsme to teďka tady řešili během toho songu, že tam vlastně vyšla solovka Frankieho Knuta z Frankie and the Dead Beats a taky to Crip Justice a je to vlastně label zaměřený na kazety a na sedmi palce. Tak co byl ten důvod vlastně, nebo jako, že proč jste nevyšlo na Puštíku?
1: Tam bylo,
0: když je to LPčko.
1: Tam to začalo takým nedorozuměním ohledně toho coveru, že nás se úplně nedoneslo, že to musí být ten Puštík design, to očíslování a tohle. Nějak jsme žili v tom, že máme relativně relativně rovnou ruku a to se pak na zkoušce s Tomášem ukázalo, že není pravda, ale už jsme v tu chvíli měli vlastně ten cover hotovej, tak Tomáš prostě řekl dobrý, tak to vydáme jako Crocodile King, máme tam napsáno Crocodile King, powered by Puštík, ať je to všem jasný. Prostě stejná garáž, jiný vrata, no.
0: Výborně, kdybych to neřekl.

0: Klasy ani. A já bych se teďka ještě vrátila, trošku bych odbočila od té desky, protože si mi docela dost nahrál s tím, jak jsi popisoval, proč jsme si pouštili Spiritual Law, že jsi zmínil, že Spiritual Law vás vlastně vzali na první vaše evropský turné, protože si myslím, že jedna z takových zajímavých věcí ohledně vaší kapely je aj to, že prostě za tu vlastně poměrně krátkou dobu fungování jste už byli hodněkrát na turné v zahraničí. Pokud se nemýlím, tak vlastně teďka k nový desce vyrážíte znova, je to snad po čtvrtý?
1: Po třetí.
0: Ale i tak, jakoby vlastně za tři roky, jakoby tři nějaký poměrně jakoby, hezký evropský turné, to je slušný, to je slušný, to mi přijde jakoby super. Vlastně krom toho, že jste teda jeli s těma Spiritual, tak jste vlastně byli i z Hever až v Anglii, jste možná jakoby dojeli až úplně takhle.
2: Jenom
0: Anglii, OK. Teďka to bude jakoby zase někam trošku jinam a dál. Nicméně, jaký to, bukujete si to na vlastní pěst, nebo máte na toho nějakýho člověka? A jaký to třeba teďka je v současné době domlouvat si koncerty v zahraničí? Je to náročný, protože tam jste takový téma, který se vrací a je jakoby mimo třeba nezávislou scénu, tak jaký to je prostě v 20. letech 21. století bukovat turné po Evropě jako malá středoevropská začínající kapela?
3: Tuhle tu tour, vlastně co teď pojedeme, jak jsi zmiňovala, tak tu jsme vlastně bukovali většinu sami, já a Honza jsme nějak psali všem různým známým, ale vzniklo to na popud toho, že nám prostě napsal týpek, já teď si nespomenu na jméno jeho přímo, ale
0: sice může za všechno a všechno začal.
3: A napsal nám, jestli nepřijdeme do Španělska na nějaký tři koncerty nebo něco. A my jsme s Honzou řekli, jako, že když už tam pojedeme, tak si dáme cestu tam a cestu zpátky. Mm. Tak jsme začali přemýšlet a najednou prostě jsme si dali úkol, OK, tak dáme ty koncerty tam a koncerty zpátky a vzniklo z toho nějakých 15 dní, 14 koncertů a až na 5 koncertů, takže vlastně 10 dní jsme jakoby bukovali sami nějakým svým způsobem a já si myslím, že to není těžký bukovat pro kapelu nějaký koncerty, jako až už punkový, hardkorový, metalový, to je vlastně o všem, co můžu jako ze zkušenosti mluvit, ale je třeba mít jako nějaký kamarády, který už s tím buď mají zkušenost, anebo už mít zkušenost vlastní s nějakou, mít ty kontakty nějaký, nebo něco, ale zároveň Honza našel nějakou aplikaci nebo něco.
2: Jmenuje se to HXC Bazar a je to nějaká stránka, co dělá někdo z kapely, basák z kapely Parabol, myslím, nebo někdo takovej. A je to, tam si otevřeš tu stránku, je tam mapa světa a u jednotlivých měst jsou záložky lidí, co dělají koncerty, kapely, co bookou, venues a takhle. A přesto jsme to jeli, ale paradoxně, asi se přesto nic nepovedlo.
4: To dělali vlastně
3: jeden
4: to,
3: koncert.
4: Alfa Strategy tady v Čechách.
2: No, normálně, jakože já jsem třeba zaměřil na Milesko a byla tam jako Evil Production naše a takhle úplně random, že prostě to nikdo zná. A fakt i v Indonésii, všude, po celém světě kontakty.
3: Já jsem zkoušel najít třeba Hluch Crew a vy tam nejste.
0: Možná dobře. Tak je to občas těžký někomu odpovědět na zprávu, omlouvám se všem teda. Takže jste našli ten nástroj, ale jinak jste vlastně asi těžili spíš z prostě takový ty klasický, jakoby hardcore punkový sítě, sami děláte koncerty.
2: To jsem chtěl říct přesně, že to je hodně tím, že už jako strašně dlouho děláme koncerty, ať v Praze nebo u nás na jihu, tak ty kontakty se nějak nakupí a oni ti lidi pak pomůžou za pár let, vždycky snad na ně vzpomeneš a tak to nějak jde dát dohromady, v tom je to strašně hezký.
0: A zároveň jakoby tohle to děláte fakt jako extrémní jako oprus, musím říct, jako, že prostě to rozepisování všech těch jakoby e-mailů, zpráv, blablabla, jako nenapadlo vás to třeba jako někomu říct, aby to dělal za vás, nebo ne? Nenapadlo, ani na vteřinu.
2: Mě
0: to občas překvapí, že někdo jakoby říkal, kdyby to dělal někdo za mě a už příště si zaplatí.
3: Já to mám taky rád, ale občas, jakože je fakt, že jako občas
0: píšete
3: je toho
0: málo
3: moc
0: mailů asi, obecně.
3: Ne, ono jako celkově se tam, pak jsou e-maily, myslím, že to s Honzou hezky rozdělili. Každý jsme si řekli prostě, hele, ty si vem tohleto, já mám kontakty na tohleto, tak jsme se to rozdělili a pak jsme prostě každý si řešili tu část toho, kde známe nějaký ty lidi, kde máme ty kontakty, takže jsme na to byli dva, takže to bylo v pohodě, ale je fakt, že občas těch zpráv najednou bylo moc a teď prostě máš do toho jiný věci, že jo, tak je to...
2: Já jsem to celý bukoval v pracovní době, takže mě to nějak úplně nemrzelo.
0: Nejlepší, tak to, tak samozřejmě, já nejlepší, taky. Zdravíme do práce.
2: A ještě no, abych se vrátil 100%. K tý... Zdravíme Tomáše z Flavils, jestli to posloucháš. Ale jestli ještě k té anglické turné, tak to nám třeba zase celý bukoval Tomáš Lapka, co tam bydlí, ano. A bukuje koncerty, tak to nám celý zase zařídil on, takže tam jsme si zařizovali jeden koncert v Německu po cestě. A to balkánský turné, tak celý zabukoval to by ze Spiritual.
0: Takže jste vlastně měli štěstí.
2: A italský.
0: Yes, tak to je taky ruku v ruce. A než se o tyhle z těch tématech budeme bavit dál, tak samozřejmě opět přichází čas na to pustit si nějaký song z vašeho obsáhlého playlistu, tak co si dáme teď a nějak stručně řekněte, proč si to budeme pouštět.
2: Teď si dáme NoFX a písničku Dinosaur Will Die a je to prostě kvůli tomu, že to je asi jedna z nejlepších kapel na světě a 3 z 5 z kapely a prostě zbožňujeme.
0: Výborně, tak jdeme na to. NoFX, Dinosaur Will Die. Myslím si, že dost možná poprvé ve Špíně na rádiu Wave.
1: Špína.
5: Špína.
1: Na rádiu Wave.

0: pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave s kapelou Scoop a teďka zahrála jedna písnička, kterou si vybrali, byla to kapela Fatal Realm. Tak co to bylo?
1: To je od Vojty Špičky, tenhle song. A já k tomu mám akorát to, že napsal do chatu, že tam tuhle písničku chce kvůli tomu, že když vy tam dáváte tyhle ty slabé věci, tak já chci Fatal Realm, The Gift, protože je tam super hajtka na konci. To je všechno, co k tomu řekl.
2: A to je nějaká nová kapela zpěváka z těch Mind Force. To je jediný, co vím. Ale okay.
3: Já doufám, že celý posluchačstvo dávalo pozor a tu hajtku na konci slyšelo. A my se teďka zase vrátíme k našemu dnešnímu povídání. My jsme se v minulém vstupu bavili o tom, jak jezdíte na turné a jak jste se ho vlastně bukovali a tak podobně. A my jsme se rozhodli, že se o tom vlastně budeme bavit dál, protože vlastně málo kdy se nám ve Špíně poštěstí mít tady kapelu, která takhle často vyjíždí za hranice i na jakoby dlouhý turné, ne nějaký jako 3-4 koncerty, které se prostě nalepí na nějaký pozvání k festivalu nebo tak.
0: Hlavně
3: podobně. Hlavně v posledních letech samozřejmě. To má Šaman naprostou pravdu. A jak už jste zmiňovali, tak se spiritualoval jste byli v bývalé Jugoslávii a v Itálii. Společně s Hever jste byli v Anglii, což není zas až tak obvyklý, takhle i bych řekla jakoby po Brexitu, aby tam takhle punkový kapely jezdily. Teďka se chystáte prostě až vlastně do Španělska a dál, o tom se můžeme bavit později, ale mě by teďka zajímalo, jestli je třeba něco, co vás v rámci těch dvou uplynulých turné fakt hodně překvapilo, až třeba rozhodilo. Byly nějaké věci, které vás fakt jako hodně prostě zasáhly nebo překvapily, že jste jakoby nečekali.
2: Že negativně.
3: I pozitivně klidně, jako že vám to jako
2: pozitivně.
3: I negativně samozřejmě.
2: Co si vybral první pozitivně, tak je to Rijeka. A klub v Rijece a tam jsme se vrátili i s našima druhýma kapelama na jaře letos, což je strašně dobrý místo. Když jsme tam byli ze Skup, tak to bylo podle mě úterý a bylo asi 120 platících, extrémní mejdan, jak kdyby byla prostě sobota.
1: To je v Chorvatsku, když tak.
2: Jo, no, Rijeka je v Chorvatsku. A přístavný negativně, město. Co bylo negativní?
1: Prkínka ve Francii.
2: Francie, jakýkoliv ježdění po Francii je velmi negativní záležitost. Na benzínkách nemají prkínka na záchodu. Extrémně drahá nafta, extrémně drahý dálnice. V krámu nekoupíš nic veganskýho a průjezd pod Mont Blancem nás stál asi 160 euro za 13 minut jízdy. Protože jsme měli sprintera a oni se to nacenili jak nějaký autobus prostě.
3: Wow.
2: Takže turování po Francii je negativní a tak tam jedem zás. No.
1: Ale koncert tam má dobrý zase.
2: Koncert
1: tam
2: dobrý, to no.
0: A zažili jste třeba nějaký bizar? Jako Já si pamatuju třeba, že se svojí kapelou jsme hráli na koncertu ve Francii, kdy na punkovou kapelu přišlo převážně třeba 50 až 60 letý lidi.
2: Tak
1: jako bizár jsme zažili ve Francii, když jsme dostali ubytování, tak naši kamarádi, co tam dělali ten koncert, tak jsme měli ubytování v nějaký obrovský vile.
2: Jo, to bylo pozitivní bizár. Strejdy
1: jednoho člena té party. Nebo jednoho člena té party. A ta vila byla vlastně už jenom jakoby to, ty dveře s tím držátkem, co otevíráš, tak ta byla jako
2: lepka nějaká
1: prostě z páteří prostě. Otevřeli a všude najednou byly prostě figuríny a byl tam Eddie jako s Iron Maiden, pak tam byly různý prostě divní zombíci.
2: Vespa v kuchyni tam byla. Všude takový zlatý rámy, zrcadel, na záchodě byla mísa a v tom byly jenom umělý zuby. Tam bylo třeba 50 umělých zubů. Bylo to divný, ale to bylo jako pozitivní. A pak nás tam ten týpek všechny potetoval a to bylo hezký.
1: Jeden z té party nás potetoval.
2: A co jsem si vzpomněl na bizáry z Anglie, tak to jako klasika v Anglii s občerstvením. Jsme byli, to byl Hull, myslím.
1: Jo.
2: A to bylo jako zároveň pizzerie. A on se nás týpek zeptal, kolik vás je? Říkám, 8. Dobrý, udělám pizzi. Tak jsme si říkali, to je dobrý, dostaneme 8 pic, tak on přines velkou pizzu s 8 dílkama.
1: Každý dostal jeden.
2: A potom ještě v nějakém městě, tak jsme se ptali, jestli bude nějaký občerstvení, jestli bude nějaká večeře, a on říkal, tohle je jídlo, a ukázal na dva pytlíky nějakých solených arašídů a tak. To bylo taky.
3: Ještě to mohlo být octový bramburky, že?
2: Jo, to bylo rád.
1: Já ne.
2: Ale zase ty koncerty oba byly skvělý, takže člověk úplně zapomene na to, že má hlad, takže.
1: To u tebe je docela jako.
2: Jo, to musí být hodně dobrý koncert, abych zapomněl, že mám hlad.
0: Vypadá to, že si to turování extrémně užíváte, míváte i ponorku třeba někdy?
2: Jo, ale...
1: Tyjo, stala se jednou na prvním turné taková menší ponorka, ale to se jako hned vykomunikovalo,
2: no.
1: Takže vlastně ani ne. To byl jen takovej jako tlak asi z nějakých, se všech stran různých, všem smrdili nohy možná. A někdo moc chlastal a tak, a někomu to vadilo, ale bylo to hned pryč, takže nevímáme moc jakoby takhle.
2: Třeba to anglický tour vlastně. Anglický tour bylo jenom prostě osudní, absolutní pozitivity. Uvidíme, co znám, udělá 15 dní teďko. No.
3: I když byl hlad, což většina lidí to začne ztrácet, jako jo, když jo. Mají hlad. Jako. Takže to, a máte třeba nějaký mechanismy, který nějak tak, já nevím, že třeba někdo prostě fakt sedne do dodávky, dá si sluchátka, prostě absolutně se od všech odstřihne, nevím, někdo štrikuje, prostě někdo spí. Jestli máte nějaký takovýhle jakoby třeba vlastní už vymyšlený prostě metody, jak i předejít tomu tlaku, nebo prostě už se to tenkrát zlomilo a teďka už je to jenom jako veselý, paráda.
1: Já si myslím, že každý má svý jako nějaký metody, no. Jakože třeba Vojta, tak ten...
2: Vojta spí.
1: Vojta zásadně spí.
2: Já se taky snažím spát.
1: Já většinou poslouchám muziku.
2: A Kuba taky tam má sluchátka. Radek. Nebo já buď spím, nebo řídím.
3: Takže nekecáte.
1: Ne.
2: Občas jo, ale potom, když jedeš 6 hodin, tak nejdřív sedneš do auta, posloucháš muziku, kecáš, ale potom po 3 hodinách někdo usne a tak. Nikdo neštrikuje. Na první tur s náma byl Danny, jako fotograf kamarád, a ten vždycky celou jízdu pařil na nějakém Nintendo třeba, no. To chápu.
3: Zároveň, jako když se takhle už vyjíždí, tak mi přijde super koukat třeba z okna, jakoby, takže jako šumět do nějakého toho.
2: To je
3: pravda, jakoby, že dálnice a ty zvukolamy to taky úplně nenahrává. A ještě by mě zajímalo, jestli třeba i máte nějaký takový, že OK, tak jsme se bavili o tom, jestli máte mechanismy, jak se nelíst na nervy, ale jestli i máte třeba nějaký rituály nebo nějaký takový věci, které prostě absolvujete v každém místě, kam přijedete, nebo jestli je to takový, jako že pojedeme sem, tak tady prostě musíme jít do nějaký veganský restaurace, nebo prostě jít se podívat tady na nějaký druh třeba muzea, nebo něco podobného, protože ty kapely mívají takovýhle jako prostě záchytný body, kterým se jako věnujou během těch cest.
2: Já myslím, že velký téma jsou výběrový kavárny u nás.
3: Kde to vždycky na tom skoří,
2: že někteří kafe mají velmi rádi a někteří, jako třeba já, mají prostě rád mletý standard. A potom někteří, jako já, řídí anglickým městem, a někteří, jako Kuba, chtějí zastavit výběrový kavárně v centru, kde se nedá zastavovat autem, ještě když jedeš 7-metrovou dodávkou.
1: Za to ti vyčiní.
2: A pak vzniká jaký situace, že mu řeknu, tak si dáš kafe na benzíce, tam je hot coffee, to je dobrý, ne?
1: Já mám rituál, že pokaždý, když přijde někam předem, tak si musím dát cigáro a pivo okamžitě. A většinou na mě všichni nadávají, protože začnou nosit ty věci, že jo. A vždycky říkají takový ty průpovídky, jakože zpěvák nemá nic, jasný, my to tady odtaháme.
2: Když na tom prvním tur jsme tě podezírali, že jsi za celých 12 dní nevzal ani zesík do ruky.
1: To není pravda.
2: To už nikdo nedokáže, jak to bylo.
1: Přesně tak, to už nikdo nedokáže. A teď se snažím, zase na popud toho, se snažím vždycky pomáhat Vojtovi s bicíma.
2: To je pravda.
1: Že sám hraju na bicí a vím, jaký je to struggle. Když Vojta mi potom řekne, co to meleš, no? No, tak uvidíme.
0: Já myslím, že nejlepší čas na to dát si další track, tentokrát váš, tak co to máte?
3: Pustíme si The Ballad of Tyran. Chcete k tomu songu něco říct, nebo to jenom necháme prostě hrát?
2: Abych to nechal plynout.
3: Tak to necháme hrát.
4: Špína. Na rádiu Wave.

0: Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave ze Scoop a tady to byl jeden z jejich tracků z nový desky, která vychází zítra.
1: Přesně tak, a jmenuje se Malicious Intensive Deformation a ta skladba se jmenovala The Bath of Tyrant a nás ještě čeká několik minut kecání s Mírou a s Flashem právě ze Scoopu a zdravíme zbytek kapely, který tady s náma dneska nemůže bejt. A my jsme se tady teďka dost výživně bavili o tom, jak jezdíte na turné a zároveň asi to taky sami trochu čekáte, že prostě to je taková věc, který se nemůžeme nedotknout, když se s váma bavíme, ale tak vám se loni poštěstilo, že jste hráli před Turnstile. No, je to, já jsem čekala na ty výrazy, ale prostě bohužel, protože zároveň jako zajímavý je i to, že vlastně už od začátku toho, co fungujete, tak jste hráli před poměrně dost velkýma kapelama ve svých žánrech, jako jsou třeba Spy nebo Candy, což jsou kapely, které vás vlastně ze začátku přímo ovlivnili, nebo minimálně jste to tenkrát tvrdili. A pak došlo k těm Turnstile, tak nás krom toho, jako, jaký vlastně to byl celkově zážitek, tak nás by především zajímala i taková věc, jako jestli třeba jste šli do toho s tím, že by vás někdo mohl na základě toho, že na to kývnete, odepsat, protože prostě, když si nalijem čistýho vína, tak scéna bývá dost často jako hodně rigidní v nějakých názorech a třeba co se týče Turnstile, tak kolem toho bylo hodně velký halo, jestli už to není jakoby moc mainstreamová kapela. Zároveň, když se vezmeme tu venue, tak prostě byl to velký sál Lucerny, což je místo, kde já jsem byla jako několikrát v životě a vždycky to byl maturitní ples prostě, takže jako to samotnou mě jako by překvapilo, tak vlastně jaký bylo to zákulisí toho jako do tohohle z toho vůbec jako jít a jestli jste nad něčím takovým přemýšleli?
2: No, jakože ono to bylo hrozně rychlý, to za prvý, že...
1: Nebyl čas přemýšlet.
2: Vůbec nebyl čas přemýšlet nad tím a zároveň jako, já jsem si to jako tuhletu otázku jako opravdu položil, ale na druhou stranu jsem si pak řekl, jako tahle kapela hrála tady, pak hrála tamhle, jako na nějakých mainstreamových festivalech nebo takhle a řekl jsem si, hele, teď je to vlastně úplně jedno, jako prostě hraješ koncert, kde přijdou lidi, kteří tě prostě jako mají nějakým způsobem rádi, rádi se poslechnou, dobře, budou tam lidi, kteří samozřejmě, asi většina tam byla hlavně kvůli Turnstile, to je jasný, ale... Řekl jsem si hned dopředu, jakože bude to prostě sranda, nová zkušenost a pro nás tímhletím způsobem zajímavý. A ten vlastně, to jak jsme se to rozvěděli, bylo tak, že Tomáš Mládek vlastně, tak nám vlastně řekl, že tam nechceme zahrát a my že jako jo, proč ne, jako a on říkal, že tam je prostě jakoby nějaká, že si vybírají kapely a takhle a myslím, že den předtím, než se ten koncert vůbec jako odehrál, tak nám přišla akorát, já jsem byl tehdy v práci, ráno mi přišla zpráva kapslokem napsaná, hrajete s Turnstile 3 vykřičníky. OK, tak jo.
3: No, ráno nám to napsal, odpoledne nás oznámili a další den byl ten koncert. To bylo fakt, já nevím, proč vybírají jakoby support 2 dny před koncertem, ale... Bylo to tak, no.
1: A taky žánr novej mi přijde
3: a
1: trošku.
3: Já čekám na poslední chvíli. Ale třeba to, jestli nás někdo za to odsoudí, mě to do dneška nenapadlo na tímhle přemýšlet.
2: On to nikdo neudělal.
3: Jo, vlastně, jako myslím, že... Jakože
1: což je dobře, jako,
3: že, ale... Že všichni jsem viděl jenom, že to cenili a že nám přáli, no. Že tam hrajem a vůbec mě nenapadlo, jako, že kdyby si to někdo myslel, tak asi si spíš myslím, že je pěkně jako hloupej, no.
2: Ale překvapilo mě, že jakoby... I ty lidi, který jsem čekal, že by to jako nějakým způsobem třeba si z toho dělali srandu nebo hanili, tak to vlastně hrozně jako scenili a vlastně gratulovali a takovýhle jako věc, že mě to jako příjemně překvapilo prostě, no.
3: A byl to zážitek jakoby asi největší našich životů, si myslím, jo, když jako vylezeš na stage a tam je skoro 2000 lidí.
2: Stage, no, jako, no. Jak si říkala, to prostě vypadalo, jak když jsme jediný, jako na
3: matujáku. A mi jediné, co tomu chybělo, že tam byly ty zábrany mezi stage, že to tam prostě nějak...
2: A i to bylo divný, jako jak tam za náma přišel nějaký ten stage manažer, on měl tu vysílačku s těma sluchátkama a teď prostě tam prostě tady ukázal, hele kluci, tady je v tom čtverci, tam byl čtverec prostě z nějaký fosforeskující izolační pásky na podlaze. 10 minut předtím, než máte hrát, což jsme věděli, kdy máme hrát, tak tady stůjte. Tak my jsme tam 10 minut přes, jako přitom stále, jak na nástupu, prostě v tělocvičně jsme tam takhle stáli a čekali jsme, co jako bude. A on přišel za náma a řekl, tak, my zasneme světla, vy půjdete jakoby na to pódium a až se rozsvítí, tak začnete hrát. Tak to jak nástup na půlnoční, nebo ten maturák prostě. Já v tu chvíli jsem stál v tom čtverečku, prostě koukal jsem na něj a říkal jsem si jenom hlavně, je to jako na sedmice. Jsem hrozně nervózní. Ale jakmile se rozsvítily ty světla a viděl jsem tam ty kámoše, co tam byli právě v té první řadě a hrozili tam a různě dělali pak bordel, jak jsem si říkal, jo, je to jako na sedmičce.
3: Dekonstruktor si dal feed, veď, pěkně.
2: To je pravda.
1: Přelezl zábranu, nebo jste tam?
3: Ne, Míra šel za ním a on si dal to krb justice.
2: Je hodný kluk.
0: Předpokládám, že tady to nebylo úplně na bingo kartě vašich kapelních cílů.
3: No, určitě ne.
0: Určitě ne. Ale když jsme u toho, máte nějaké věci, které byste si třeba chtěli splnit, jako pro většinu kapel jsou to podle mě jako ty turné, které vy už máte.
3: Já bych
0: je takový trošku rutina, ne?
3: Možná. Jako turné mimo Evropu, no.
1: Jo.
3: Někam vyrazit jako víc.
1: A máš nějaký konkrétní představu?
3: Jako Asii, střední Asie, takový ty Malajzie, Tajsko, Japonsko třeba. Něco takového. Austrálie by byla skvělá, to prostě, ale...
2: To je daleko.
1: Pavouci.
3: To je daleko, no. A pavouci. A hadi hlavně.
1: Škorpioni, všichni.
3: Všichni chce zabít. No něco takového. Třeba Amerika mě nějak naláká, to je takový nafouklý, ale nějaká ta Asie, třeba to bych byl strašně rád.
0: Bavíte se o takových věcech v kapele, jakože snažíte se o to nějak, nebo jenom čekáte, byste kdy přijde nějaká nabídka?
3: Máme s Mírou zase tou myšlenku, co začneme mi uvádět do chodu, no, tak uvidíme, co z toho bude.
1: Takže to se nesmí říct tady teď.
3: Ještě ne,
1: to je tajný.
3: Nevím, jako já bych to nerad říkal, pak to nevyjde. A
1: ne, to je v pohodě, tak nevyplácavit. Třeba se tu potkáme za 5 let a vy nám to pak řekne, šlo to.
2: Pravda. Jo. To bylo ono. A ona si to tak, že většinou jakoby já s Flešem a ještě Vojta s náma takhle jako pletichaří něco a zbytek je takový jako, že jo, tak jo.
3: No,
2: a nebo, já nevím, ale spíš jo.
3: Když vy to domluvíte, tak já tam pojedu.
2: Přesně tak.
1: A tak domluvili jste turné, takže myslím, že dobrý a k tomu vlastně teďka na závěr tady dnešního velmi výživného a zábavného povídání se k tomu ještě lehce dostaneme, protože, jak už jsme tady několikrát zmínili, zítra vám vychází deska Malicious Intensive Deformation, vychází digitálně a hnedka na to bude následovat i vinyl. A kdy to budete křtít, s kým to budete křtít a je to asi vykopávací koncert toho turné?
3: Jo,
1: teda.
3: Jakoby jo. Bohužel sedmička neměla volno, my jsme to chtěli dělat v pátek přímo před tur. První volný byl středa, takže to bude ve středu 16. Jo, já jsem si teď vzpomínal datum. A budou tam s náma Hever a Charkov 7, prostě v kamarádské společnosti, jak nejvíc to může být. A bude to hezký. MCG nepřijede, bohužel, ale...
1: Nevadí. No, Adela tam bude, takže v pořádku.
3: Adela tam bude a pak v sobotu vyrážíme.
1: A kam vlastně pojedete ještě? To jsme totiž tady za celou dobu nezmínili pořádně. Do toho Španělska?
3: Až do Lisabonu vlastně a cestou tam i cestou zpátky máme koncerty. Tak jakoby od severu přes Lisabon a pak jich obkroužíme Španělsko, nějakou Francii, Švýcarsko tam je.
0: Tak to dobře, že pojedete přes Francii, to máte rádi.
3: Jo, se tomu člověk nevyhne, no prostě.
2: Ale já bych chtěl zmínit, jenom, že Radkovo přání bylo, aby jsme jeli tur 8 dní, tak my jsme za ním s Flešem přišli, že to bude 15 dní. Měl radost.
3: Já jsem teprve teď zjistil, jak Španělsko je strašně velká země, takže to nejde na týden, jet na týden tam a jet zpátky, prostě to nejde.
1: Ale myslím, že i tak to bude velmi zábavný a doufám, že až se teda při další desce tady třeba potkáme, tak nám za prvý řeknete, co jste to vymysleli a za druhý se budeme povídat o tom, co jste všechno za těch 15 dní, kterých mělo být původně 8, zažili. Ale teďka už my se s vámi musíme rozloučit. Děkujeme moc, že jste za náma přišli do Špíny pokecat o desce a o tourování. A ještě nám řekněte, co si pustíme jako zavírací song, než se úplně rozloučíme a proč si to pustíme.
2: My děkujeme za rozhovor moc.
3: Díky moc.
2: Byla to sranda. A poslední song je na Radkovo kytaristy přání, je to M.O.P. Ante Up. A je to vlastně song z našeho 90. 2000 mládí mýho a Radka, tak jsme si tam řekli, že tam dáme tenhle ten track.
1: OK, tak jo, díky moc, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
4: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína. Na rádiu Wave.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Rádio Wave.
7: Český rozhlas Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny.
8: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Kuchaře na rádiu Wave.
1: Takže ahoj miláčci, ahoj bobíci, my vás vítáme u našeho pořadu Excalibur.
2: Je tu další zelený čtvrtek, další porce informací, muziky a novinek ze světa rapu. Dneska tu je s námi kdo, Kasa?
3: Kasa.
2: Dneska je tu s námi Kasa, dneska je to první díl bez hosta. Probereme nejaktuálnější a nejlepší releasy vlastně za celý léto a k tomu vás čeká krásná porce muziky, takže užijte si hodinový playlist a hodinový moudra. Brr! Brr!

Excalibur. Zbojníci Jardič, Don Chain a Casablanca tě vybaví do plné polní svým rapovým přehledem. Pro všechny rytíře na rádiu Wave. Yeah.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čágo Belo rytíři, my vás opět vítáme u našeho pořadu Excalibur.
2: Bosa.
1: A dneska to máme speciální, nespeciální bez hosta.
2: Dneska je to poprvé, no.
1: Dneska je to poprvé, kdy tu budeme jenom my
2: ale tři.
1: O to víc to bude nabitý novejma informacema.
2: Je to tak, po šesti dílech jsme se tady potkali v naší výhře klasické sestavě, ve které jsme fungovali 9 let ve scéně s opakem Disu. Každý
1: a ty,
2: čtvrtek.
1: Co znali scénu s opakem Disu, tak věděli, že bez hosta byly vždycky ty díly nejostřejší.
2: Jako za tu dobu, co vlastně jako vysíláme od nějakého konce května, vyšla fakt jako velká porce releaseů. My se dneska zaměříme spíš na ty releasey letního typu, ale občas jako skočíme možná i někam vlastně jakoby
1: do podzemí.
2: Podzemí a do začátku třeba i roku, si myslím, když jsem tak viděl. Nicméně klasicky nejostřejší rapová show široko daleko. Sledujte nás na Instagramu Excalibur_Radio Wave.
1: If you know, you know.
2: You know, Big Locket Team. A ceníme, dneska totiž budeme odpovídat i na dotazy od vás. Z posluchačů.
1: Yes, takže bude Q&A.
2: Bude naše první Excalibur Q&A a bude klasický i tier list a spousta muziky.
1: Takže možná se i dozvíte Casablancou velikost botníku.
2: Je to tak. Hele, musíme začít novinkama, takže pojďme na to.
1: Jdeme na to.
0: Novinky z bitevního pole.
2: Tak co, začneme tady z pravýho vápna?
1: Můžeme začít trošku rytířsky I.
2: Yes, dejme to.
1: SD Kit míří po třetí do Prahy, opět s Riko Acem, 15.11. Forum Karlín.
2: Jo, no.
1: A
2: kamo, já jsem viděl, že Riko Ace tady bude snad ještě někdy před ním 4.9. v rámci svý tour, takže Riko Ace, jako by můžete ho vidět dvakrát na podzim.
1: Jako kluci to tady jako nešetřej, no.
2: Nešetřej, řekl bych, že SD Kid jako s tím svým trackem Prague prostě musí jako vždycky dát tu Prahu, no. Hele, uvidíme, jak to bude vypadat, jako typek míří podle mě jako tímhle tempem do Outučka, uvidíme, kolik bude lidí ve Foru Karlín.
1: Já nevím, jestli jsou lístky už vyprodaný, jsou, ne?
2: To já nevím.
1: Jako doporučoval bych možná skoupit navíc.
2: Hej.
3: Věřím, že to zmizne.
1: Myslím, že na rýsel jako dobrý.
2: Jo, no. Hele, kdo dorazí taky do Prahy, vlastně poprvé je, jak se to vyslovuje, Dominiku, ty víš možná? SG z Louisville, to je mezi Memphisem a Detroitem, přijede 18.10. do starého dobrého Rokáče. To je za mě vlastně docela super booking, který mě docela překvapil.
1: Má mega dobrý track s Young Cleanem, doporučuju.
2: OK.
1: Můj mega oblíbený. Spousta lidí o tom tracku neví a je fakt dobrý.
2: Yes.
1: Takže dohledávejte.
3: Další novinku tady máme, že Rob Banks, který je dokonce syn Shaggyho.
2: To je zajímavá informace.
3: Se spojil se Space Ghost Purplem na tracku Bang Dam a v klipu mávají vlajkou Ryder Clan a my se ptáme, je to návrat Ryder Clanu v roce 2026?
1: Jako, nevím, jestli to bude návrat Ryder Clanu, každopádně vím, že ještě před měsícem vydal Space Ghost jeden vlastně track a vypadá to spíš na návrat Space Ghost Purpa. Vypadá to, že už se vymanil ze všech srand, který dělal jako
2: hodně,
1: poslední roky, možná z nějaký křivdy vůči celý scéně, kterou má, doporučím taky legendární video, kde Space Ghost Purp vlastně hlásí celou scénu. Jako,
3: takový ty na Instaček tam hlásil, ne všechny.
1: No, to byla jednou dobu jeho jako docela oblíbená aktivita, ale ten track přináší přesně ten vibe.
2: Ten vibik. Jo, no.
1: Starýho Ryder Clanu. A jako měl jsem z toho radost, no.
2: Já taky, no.
1: Zatím je to jenom na YouTube. Na Spotify ještě to není, ale což taky může být konspirace, jestli nebude třeba nějaký album nový nebo něco.
2: Jako je takový to, že ten Space Ghost Park byl jakoby v tom pozadí, že to trošku pak vykrá ten A$AP Rocky. Není to jediný vlastně artist, který byl takhle jakoby trošku s křivdou upozaděn. Je to skoro jako do budoucna nějaký takový speciál, jako těch lidí je fakt hodně, co s něčím přišli, ale jakoby ten žánr jako protáh pak někdo víc. Jiný,
1: máme to v merku.
2: To klidně si dám, IG profil Medicine, taky music scientist, představil teorii, jak vznikla skladba od Phoenix Flexing, která na vás teď asi skáče úplně všude na IG, je to taková ta skladba Rubers. No, řešilo se, jestli to je AI, není to AI, nakonec Medicine teda představil, že to nejspíš je AI nástroj Treblo a Phoenix Flexing, ten na to zase reagoval, jakoby, že má stopy,
1: ukazoval ovšem, stopy.
2: Ovšem, jakoby, když si uděláš jakoby AI a máš na to dobrý jako tools, ty stopy se dají prostě z toho jakoby vytáhnout, není to úplně důkaz.
1: On zároveň ani ten AI cover tomu moc nepomáhá.
2: No a já jsem viděl, že na těch livekách prostě jakoby má fakt jiný hlas a i když ten hlas hodně jako přemoduluješ, tak jako prostě nechápu možná, proč jako neřek, hej, prostě zkouším novou cestu a prostě jsem zkusil tohle, no.
3: Jsem teď slyšel nějaký jeho novej track, co líkoval, který se právě nese docela ve stejném duchu a přišlo mi, že to zní jako velice stejně, takže...
2: Jo, no.
1: Jako zní to minimálně líp, to dám taky jako novinku. Tyga teďka vydal album 80-kový.
3: Celý album?
1: Jo, celý album je udělaný jako 80-kový synthwave. Je to naprosto otřesný album, je to totální odpaďák, je to nechutný, jako Rubbers jsou oproti tomu, jako úplně, oni se pokoušeli udělat nějaký něco track podobný spolu. Ale to, co by udělal Tyga, jelikož se asi skrz tenhle track řekl, OK, takže tohle teďka šlapé.
3: Se namotal.
2: Jo, no.
1: Je to absolutní odpaďák, podle mě se mu to vůbec nepovedlo a palec dolů je za mě.
2: My pocket's Tyga. Got the ticker.
1: Z kategorie návraty na scénu, vrátil se Sensei a taky Skinny Barber,
2: jo,
1: pozor.
2: No. Jo, no.
1: A tady produkce mi píše tomu prvnímu, to celkem vyšlo, ten druhej by se raději neměl vracet.
2: Tam napsal jsem si jakoby Skinny Barberu jakoby úsek věty. Zavírám okno, aby jsme nenastydli. V peřinách ukrýváš to, co hledám já. Nedáváme žádný názory, myslete si o tom asi, co
3: ani,
2: chcete
3: sami. Ani bohužel slide v prezentaci
1: Barbry,
3: nešel udělat,
1: vrátit
3: tam
1: love na
3: nějaký
1: stůl.
3: Technický problémy.
2: Jo, no, nechtěl nám tam skočit do prezentace, ale pojďme kasa možná to trošku vybalancovat něčím pozitivním.
3: Hele, vrací se na scénu Georgia Smith a Nate Sip, oba vlastně vydávají album ve stejný den, 21.8. Nice. Takže to se těšíme, nebo já jsem dlouho teda vlastně neslyšel nic novýho, nějaký singly od Georgie.
2: Já se těším, no. Já to Nate Siba jsem psal teda do IG jakoby postu, co vychází v červnu už dokonce. Ostatně to platí Volenci Fuxovi, který taky bude vydávat a my už jsme to tady řešili asi ve třech dílech, že teda ta deska vyjde, vždycky to byl single.
3: To je další novinka, takže teď to máme tady spojený ještě s tím Night Lovelem, který bude vycházet taky.
2: Někdy 28 vlastně na konci srpna. Teďka vyšel nový single od Lenci Fuxe z té desky a je to teda něco, na co se extrémně těším a vypadá to, že to bude jakoby self-production prostě věc. Takže Lenci, we're waiting.
1: A v úterý taková naše tady vyvádzka, pozvánka, v úterý 25.8. bude poslední Radio Wave Riviera, na který jsem mimochodem teď byl.
2: Ty jsi byl vlastně teďka...
1: Českých beefů.
2: Ano,
1: bylo
2: to
1: super.
2: To bylo pecka.
1: Děkuju Tereze Havlínkové za pozvání. A tentokrát za Repou kulturu budou vystupovat Dirty the Pressa a Arty, který mimochodem byli taky u nás ve scéně s Opakem Disu.
2: Je to tak?
3: Takže... Krásní kluci.
2: Hezký kluci, rostou do krásy.
3: Rostou do krásy,
2: no, tak. Zdravíme by the way všechny rytíře a rytířky. Nedodali jsme to úplně na začátku.
1: Ano.
2: No, ještě cestou v tramvaji, my to nahráváme s nějakým předstihem, na mě vyskočilo info, že konečně bude vycházet Trippy Red, na který vím, že třeba Blu-ray čeká, ten má už chudák 2 roky koupený lístek.
1: A... Já čekám jenom na ten track s Kanye Westem.
2: No.
1: To mě
3: to
1: fakt zajímá.
3: Nebude nikdy.
2: Kdo ví, no. No, takže jako dělo se toho celkem hodně, jiný podcasty tvrdí, že se nic neděje, my jsme důkazem, že se toho děje poměrně hodně.
1: Hoši.
2: I o tom dneska.
1: Hoši, touch the grass.
2: Touch the grass začíná naše hlavní část, dneska bych ji nazval asi aktuální releasy, takže let's go.
0: Hip-hop je mrtev, ať žije Excalibur.
2: Je to tady, dámy a pánové, po... 6 dílech konečně probereme releasy, které vyšly.
3: To byla taková naše klasička, kdo si pamatuje scénu.
2: Jo, no, a vyšlo toho fakt dost, boj. Zase zeptám, jako jak jste vůbec teď přes léto poslouchali music.
1: Já bych se přiznal, tak jako já na letní období vždycky úplně skoro vypínám rap. Jakože vždycky mě vypadne úplně z mýho playlistu jako rap. Nevím, jestli je to tím jako létem, ne, že chci poslouchat jako o vraždění. A,
2: klidný věci, jakože.
1: No. Takže většinou hodně jako změním nebo zapátrám do toho, ale samozřejmě přehled si držím, protože je to moje práce.
2: Žurnalist.
1: Takže nebojte se, mám pro vás připravený od všeho něco. Mám i pro ty nejmladší z vás, jo. Gen Zíčko, Gen Alpha, mám pro vás věci. Mm. Mám i pro old heady, mileniály, něco. A no, pro všechny spektra mám dneska připravený. Co ty, Jakube?
2: Taky jsem si připravil pro všechny spektra, no. Od holek přes mladý, kluky prostě, mám kategorii konstantně konzistentní release a pak taky letní klasiky. Je tam hodně takových chillových věcí, lebo jakoby léto, no.
3: Já jsem tam měl spoustu věcí, které se shodovaly s těma vašema, takže jsem z toho vytáhl jenom ty, co jsem vlastně fakt rotoval. A jinak já furt poslouchám hudbu, hlavně přes léto. Hmm. A ten rap, jsem nějak ani, jako máš pravdu, že v létě se líp poslouchá rock.
1: No a vše většinou takový jako...
3: V zimě je to třeba tolik nebo
1: věci, no. Mm.
2: Hele, já mám teď jako za poslední třeba 2, 3, 4 týdny fakt docela zajímavý taky jako hudební zážitky a jeden se týká jednoho releaseu, takže ten si nechám jakoby za chvíli do kategorie konzistentní artist, ale byl jsem teďka, to vám tady musím říct, ve Vídni v Albertina muzeu se kouknou na starý tiskaře, na starý mistry ze 16. Wow. 17. století. K tomu jsem si pustil tu 16 let starou desku Kanye Westa, prostě My Beautiful Twisted Darkness Fantasy, jestli to říkám dobře, omlouvám se. No a bylo to prostě absolutní kino.
1: Absolutní kino.
2: Takže doporučuji, docela kulinářský zážitek, no.
3: Hmm. No my jsme nedávno s Dominikem si pěli ódu na Life of Pablo.
1: Life of Pablo.
3: My jsme si to znova poslechli.
1: Rozhodně dobrý album, doporučujem. Jo. Se rád vracím.
2: Yes.
3: Yes.
2: Hele, pojďme klidně začít moji takovou kategorii, co jsem jako rotoval teďka takzvaně jako za čerstva a vím, že rozhodně 1, 2, 3 možná desky jste slyšeli aj vy.
3: Určitě.
2: Náš velmi oblíbený typek, tím začnu, Ramirez, kterýho možná můžete znát ze Suicide Boys, z toho jejich labelu G59, který je vlastně jakoby otec spoluzakladatel a zároveň taky jakoby West Coast, prostě jakoby OG, vydal konečně desku, která navazuje na ty naše oblíbený jeho prostě G-funkový vlastně hodně relaxační desky. Jmenuje se Brabus and Lorencers, něco takového.
3: To jsou ty kárky.
2: To jsou ty kárky a opět prostě doručil extrémně letní věc, která je tak dobrá, že bych si kvůli ní udělal řidičák a koupil si lowrider.
1: Možná
2: prostě.
1: I odřezal střechu.
2: No, flexou.
3: Jako rozhodně tím navazuje na ty předchozí přesně dvě alba.
2: Nespomenu si na nás.
3: Taky jsem to mě vypadlo. A přesto jsme to rotovali hrozně.
2: Jo. Ale super. Jsou to...
1: Playas Manual.
3: Playas Manual, jasně, ježiši. Jednička, dvojka.
2: Takže jakoby skvěle navazuje a za mě je to fakt extrémně letní věc. Hrozně se to příjemně poslouchá.
1: I ten cover tentokrát vychytal, já jsem mu pod příspěvek psal no AI cover please.
2: Jo, no.
1: Takže tohle, no, jako vlastně by to mohlo být AI-ko, ale vlastně už to není tak, jako by třeba...
3: Máme lepší AI-ko na dnešek připravený.
1: AI slop, jak je teďka, jo, no. Prostě.
2: Ale když zůstanu ještě u těch jako aut, jeden z majitelů nejlepších garáží na rapový scéně, Larry June, vydal taky skvělou desku, taky hodně letní, jmenuje se Who Copin a je to ta deska s tím Larry Junem v těch slunečních brýlích a tady nemůžu dodat nic jiného, než prostě extrémně letní vibe, který se moc příjemně poslouchá a...
1: Já bych ho i zařadil do takový jako kategorie raperů, který nepřekvapujou.
2: Kámo, přesně.
1: Který
2: tě přesně.
1: Vždycky jakoby dodají to
2: víš,
1: od
2: no.
1: nich jako jo, čekáš.
2: No. Jo.
1: A jsou to většinou takový ty alba, který si pustíš od začátku do konce jako nějakou kulisu pěkně.
2: Je to tak. Je to
1: a taková... zároveň jako vlastně i rapper, od kterého nepotřebuješ překvapit, i když je tam vlastně jeden track, mm-hmm. který mě docela překvapil, který je docela jako i tvrdý. Mm-hmm. Teď si nespomenu na track. To
2: dáme všechno do playlistu.
1: Ale vlastně na tomhle albu mě i docela Larry June vlastně jo. pár trackama překvapil, takže...
3: Já jsem toho Larry June si pouštěl bez jakýhokoliv očekávání a byl jsem překvapený, že to vlastně přesně šlape taková jako letní. A on spousta těch lidí vydává ty letní věci v ten správný moment.
2: Jo,
3: jako,
2: že a on je v tomhle fakt konzistentní. Jako no. Kdo je dal konzistentní? Určitě M. Hančo, který ho klidně nechám, protože se k tomu budeme bavit určitě jakoby u Kasína. Ten vím, že ho rotoval rozhodně víc.
3: Yes.
2: Ale za mě dám docela příjemný překvapení, který se stalo, že nikdo nic, žádný rollout. Lil Uzi Vert se vrátil, vlastně na začátku srpna vydal krátký EPčko Maverick a musím říct, že potom, aniž bych třeba rotoval nějak ten Eternal Attack 2 nebo vlastně ten Pink Tape jsem vůbec tomu nedal moc poslechu.
1: Je to rozhodně lepší než Pink Tape, jako myslím mega. Si, že to docela návrat i jako toho Luzi Verta, který ho jako jeho real fanoušci jako chtěli.
2: Hej, super beaty, šlape to, skvělý prostě aranže tam jsou a dokonce na tom coveru v oku toho malého kluka v levém rohu, když se to jakoby zvětší, tak je tam takový vzkaz, že je to nějaká předzvěst něčeho většího, že deska takzvaně soon, což je dobrá zpráva pro jednoho z našich jakoby rytířů, který právě psal, že už by to chtělo něco.
1: Už by to chtělo.
2: Pojďme na UG, co mám kategorii, čas je neúprosný, to jsou celkem moji oblíbení koni, mladý 18-letý kluk Sixzino z Nottinghamu, který dělá hudbu od 14 let a dělá takový temný cloud rap, má výborný jako synťákový beaty, hodně mě překvapuje tím, jako do jaký muziky typek rapuje, vydal super projekt Reborn. Zároveň, když bych zůstal u té Anglie, tak přidám do playlistu takového mojho nového koně, který se píše MNVAX, jo, super jméno, děkuju. A když bych zůstal u takových podobných ještě nějakých jako podzemních věcí, tak je to určitě i Koira, což je takový finský mladák, který dělá taky hodně jakoby distorted věci, takový drangang trošku, ale jakoby na háčku a super beaty, skvěle to kope a vydal projekt Boris Aspen.
3: To je ten bílej cover s tím křídlem.
2: Bílej, ano. A to musím teda vyzdvihnout, že jakoby mega skvělý. A co mě taky letos ještě potěšilo z undergroundu za letní sezónu je Marlon Dubo, zakladatel Shed Theory, který tady byl na Krypku. Povím si ještě o něm potom víc. Release Bogworld za mě vlastně taky zajímavá
3: věc. To je fakt super.
2: On je fakt jakoby skvělý muzikant, který ho rozhodně doporučuji pro hladový krky, kdo neznají a chtěli by si dát. No, v kategorii právě ještě underground, tak náš oblíbený producent Soudier se spojil s takým mladákem z Francie, který se říká Elias 111, klasický Juple Music, Chill Music, EPčko Birdman je velmi super na letní Paradiso. No.
1: Paradiso.
3: Což král.
2: Ještě tam mám další, jo. Fakt jsem poslouchal hudbu hodně a už teď vím, že prostě času je míň.
3: Ne, říct, ale jedeš skvělý tempo, říkáš to krásně.
2: Hoši,
3: učím se.
1: Učím psát, se. Normálně vidím.
2: Ale Keyglock, toho mám už v kategorii konstantně konzistentní release, podobně jak Larry June. Mě už vlastně ničím asi jakoby nepřekvapí, což nemusí být nutně špatně. Vydal teďka svý pátý album Projekt X, kde to je asi podle mě poslední třeba album, kde dělá jakoby stejký tem Rest in Peace. Jede to jakoby super, nevím, co moc ani jakoby dodat. Ale co jsem jakoby ocenil, že se spojili dva bratři, kdo by nevěděl, Juicy J a Project Pat. Juicy J, Brachle. Mladší brácha Project Peta, se vlastně spojili poprvé na takým plnohodnotným albu, který se jmenuje Damn Goats. A poslouchal jsem ho teďka v Jeseníkách na 20-kilometrový cyklistický trase, jo, a nejsem úplně cyklista,
1: takže
2: Tour de France, prostě Tour de Jeseník. A když jsem šlapal takový hodně velký kopeček, tak mě ty skladby jakoby držely, abych to nevzdal.
1: Okay. No. Šlapal ti to taky. Prostě jako Pogačar tempo.
2: Hodně, no. Takže žádný stimulanty, pouze Juicy J Project. No a ještě konstantní konzistentní release, který jsem si poslechl s docela velkým zpožděním.
1: Počítejte konstantně konzistentní, jo.
2: 25. vydal Blady, nemusím představovat, svý 10. album, který se jmenuje Sulfur Surfer, a vůbec jsem ho nechtěl poslouchat, až teďka prostě na Slovensku na chatě jsem koukal do hor, do těch panorámat prostě a šláplo mi to super, no.
3: Já cením Bladyho, že nikam nenahrál cover alba v dobrý kvalitě, že to bylo těžký sehnat. Nevím proč,
2: má dobrý ty kabry, no.
3: Má to právě krásný cover.
1: Pražské hipsterské osičky umírají touhou.
2: Bobodat.
1: Takzvaně.
2: Hele, aby jsme teda ještě jakoby zvýšili tu křivku.
3: Ano.
2: Mám tu i nějaký holky, které mě po dlouhé době potěšily jako hudebně. Je to naše vlastně oblíbená Rico Nasty,
1: yes,
2: která vydala projekt RX. A musím říct, že mě po dlouhé době jakoby bavila vlastně poslouchat nová Rico Nasty, možná je to no, i tím.
1: Konečně už to není taková rock popová.
2: Právě.
3: Chtělo by zmínit vlastně, že se zpátky vrátila za Kenny Beachem, kde to asi sedí jako nejlíp. Já jsem viděl spoustu memeček.
1: Chvíli dobu jela takovou tu, jakože chtěla by trošku Evrila.
3: Jako...
2: Chtěla, ale jak říká Kasa, no, vrátila se s Kenny Beatsem a je to jakoby dobrá dvojička, takže doporučuji si dát jakoby fakt tvrdý beaty. Ta deska jede, ani tam není moc jako nějakých skipů, za mě super. No a kde taky nemám žádný skipy, je vlastně holčina z Jamajky, která pobývá v Kanadě, dělá trochu takový bail funk, trošku dancehall, ale vlastně tvrdý rap a říká si Sad Boy a má projekt God Forbid I Have a Fun, taková krásná
3: větička. Krásný název.
2: A to je věc, která teda extrémně jede, no, to takzvaně hraju, bych řekl.
3: Top.
2: No a ještě tady mám nějaký teda jakoby český releasey, i, jo vlastně i slovenský trošku, jsou to tři, jeden z nich vydal, jeden z našich hostů, který si říká Jussi, vydal projekt Gadžo 2.
1: Gadžo 2.
2: Tam mají Dona Barta.
1: Ano, je to vlastně pokračování jedničky, kterou, o který si můžete dát díl ještě ve starých celně soupkem disu.
2: Je to tak, super věc, vlastně moc příjemný taky na poslech v tady těch letních dnech.
1: Ano.
2: Takže doporučuju.
1: Na dechy francouzského větru.
2: Koho jsme taky měli u nás ve scéně, byl Vranov Music, akorát tam nebyli s Pudgem, pokud se nepletu, to je takový jejich, taková víc taková jako šedá eminence, Vranov Music. Vydal teďka projekt, vyřešil jsem to, vyřešil jsem to, abych to řekl správně.
3: Super projekt.
2: A super zábavný vlastně jako potěšilo. No ale co mě jakoby překvapilo, co jsem neznal a narazil jsem na to jakoby vlastně celkem jako náhodou na nějakých reelskách, vás jsem tam potkal v lajkách, je typek z Náchoda, který si říká Matias a má takový ty Včka místo Aček, jo, klasika, známe to. Vydal projekt Fuck Music, který je dost jakoby zajímavý, jak bars, tak jako hudebně.
1: Jsou tam mega vtipný bars.
2: Jsou tam hodně vtipný bars.
1: Právě, že jsem se dozvěděl i od Morise, že je týpek někde tam od nich, jakoby z Dvorce Králové.
2: A tak já si myslel, jestli není z Náchoda, nebo jestli tam nebydlí.
1: No, nebo z Náchoda, někde tam.
2: Že on se tam vymezuje trošku, jakoby vůči Náchodským.
1: Jo, vlastně právě. Z Náchoda vlastně, no.
2: Tam dává, že něco, že ve studiu akustická pěna není tu echo. Kdo by věděl, jak funguje akustická pěna, že pak není echo. A za mě hodně zajímavý jakoby člověk, teďka jede takovou single run prostě a těším se na další věc.
1: Právě, že jsem slyšel, že týpek už dělá jakože docela dlouho jako music, takže asi si díky algoritmům se mu prodařilo
3: proniknout někam.
2: Jede hodně ty reelska a jede to vlastně jakoby zábavně, vtipně a baví mě, že tam má jakoby fakt i skladbu, kde se hodně jako vymezuje oproti tomu, co je tady třeba na scéně, to mám vždycky rád, když se jako dozvím, kam ten člověk patří, co má rád a nemá rád. A Matias ti rozhodně na albu Fuck Music řekne, co má a nemá rád.
1: Mě baví teď, jak vyhazoval nějaký ten trailer na ten track, že vlastně si myslel na baru, že ho balí nějaká ta holka, a že pak zjistil, že je to barmanka.
2: Jo, a že chce jenom zaplatit.
1: Jo, takzvaně příběhy ze života známe.
2: Jo, no. Takže tohle byl můj takový jakoby částečnej 94 monolog, co jsem rotoval, všechno bude v playlistu a moc rád to předám kolegovi, lebo už mě jakoby tlačí na plících, jak jsem těch 20 kilometrů
1: takže,
2: v tom kole byl.
1: Takže, děcka, jo. Rozjedem to touhletou věcí.
2: Těch 20 kilometrů v tom kole byl.
1: Takže, děcka, jo. Rozjedem to touhletou věcí. Ježišmarja,
3: ano.

0: se všichni mýlili a jenom jste to nepochopili, děcka.
1: Tak
0: A
1: pojď.
0: kdo by měl problém, jo, napište mi, dám vám adresu, můžem to vyřešit klidně jinak. Future the Real Me album. Tady vidíme alternativní cover, album má tři covery, jeden stojí za pared, druhý je lepší, třetí za mě je tenhle nejlepší, který je od umělce Roberta, Robert Nav se
1: ne,
0: jmenuje.
1: Nava, jo,
0: Nava,
1: Nav,
0: teda.
1: Nav, Nav. Ne Niva.
0: A je, ne Niva, pozor. A je to umělec z východního Chicaga a dohledával jsem si, že týpek maluje a kreslí chimérický svět metamorfovaných tvorů inspirovaných z jeskyních maleb egyptského umění a karikatur.
1: Ty mě uděláš anotaci na
0: jsou
1: nějakou
0: to takový
1: výstavu.
0: Hodně jakoby expresivní malby, takový kolikrát až skicový, rychle načrtlý, ale má jako zajímavou tvorbu, projížděl jsem to, některé věci jsou lepší, některé horší, ale za mě jako tahle volba toho coveru, za mě jako naprosto nejlepší, podle mě ji měl nechat jako jedinou a
1: jo,
0: ne
1: no.
0: Dávat žádný alternativní.
1: U hlavu tam dal svou, že?
0: Nicméně on je prostě mistr v tom overthinkovat covery, ale není to jen o coverech. Spojili se i na design světoznámých tenisek, který nemůžu říct značku, ale asi víte, kdo dělal tu nejznámější značku tenisek, takových těch klasických.
1: Už dál. Nás zavřou.
0: Ale co podle mě bylo nepochopeno, tak už základní jakoby název alba a koncept alba, který se jmenoval The Real Me.
1: No.
0: A spousta lidí si tak nějak myslelo, že Future ukáže nějakou svoji jako
1: že
0: pravou,
1: 13. komnata.
0: No, že ukáže nějakou svoji jako fakt pravou stránku po letech, což vždycky byl jako známý tím, že měl hodně rozdělenou osobnost, navíc alter egg. Já vám ty alter egga klidně v rychlosti vysvětlím. Future má víc alter egg, podle kterých i jakoby vydává projekty. První je Pluto, což bylo i jeho debutový album.
1: Je planeta, myslím.
0: To je vlastně astronaut, který jako lítá po vesmíru a je vlastně ani není člověk. Pak je alter ego Future Hendrix, což je jeho R&B až pop alter ego, zaměřený na love songy a tak na nějak na jeho truchlící srdce. Pak má alter ego The Wizard, což je taková jeho jako nejvyzrálejší poloha, kdy je takový jako čaroděj, který ti dává do života jako nějakou moudrost a reflektuje ten svůj život. A pak má ještě alter ego Super Future, což je vlastně král club bangerů a král klubů a král vlastně takového toho tvrdého trapu. Což to The Real Me je prostě kombinace všech tady těch poloh a můžete, když si projedete všechny jeho solo alba, zjistíte, že každý to album má nějakou polohu a na tomhle albu vlastně fanouškům dal od všeho něco. Jsou tam prostě tracky ze všech tady těch poloh, což se nemyslím, že lidi jakoby úplně pochopili a divili se, že na tom albu nedostali nic novýho, ale podle mě jako na tom albu jako nic novýho ani bejt nemělo. Mělo to být album jako spíš pro fanoušky, který ho mají rádi.
1: Kámo, on je taky konstantně konzistentní.
0: A jo, a zároveň ten člověk jako nevydal žádný špatný album za posledních 20 let.
1: Jo, proto je v té kategorii.
2: No. Já jsem někde na internetu viděl nápad nějakého člověka, nevím, kdo to byl, aby si spustil to Real Me na asi smíchaný s tím mixtapem Pluto v nějakých v nějakém jako speciálním rozpoložení. A sedělo to normálně fakt.
0: Jo, tak
2: jako
0: tam jsou třeba tracky, že jo, jako Koničiva a teď
1: ten 2018, ne? Takový.
0: No a vlastně třeba Koničiva a všechny tady ty tracky.
2: Cast the Spell a tyhle ty věci, to
0: jo,
2: jsou všechny jakoby,
0: přesně. Tak
2: jako,
0: to
2: když,
0: je,
2: to,
0: jakoby
2: když to pusíš mezi to tvrdý, jakoby tvrdý Pluto, což to mixtape je docela vlastně jako beatově dost tvrdý, tak to tam sedí úplně nádherně.
0: Zároveň jako jsou tam jako věci jako to If tak I Could.
1: Mám rád ten Snow in Sky, my musím
0: jsou
1: říct.
0: Tam jako Snow hodně Sky, jako tracky, kde se vlastně docela jako otevřel na svoje poměry, ale jako kdo čeká, že si pustí Futurovo album, kde nebude slyšet něco o návykových látkách, o
1: no a počkej, tak kolik tomu bys dal teda, jako Pitchfork to úplně nescenilo proti Plutu, jsem koukal.
0: No, to já chápu, ani Antanamo, nebo jak se jmenuje.
1: Fantano.
0: Fantano.
1: Guantanamo. Guantanamo to scenilo. Blantana.
0: Ale já jsem si to počítal statisticky, kolik tracků mám jako nalajkovaných, uložených a přepočítaných.

0: Dával jsem to statisticky, vyšlo mě to 7,6, že bych tomu albu dal, ale
1: Wow.
0: já mu dám klidně 8,
1: Hezky.
0: protože za to, jak nadáváte, mu dám 8. A zdravím všechny hejtry. Řekněte
1: Krásný.
0: mě, že to tak není.
1: Já bych ještě rád zmínil, že jsem rád, že tady přečet, kdo je Robert Nava, protože já myslím, že Jakub Půlče taky ví.
2: Nevím.
1: Neví to, aha, tak dobře, tak já si ji
2: Mě
1: flexnu.
2: vyhodí z práce
1: Já
2: teď.
1: tady toho umělce už sedu roky, jako právě na Instagramu, hrozně šikovný týpek, takže já když jsem viděl to jsem alternativní cover, tak za první mě to bouchlo v hlavě, že to by asi mohl dělat i on. A pak když jsem myslel, že to dělal on, tak jsem měl radost, že
2: No je super, po
1: se to
2: všech těch
1: takhle jako
2: šílených
1: propojeno.
2: kavrech, ale to už, no, to už
1: Škoda,
2: jsme
1: že to nedal
2: řešili.
1: na ty no, platformy, myslím si, že. A zase ta jeho hlava, tak to
0: Ne,
1: prostě
0: rozhodně
1: prodává, no.
0: cením i jako, že Future drží cenu svýho merče úplně jako dole. Že doporučím pro fanoušky, teď doskladnili, jo, kupujte. A vlastně vinyl od něj stojí
2: To
0: 500,
2: je
0: s
2: hezký.
0: tričkem
2: What?
0: za
2: To je
0: 500
2: hezký.
0: taky. Já jsem platil nějakých, myslím, 1800 nebo 2000 s poštovným až z LA, takže já jsem dal jenom litr za poštovný. A takže jako cením, že primárně na tomhle jako nevybouchává prachy, že by ti prodal jako
2: Jo.
0: nekvalitní tričko za 2000. Jako někteří interpreti.
2: Co s kámo poslouchal dalšího a
0: Jo, jsem se
2: aby jsme tam
0: sekocal.
2: narvali
0: Hele,
2: pak ještě kasáče, tak to...
1: Já
2: Já
1: už
2: už
0: počítám
2: počítám
1: s tím, že to
0: hned
1: bude rychlovka i
0: vlevo
1: u mě.
0: oranžový cover God Hand to USA, Revelation of Forbidden Knowledge.
2: Hezký cover.
0: Hezký cover, takovej hodně oldschoolový, funkovej. Je to projekt členů Spider Gangu, je to vlastně Lil Darky a Brahmin God, který můžete možná znát z jiných projektů, tak si udělali tenhle projekt, kde jsou jako schovaný v maskách.
2: Super.
0: Je to takový underground, jakoby funkový projekt s takovým hodně pitchlým hlasem. 8 bit vokál jsem se dozvěděl, že ji jakoby používají, jakože ho na schvál jako trashujou,
2: Aha,
0: aby to
2: aha.
0: znělo ještě víc jako undergroundově. A kombinují hodně takový agresivní styl funku, jako fakt tvrdý, s takovýma jako melodickýma
2: Ale
0: věcma.
2: žádný drift funk.
0: Žádný drift funk, prosím vás, jo. A tenhle projekt teda jako prvních 5 tracků totální nálož a řadím tenhle jako projekt hodně jako vysoko mezi jejich solo projektama
2: Super.
0: a mají poslední třeba rok run, že vydávají jenom dobrou desku za dobrou deskou, takže pro fanoušky Memphisu nebo funku obecně doporučuju tenhle projekt.
2: God Handuza.
0: Pak, co mě bavilo, co ještě využijte na léto, tak je Ajeťan, teď nevím, jestli to čtu dobře,
2: A je tam.
0: a je tam.
1: A je tam.
2: No my,
0: A
2: hele, bude ten playlist, kde to všechno
0: album
2: bude.
0: Jampack, což je vlastně dancehallový projekt, je to 21-letý týpek z Jamajky, který má ještě haitianský jako kořeny
2: Namixovali to.
0: a je to strašně zábavný projekt, jsou to všechno taneční věci, takže úplně ideální na léto, ideální pro na dovolenou se
2: Já
0: selkou.
2: vidím, že tam mají Skillibanga.
0: Mají tam Skillibanga, má tam Kodaka Blacka, Teflon Donu a
2: Jo.
0: má tam i Kimani Marleyho, což je jeden z 11 potomků
2: Jo, on má
0: Boba
2: hodně dětí,
0: Marleyho.
2: no.
0: A mají tam track Bob Marley, což je vlastně jako podsta Bobu Marleymu, hned první track. Strašně jako zábavný projekt, strašně dobře se to poslouchá a doporučuji. Pozitivní deska. Pak mě bavil tady vlevo Judah Weston,
1: Brutální
0: Why
1: jméno.
0: So Much Hate, což je úplně novej newyorský jezdec, který samozřejmě s jedním trackem Ratadia bouchl hodně na TikToku.
1: On mladý, ne? Snad týpko je
0: Hodně, je
1: snad
0: mu
1: 17.
0: 17 let, začal s hudbou snad někdy ve 12 a má strašně jako zajímavý styl, někdy ti to připomíná až skoro jako Young Leana, který by se narodil v New Yorku.
2: Okay.
0: Není to žádný drillec, je to fakt, má tam balady prostě, kytarový jako takový, jako skoro až country. A strašně jako zajímavá deska. Myslím si, že tenhle týpek jako bude velký prospekt v budoucnu a fakt jako povedená deska a zase je to prostě trošku něco jinačího než klasický rap. Pak tam mám Baby Chief Do It, Rise
1: Chicago.
0: Against My Broken Odds, což je taky mladý týpek,
2: Až
0: tomu je
2: 16.
0: dokonce 16, je z Chicaga a vydal tady tu desku, což je strašně jako dobrá deska, on má takovou tu Chicago rychlou flow.
2: Hodně rychlej kluk,
0: ale
2: no.
0: Zároveň tady na tom albu hodně jako experimentoval s různýma produkcemi samplovanýma. Mm-hmm. Jsou tam fakt takový jako hodně letní hity. Mě tam baví strašně track Ghetto Love Story, to je totální masterpiece, jsem podle mě nejlepší track na Went West, Lie, Love Now, Cry Later. Strašně dobrý tracky jsou tam. On má hrozně zábavný bars. Spousty věcí si vymýšlí, nebojí se jako si vymyslet nějaký alter ego, trošku si přidat, ale strašně jako zábavný týpek a rozhodně to doporučuji jako všem, co mají rádi, jak tvrdý rap, tak i nějaký samplovaný, klidnější. Pak Candy Boy a Sami Imi Place 3, což je takový underground týpek z Rumunska.
2: Vytah teda, to je z periferie úplně.
0: Z Bukurešti, ale narozen v Berlíně, jakože taky dobrý mashup.
2: To hodně.
0: A tenhle týpek zase dělá takovou jako pluk music, až takovou, pluk, bych řekl, no, Slayer okay type.
2: Jo.
0: Pro fanoušky třeba Jita nebo Slayera si myslím, že to bude bavit.
1: To je ten modrý cover?
0: Jsou tam takový ty hnutný, hutný, prostě toxický beaty, přehnaný autotune, ale jsou tam fakt jako dobrý tracky, pro mě jako objev. A poslední deska, kterou bych doporučil, tak je Alizade, album Rahat Music, což je holka, která má strašně jako zajímavý příběh. Narodila se v Azerbajdžánu, v 11 letech se přestěhovala do Ruska a když začala válka na Ukrajině, tak se musela přestěhovat do Turecka a v Turecku vlastně vybouchla se svojí kariérou, jako okay, tam se proslavila, protože dělala hodně inspirovanou jako hudbu tureckou music, ale protože rapovala o kouření bylin ve své hudbě, tak byla deportovaná z toho Turecka a teď žije v Amsterdamu.
2: Aha, aby mohla o těch, jasně.
0: Aby přesně jako dělat music a je strašně jako skvělá v tom, že fakt kombinuje všechny ty tři kultury, ve kterých jakoby vlastně vyrostla, taky kombinuje do té hudby, jsou tam, bojuje i za jakoby emancipaci vlastně
2: jako my,
0: těch muslimských jako žen, hodně se je jako hájí a má strašně zajímavý jako vizuál, kde kombinuje všechny ty jako estetiky těch kultur a to album je fakt jako dobrý, jako myslím si, že to je jedno z nejlepších jako female alb, co jsem jako za poslední dobu slyšel, takže to taky doporučuju a
2: emancipace.
0: Emancipace, jdeme pro to.
1: Tady máme toho posledního.
2: On se, ať se nadechne aspoň.
0: A jo,
1: to bude
0: poslední album,
1: pro oldheady.
0: A poslední album je pro oldheady a mileniály, ty, co z vás zažili dobu Kranku a Lil Jona, tak Too Short vydal album ve svých 60 letech, který mu celý produkoval Lil Jon. A je to úplně návrat do starých časů Krankových, má tam mega dobrý hosty a je to přesně jako takový ten starý vítr jako Kranku,
2: nice,
0: takže to rozhodně doporučuju pro ty konzervativnější z vás.
1: Topinka?
2: No, jsi dal hezky.
0: Děkuji. Doufám, že
2: Tour jste si psali,
0: děcka, a pište nám, pokud z toho něco, co jsme vám doporučili, dáte, tak jasně komentář, nebo nám
2: jo, jo, ty komentáře na YouTube, jo, lidi,
0: rozhodně
2: dávejte.
0: Rozhodně poceníme feedback.
1: Já se na ně taky těším.
2: A zviditelnění na Spotify. Ne, na YouTube zviditelnění hvězdičky na Spotify.
0: Tak.
1: Všude hvězdičky.
2: Co Casino?
1: No, já tady mám vlastně Don Tolivera, Octane. Mám tam i jeho druhou verzi, která se jmenuje Choptane. A tam vlastně vyšlo jenom pár, asi 6 tracků, si myslím, že chopnutých. Ten pán se jmenuje DJ Candlestick, jestli to říkám?
0: Candlestick?
2: Ne.
1: A já jsem to sem vyhodil, protože vlastně jsem se na tom docela zasek. A byť teda mě to chvilku pustilo asi na týden, tak jsem se do toho lehce vrátil a furt to rotuju, těším se vlastně na ten koncert, tak nějak doufám, že dropne co nejdřív ten další projekt Nitrous.
2: Nitrous, ano. Nitrous on the way. My se snažíme dostat do jeho rollout Instagramu, já jsem dokonce i psal, že we are from Czech Radio,
1: já bych měl taky napsat, že
2: Excalibur team, dejte nám prostě ukážu unlock.
1: Takže to, a vlastně ten Choptane jako doporučuji, je to takový zpříjemnění pár těch tracků, nějaký mi tam teda chyběly, takže jsem si to potom na internetu dočopoval sám trošičku, nebo jsem se to jako zpomalil vlastně.
0: Vidíte, to je aspoň fanoušek, dodělá si to sám, když mu něco vadí.
2: Jo, no.
1: Takže, jo, shoutout Flameseek, ten mě to ukázal, jak se to dělá, takže to. A pak tady vlastně mám Loe Shimiho, který vydával nedávno desku Pretty Girls Run the World. A to mě přijde vlastně super pokračování tého desky Rockstar Junkie, kterou vydával minulý rok. Je to, má, přijde mi, že má dost jako unikátní jako projev toho rapu. Má tam taky dost dobrý beaty a zároveň se i nebojí tam vlastně rapovat jenom třeba do nějaký melodie, kde ten beat jako ani není. A těch tracků na Rockstar Junkie byly třeba dva, tady jich má třeba pět nebo čtyři určitě. Takže se mi vlastně líbí, že se ani nebojí tam rapovat do něčeho, co nemá být, protože ty tracky vlastně jsou fajn. A pak je tady vlastně ten M. Hancho, The Wizard of Oz. Deluxe. A tahle ta verze černobílá je vlastně jeho deluxe verze, kde on vdropl pět písniček.
2: Něco
1: myslím,
2: přidal, něco přidal.
1: Pět písniček přidal na začátek. A vlastně super. Já jsem byl namotaný na tom jeho normálním albu a tohle to mi jenom přidalo o pět písniček navíc a ten jeho vibe je vlastně super. Je to něco jak to jeho předchozí album.
2: Víš, do čeho jdeš.
1: No, jakmile se do toho dostaneš, tak je, mě se z toho hrozně blbě jako odchází, protože mě to furt jako baví. A pak tady mám ještě napsaný, ale to jsem tam teda nedával, hrozně jsem rotoval toho Futura. To se mi dostalo tak do rotace, že dobře, jsem to dával až přesně s tím mixtapem, pak jsem se vracel ještě na starý alba. A pak mě zachytlo ten nový Ramirez.
2: Yes.
1: Tím jsem to ukončil, protože to pak jsem se zase vrátil k tomu Players manuál a takhle jsem začal rotovat všechny ty věci.
0: Já můžu potvrdit, že vlastně M. Hancho strašně jako dobrá deska, Stranded in Fosse, strašně dobrý track. Musím ho i pochválit, to už teda vydával dřív ten klip vlastně s těma bouřkama.
1: Jo, to je dobrý.
2: Má rád bouřky.
0: Musím strašně jako ocenit, že použití jako AI do klipů a tohle v tomhle v směru naprosto kvituju a parádní. A no.
1: Jo, já tady mám ještě jsem se tady nahodil jenom malinkatýho newcomera, mám ho doporučenýho od Jirky Procházky, ne Fighter, ale našeho Jirky Procházky, shoutout Jirka Procházka. A mladý Francouz, nezjistil jsem o něm teda ještě nic, protože žádné informace
2: mladý,
1: nebyly, ale jmenuje se, píše se to Cosmo H, tím, že to je Francouz, tak ty H nevyslovuju, takže předpokládám, že se to říká jenom Cosmo.
0: A šlek zatím.
1: Má zatím jenom singly, ale sleduju ho Instagram, kde moc lidí jako ho nefollowuje a tam už něco teaseoval, že by mohl dropovat nějaký projekt, něco jak Pak Slim, podle mě, můžeme čekat.
2: Přidáme do playlistu,
1: ano,
2: jak to tak to slyším, tak bude playlist jakoby hodně nabitej.
0: Jo, yes. Bude to nasekaný.
3: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
2: Jakoby za věci, jako reporty z koncertu bych možná nechal úplně na závěr. Já bych teďka skočil do takové naší rychlé rubriky, která se nově jmenuje Extrémní zážitky, a.k.a. Break měsíce.
1: Break měsíce, ano. To se mě líbí tady to.
2: Není na to moc času dobře pro ty zúčastněný, bych asi řekl, takže klidně nechám možná vykopnout Dominika a já pak dám tu
0: určitě.
2: Druhou.
0: Separ a Rafael k novému albu Monarchia schytávají od recenzentů trošku bídu, jak za teda AI cover, který...
2: Je jako, příšernej, to řeknu, jak cítím.
0: Říká to povolený člověk a taky i vlastně hodně lidí jako nadávalo, že Rafaelovi není rozumět.
2: To je asi v pohodě. Úplně.
0: Což za to s tím já jsem úplně v pohodě.
1: To mě napak bavilo trošičku.
0: Názor přesně, že většinou vy těm raperům rozumíte i skrz dobrou artikulaci a stejně tomu nerozumíte, takže to je úplně jedno.
2: Je to tak...
0: Ale vlastně hodně lidí se ozvalo, že to album jako zní celý tak jako nějak dost stejně a vlastně z toho moc nic nevyčuhuje.
2: A oni jsou z toho hrozně ukřivděný prostě.
0: A což jako oni hlavně Separ začal jako útokem hned v každém rozhovoru hrozně jako až na sílu obhajovat. Já jsem jeho slovy slyšel, že album má koncept, že má být muskulaturné. A což jsem si tak jakoby jenom říkal, vlastně jaký jeho album není muskulaturné, už když si vezmeme jeho názvy.
2: Pancier.
0: A to Pirát, Pancier, Flowdemort.
1: Bulldozer, ne?
0: Bulldozer. Tak jako nevím, Separe, jako v pohodě, no hate, ale možná by to chtělo i nějaké jako nemuskulaturné jakoby album.
2: No, je to spíš taky trapný, že prostě furt se k tomu vyjadřujou, jak, takový jak rytmus, že prostě no, hrozný.
0: Zkrátka
2: jako,
0: někdy
2: no.
0: Míně víc, někdy jo, je no. Lepší držet.
1: Mlčetí je zlato, jak říká můj tatínek.
2: Mlčetí, ne mečetí.
1: Mlčetí,
2: jo, no.
1: Přesně tak.
0: Přesně.
2: Hele, mlčetí je zlato i možná trošku je jakoby headline k takovému jakoby článku v časopisu Headliner od člověka, který si říkal Chiron, Lukáš Chiron Svoboda. Na mě to vyskočilo jako jeho příspěvek na Facebooku.
1: Máme ho tady pankáče, no.
2: Je on, který
0: má dobrý číro.
2: Napsal taky docela takový boomerský článek, prostě nemoc kvalitně napsaný prostě článek jakoby o té smekový desce. Chápu, že se to někomu nelíbí, to nepotřebuji tady jakoby dělat advokáta smeka. Jenom jsem teda trošku toho četl a jako dlouho jsem nečetl něco tak hroznýho, jako je přesně tak nicotné jako mezírka mezi těma školačkama, které by se rozestoupily, když jim nad hlavou tenhle strašnický orel nebo spíš vypelichený vrabčák před časem letěl.
0: O, pozor. To je
1: ještě by bylo dobrý podotknout říct, že vlastně ten
2: nikdo
1: článek,
2: na to nezareagoval,
1: který právě
2: jako
1: vydal ven, tak za 12 hodin na to nikdo nezareagoval, což spustilo jeho přezdílení tady tím pánem znovu.
2: Uh-huh. Na Facebook a vlastně hrozně moc jakoby breku, breku že mu
1: měsíce,
2: nikdo, no brek měsíce prostě získává.
0: Tak
2: jakoby,
0: na to řekl jen, myslel, že je to? Známka banku.
2: No. Jenom jsem chtěl říct, že prostě je to hrozně boomerský, tráva byla dřív zelenější. Prostě
1: Smek má rád punk, nevím, proč tohle ten pán ho nemá rád.
2: Holky zklamal říkali, ho, to bylo taky ukřivděný.
0: Holky říkali, že punk je jinde. Ale...
2: Takže sorry not sorry, ale prostě hrozný článek. No.
0: Yes. Hmm. Co už, no.
2: Ale nebylo to asi nejhorší věc, co jsem viděl. Hele, já bych chtěl říct, že si docela užívám, jako když kolegové ze Sudety Report dělají nějaký content a dost čerpají z našeho podcastu, za což je cením a dávám jim takzvaně hold tight. Ale vlastně kdo mě celkem zklamal, je takový další jako podcast tady novej, no, který já nevím, jestli k tomu ani chci vyjadřovat, jenom chci říct, že...
0: Jako je pravda, že...
1: Máme tady obrázek, který není AI.
0: Řekl bych to slovy jednoho našeho kolegy, hodinu a půl mluvit o beefu katany s Gintrem je crazy work.
2: Je, no.
0: Smh, tyjo, smh.
2: No, já jako trošku jsem si ubližoval.
0: Hoši hodinu a půl řešit něco takového. To jsem, jako, normálně jsem dal asi jako půlku, ale pak jsem ještě proklikával, zjistil jsem, že je to tam řešený ještě díl. Hoši, zas, jako, neděje se tady
2: tak málo věcí.
0: Tak málo věcí, že byste museli řešit. A puste mladýho poetu ke slovu, jo.
2: Jo, no, přesně.
0: Protože
2: tak.
0: Protože to je taky strašný.
2: My taky rádi glazujeme, ale glazujeme jakoby trošku different artist a... A myslím si, že jakoby je fajn jako lidem, posluchačům prostě nabídnout, co se na té scéně děje a prostě furt si nestěžovat na to, že se jakoby nic neděje, jenom protože ty nevidíš, že se něco děje.
1: No, nebo taky být trošičku objektivní v nějakých věcech a neházet moudra zbytečně do paců, když
2: hej.
1: Člověk
0: každopádně
1: úplně
0: jako,
1: je.
2: My jsme tady.
0: Držíme paličky a milujeme konkurenci.
1: Přesně tak, sledujeme se.
2: Víme o sobě.
0: Víme o vás. Víme o vás.
2: Všichni to děláme pro kulturu.
0: Jo,
2: vlastně.
0: Tak
2: to...
0: Jo, takže ceníme a jdeme dál, ať nejsme úplně negativní.
2: Přesně tak. Rytířský rozstřel. Tak, dneska je to poprvé, kdy tady máme Q&A Excalibur. Mhm. Sešlo se nám několik
1: bomba.
2: Dotazů, projedem to, skoro bych řekl, že jako ne všude je potřeba se nějak zasekávat, ale já klidně přečtu a můžete boj přemýšlet nebo rovnou odpovídat. Adam Bares se ptá, zajímá mě, co je pro vás za tenhle rok zatím největší překvapení a naopak co největší flop, může to být cokoliv. Já můžu za sebe říct, že pro mě je to trošku nerepový překvapení, že se vrátili po 20 letech borcov Kanada a co je pro mě zatím taky největší bizár letošní je asi jakoby ten business plán lomeno sekta od Darwina prostě, který s tím pak jako šel do kytek.
1: Tak to asi netopnul nikdo už, no.
2: Já jsem nad tím přemýšlel chvíli.
1: Za mě bylo překvapení vlastně K.O. Crew.
2: To jo.
1: To jsem nečekal, že něco takového ještě.
0: S ideou ještě.
1: S ideou. A flop zatím počkám, až řekne Dominik.
0: No,
1: protože
0: jako,
1: já vlastně,
0: jako za mě největší flop asi jako, když bych vzal na naší scéně, tak když se takhle zamyslím, tak asi Hugo Toxu v poslední dis na OG Pava.
2: To zvítáš dobře, no.
0: To jako podle mě takový jako, co mě první napadne. Hmm. Tak za mě asi jako největší flop, čekal bych jako to člověka víc.
2: A i to, že ho položil vlastně tím beefem je docela překvapení.
0: No a vlastně překvapení i ten jako vlastně UG Pavův jako diss s tím klipem. což jakože to bych asi, to se mě takový první vybaví. A ve světě...
2: Hrozně by toho chtěli vědět, no.
0: To je jako hodně, no.
2: No, to můžem klidně teď... dál.
1: Jako mě trošičku přišel flop ten novej Kodakův, to nový Kodakovo album.
2: Já to jsem na ně slyšel.
1: Mě trošičku mrzelo, no. Ne, že by teda to jeho předchozí byla nějaká bomba, ale pro mě to bylo trošičku
0: ve světě
1: flop.
0: Teď asi nevyberu Adam Bareš, omlouvám se, ale když tak ti pak napíšu dost.
2: Další věc je rytířská. Jaký je podle vás nejlepší umělec, rapper, který se stylizuje do rytíře?
1: Žádnej, všichni to jenom se snaží recreatnout a nikomu to nejde.
0: My?
1: Můj názor.
0: Ne, taky kdybych měl říct, kdo mě první napadne, tak dám Post Malone.
1: Okay.
0: To podle mě dal nejlíp.
1: Okay. Ten tron, no,
0: a okay. MF Doom s tou svojí trojanskou maskou. Rozhodně.
2: Já mám taky ještě jeden.
0: A pak ještě jakoby klip vlastně Future s Drakem, kde jsou jakoby oblečený do těch. Tak to jsou asi takový tři, co mě...
2: Mně ještě napadl jeden člověk, protože on teďka vydal desku po dlouhé době a on vlastně, když jsem projížděl jeho diskografii, tak jako spíš tak náladou a některýma kavrama těch desek se k tomu docela vrací, k takovýmu jakoby medieval prostě temnotě. A je to Bones. Který
0: jo,
2: vlastně taky... Ale jo, musel jsem nad tím přemýšlet, není to, že bych to tahal teď z gauče. Že má rád docela tady tu medieval, prostě dark, jakoby estetiku.
1: Já se teda asi víc spojuju jako s hrobema a
2: to jo,
1: s tady těmi věcmi, ale máš pravdu, že to
2: jo.
1: Tam používá taky. Každopádně já backupnu toho Post Malone, protože ten to vlastně dával jako v momentě, kdy jsme to dávali do my.
2: Petr Mikeska píše, borci, bylo by super Excalibur show na Vítkově, jinak všechno top strop, zatím žádná rána vedle při výběru hostu.
0: Děkujem.
1: Super.
0: Děkujeme, budeme se snažit dál.
2: Míříme na Vítkov.
0: Nemůžeme zaručit, že jo, no. Něčím nenaštujeme.
2: Teďka, jak Marek Ztracený rozebere tu stage na Letný, tak to rovnou přesouváme na Vítkov. No.
0: Yes.
2: Jiří Zdeněk, bude ještě Kamilova kronika nebo ještě nějaký podobný live formát? To je formát, co jsme dělali s Dominikem v Archa Plus.
0: Přednášky o bizarních,
2: jo, no.
0: Bizarních repech.
2: Možná...
0: Je to dost možný, když nás napadne nějaký nový koncept, protože jsme projeli jak Česko, Slovensko, tak i jako New School bizarní, tak musel by nás asi jakoby napadnout nějaký nový koncept.
2: Jo, ale... no.
1: Byste mohli dát všechny tři díly v jeden večer pro větší publikum.
2: No, to by to šlo a zároveň jakoby možná někdo z posluchačů třeba by ho mohlo napadnout, proč to neuděláme tady, tak jenom chci říct, že bych rád ještě v klidu chodil jakoby to... po světě, takže jakoby tady se to nedá tak hezky odvyprávět, jakoby prostě jak nám huba narostla.
1: Nesmí to být nahraný, no, musí to být živě prostě.
2: Jo. Sensenet, super podcast, díky, top věc, za mě by to chtěl nějaký update na Atlantu, jižanství, Bonce, co se týká hostů, ocenil bych Kupko Dejna.
0: Uhum. Tak to musí Kupko Dejn taky něco vydat, že?
2: Je to tak.
0: Je taky takový narrativ, který nesnáší i on možná sám. Já asi to znám, Bráško, úplně v pohodě.
2: Atlantě jsme se trochu věnovali v minulém díle a nějaký to jižanství Bones, to podle mě se může klidně.
0: To je pravda, stát. Vlastně už jste možná viděli díl s YG Morrisem.
2: No to viděli.
0: To trošku rozebrali to a viděli. Nebráním se tomu udělat klidně nějaký speciál.
2: Máme to tam, máme to jižanství tam napsaný.
0: Yes.
2: Bruno Jubo, čau kluci, díky za podcast, nechcete pozvat někdy z Medy, z Liberce, Smoke Daba a Šmurdu, přeju hezký zbytek dne.
0: Najdi si scénu s Opakem Disu, máme s nima dva díly.
2: Je to
0: vlastně
2: tak.
0: Vlastně se Šmurdou ve jednom jeho projektu i ve projektu Šmurdab.
2: Jo.
0: Až vydají novej, je jasný, že jako...
2: Když to bude šlapat takzvaně, možná jste zjistili, že to si to je takový, že nás stačí, aby nás, pouze aby nás něco bavilo a ta šance je velká.
0: Tak.
2: Petr Podlomítko i Podlomítko 3, co říkáte na novýho Future, to už jsme řešili. Mm-hmm. A kdy myslíte, že vyjde Dumb and Dumber 3? No. Já jsem teda, kámo, jakoby na to koukal a podle mě vůbec není žádná šance, že by někdy byla trojka. Nebo jakoby víš o tom něco?
0: Nevím, jako vyšel film už.
2: No,
0: ale,
2: jestli myslíš kolabo s Dolfem, Rest in Peace,
0: ale,
2: tak...
0: Ale vyšel film, ale...
2: Nemyslím si, že by vyšla.
0: Jako těžko říct, no. Jako možná, jestli se o tom někde spekuluje.
2: Ale fakt jsem nenašel žádný rumors, takzvaně.
0: Bylo
2: no.
0: by to jako super, ale...
2: Jo, no.
0: Těžko říct.
2: No a ještě doplňuje, že situace kolem Smeka, teď v Krosu, na konci července, poslal slovně do háje Shadowdropa na show, nějak se proti němu vymezil. my sami vidíme komentáře na Smeka pod našima reelskama a pod podcastem a jako sami čumíme, jak velký prostě clash dostává všude, kam se objeví, kam no, vkročí. No.
0: Jako některý lidi tomu to taky trošku nepomáhají, ale já to chápu, jako možná někdo zjistil až teď, jako kdo vlastně Smek jako je, nebo jaká horká krev je. Ale jestli jste to zjistili až teď, tak to jste tady hodně pozorní.
2: Ale jako jo, tak je to prostě smutný koukat, jako když máš rád Ice Cream Boys, jak se tam navzájem fakujou.
0: Je to jakoby
2: tak...
0: zároveň škoda, jako myslím si, že jakoby v tomhle věku už by se kluci neměli fakovat, i když možná jako nemají věci dořešený, tak myslím si, že už jako je to potkat se s dětskama někde na terasce.
1: Rap game, můžeš dělat.
2: Shine MLT z Liberce se nás ptá na nějaký nejbližší info, Doughboy, Oddboy, bizarní hiphopeři, tak...
0: Nemá. Můžu to ale shrnout, jestli, hele, klidně to klipněte, jo, ať už od toho mám pokoj. Doughboy, Oddboy jsem založil já, byla to původně alternativa bizarních hiphoperů, který byly zrušený mým dobrým kamarádem Krajčem, který je založil. Založil je Krajčo, bizarní hiphopery, nikdo jiný. A Doughboy, Oddboy jsem založil já, nikdo jiný. A cokoliv jinýho vidíte teď na internetu, tak to nejsme my.
1: Fake to.
2: No a zároveň se ptá, vaše nejoblíbenější věc, co jste releasenuli. Tak já ze všech těch svých alterek, kdybych řekl, tak bych musel hodně dlouho přemýšlet, ale řeknu to, jak to cítím, je to... Mám to říct? Mac 20.
1: Wow.
0: Jako konkrétní track,
1: jo? Já nevydaný Kamadán.
0: Bráško, tak to já... No, já si to ulehčím, já dám klidně jako Lessig Holiday. A každý track z toho. Ale kdybych měl dát jako svůj nejsrdcovější underrated track. Hele, už jsem to tam měl, už jsem to tam cukalo. Tak dám dva tracky a to je Mimo a Gangsta z Lessig Holiday.
2: Yes. A já ještě, jak to většinou jakoby je ve zvyku říkat, tak ten můj nejoblíbenější ještě nevyšel.
0: Yes, přesně, ale to jsou vždycky ty nevydaný. Víte?
2: Jo no, ten poslouchám teďka furt. A Bandita.81 se ptá společně se spousty dalšíma lidma a chci to říct tady do éteru, jak to je, že kdy přijde do rozhovoru OG Pav, tak bych ráda jenom řekl, že... Páva je těžký odchytnout, bylo to v řešení, ale vypadá to, že Pávovi se nechce nikam jakoby do žádných rozhovorů. Křeslo tady má nachystaný, moc rádi ho tady uvidíme.
0: Pozvánku má, ale když tak pište jemu. Jo,
2: jo no.
0: Nedabádám, ale.
2: Jo, takže tak, tohle jsou jakoby naše první Excalibur Q&A, bylo to hodně, ceníme, že píšete.
1: Super, to bylo, pište dál.
2: Přidávejte se do skupiny, do toho kanálu.
1: Kanálu.
2: Do kanela.
1: Do kanálu.
2: No a my vám za to děkujeme a píšte komentáře. Hele, kde mám to kanela?
1: Kanela, mám.
3: Excalibur, tier list.
2: Dámy a pánové, dneska máme... Tier list, takzvaně tier list tady s někým z nás. Jsme si tahali sirky, ne?
1: Sirky, a vytáhl jsem si já tu nejmenší, samozřejmě.
2: Takže to znamená, že jsme s Dominikem vyšpekulovali, co budeme tady dělat na Stanislavu.
1: A já jsem, nevěděl jsem do dneška, co to bude.
0: Nešli jsme daleko s vědrem provodu, samozřejmě.
2: Přesně tak, zůstali jsme u hobby tady našeho novinářského kolegy. Žurnalista, tatér, výtvarník, Casablanca, který je poprvé tady na gauči s náma, takže what's up.
1: Děkuju moc.
0: Ahoj.
2: Hele, Dominik může odpočítat a až řekne teď, tak se vyměníme na gauči.
0: Jo, uděláme puh. Takže 3, 2, 1, teď.
2: Jsme tady opět kouzelný Magic Trick. Vítej.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Přeci nevím, do jaký kamery mám koukat, kluci.
2: Hele, my tady máme tier list, já to klidně budu číst a ty budeš říkat, kam bys chtěl zařadit tyhle lidi, kdo by nevěděl, tier list je žebříček a dneska je to žebříček.
0: Kerek a tetování.
1: Wow. A je teda S-ko je nejlepší, ABC, pak máme nějakou střední cestu a F-ko je nejhorší.
2: Přesně tak, aby přesně tak.
0: Poprvý, jako.
2: Kdo byste nevěděl, jsme na YouTube s videem, zároveň jsme na YouTube S videem na YouTube, s videem i na Spotify. A se zvukem taky většinou budám. Takže můžeme začít. První kérka je tady. Kérka od Jene Aiko. Ona chodí z...
1: Furt?
0: Ježiš, teď jak se jmenuje.
2: Není to Sean Paul, je to...
0: Takovej neslaný, nemastný.
2: Je to její muž prostě.
1: A... No, jsou furt spolu?
0: Já vím, kdo to je.
1: To je jedno. Tohle je to F-ko.
2: Tak, další...
1: Ještě bych chtěl říct jenom předtím, než začnu tady pisit na kérky, že to je dost individuální věc.
2: Samozřejmě.
1: Já mám na sobě taky spoustu věcí, které by mohly někdo říct, že to je F-ko, ale taky mám na sobě spoustu věcí, které by mohly být S-ko. Takže, whatever, já jsem to chtěl říct.
2: Je to tak.
0: Je to jeho subjektivní názor.
2: Je to tak.
1: A objektivní.
2: Tak další věc je kérka Drakea. On si takhle nechal vytetovat, jak jde před Beatles na chodník, na přechodu a vlastně jim jakoby mává.
1: Hele, jako Bčko. To je v pohodě.
0: Korny jako vždy.
2: Tohle je, tohle jsou záda Nick Tenda.
1: To je tvrdý jako blázen.
2: Cením ty záda teda.
1: To je S-ko.
0: Mimochodem se znám.
1: Váhy, já jsem váha, to je super. Cita přes, no to je tvrdý, jak to je blázen, to je dost dobrý.
2: Dobrá plocha ty záda.
1: Hrozný S-ko.
2: Tak, tohle legendární kérka Lukas Doup, to už neexistuje v téhle podobě, protože on si to nechal zrušit toho faraona, že jo?
0: Zjistil, že je Turek, no.
1: Jako kdyby neměl ty noty, tak by to bylo taky S-ko za mě. Ale s těma notama C-čko.
0: Jo, takže vlastně to, co bylo S-ko, tak odstranil a to, co bylo F-ko, si tam nechal.
1: No, jako ten faraon, je jako v něčem je to srandovní a je to vlastně cool. Hmm.
2: Taká raperská
1: bylo
2: pozice.
1: Teda, bylo to v nějaký moment.
0: Resin.
1: No.
2: Resin Turecko.
1: Resin Turecko.
2: Tak další Izomandias, ten řekl bych, že jde hard to the game.
0: Můžeš říct, jako, jaký se ti líbí, jaký míň.
2: A kolik jsi mu dělal kérek?
1: Já jsem mu, nevím, kolik jsem udělal kérek, pár jich bude, ale nedělal jsem žádnou na obličej. Každopádně hrozně mám rád tohohle Reptiliana z Memeček. To je jedna z jedných mých nejoblíbenějších kérek. A overall je pravda, že když si to na sebe Jakub dával, tak než to měl všechno, tak mě to přišlo dost zvláštní, ale takhle už jak to zapadá, tak se mě to líbí. A já bych to taky jako do SK vlastně, já to mám rád.
2: Jo.
1: Trošičku něco se jako už rozpíjí, ale furt to vlastně vypadá cool.
2: On má teďka na ruce tu novou kérku Palice.
1: To je třeba pěkná, to je hezký, to, tady ty vlastně, když už ti to trošičku vybledává, tak si to pak přesto můžeš dát. Je to super, jo, vlastně, no.
2: Rozhodně to nejvíc triggeruje takový ty Čechy prostě.
1: Jo. Ale tohle je to jako S-ko už.
2: Kvituju. Okay. Tak, Verčety.
1: Prosím, tu ani nevím, že máte, jo.
0: A to
1: má jako z vězení? To má
2: já ne, to ne, to mu udělal někdo ještě, když byl asi mezi vězením.
1: Wow. Ty jo, to je crazy, no.
2: To je crazy, no.
1: No, jako...
2: Já ani nevím, co to je, prostě. To je,
1: nevím.
0: Je napůl Pokémon, napůl nějaký ďáblík to bude asi.
2: Ďáblíček.
1: Jako F-ko bych to nedával, protože jako cením effort. Navíc si nechal udělat freakovou lepku přes celou hlavu. To jsem jako pocenil. Takže bych ho dal na Bčko třeba. Nebo ne, na Ačko. Na Ačko nikoho ne. Ne, Bčko.
0: Okay.
2: Tak. Hardrico má takhle Pablo Escobara na ruce, to je crazy work.
1: Portréty, ty jsou samozřejmě Esko. Ne, Ačko, dal bych Ačko. Vlastně dobrý, jako že dát si takovou věc na ruku.
0: Pěkně mu vyšel na to rameno, je vidět, že má Pablo, no. Je jak Pablo prostě rameno.
2: Ano.
1: Ale
2: ano.
1: Teda, nevím, jestli to kvalitou té fotky, nebo...
2: To je z Reelska vystřihnutý, no. Ruky bazuky.
1: Ruky bazuky.
2: Tak, Excalibur, kdo by nevěděl, Brr je tam dokonce napsaný na legendární kérka Gucci Mane.
1: Jako S-ko, těžký S-ko, no. Absolutní to je prostě, S-ko. Když teda takhle než je to čest, tak to vypadá hrozně.
2: A na těch černoších to vlastně pak nejde moc vidět, ty kérky, že?
1: A vlastně Jakub Izo má stejnou, že
2: jo?
1: Má recreate, to je dobrý.
2: Tak, Sergej legendární taky hodně se svýma kérkama. Tohle bylo docela kontroverzní, když si nechal udělat to červené srdce.
0: Můžeš říct, jaká se ti z těch face tatů slíbí nejvíc?
1: Jako haso nad vokem je v pohodě, no. Jako nedal bych si to, ale asi jsem s tím jako v klidu. Každopádně to srdíčko mě trošičku rozhodilo.
2: Jsou jako Rolling Stones, ale tripy, no.
1: Já jako, byť mě to mrzí, dal bych ho na Bčko. Ten had to tam trošku zachraňuje.
2: Kdyby Sergej poslouchal, Moc rádi tě tady pozveme do našeho podcastu.
0: Jo, na benchku.
1: Ne, to ježiši, to, i když jsem tě dal na benchku, tak to jako ty ne, jsi kerky, super, to jako by to ten...
2: Tak, tohle Kerka, Plugboy, Plugboy Maxe.
0: Diva.
1: To je fakt strašný.
0: Jsi byl hodně kontroverzní, už jenom z toho, co to slovo znamená. Plugboy Max to vysvětlil tak, že vlastně on si připadá jako diva, jenom protože je jako bad bitch.
2: Aha. To je hrozně, hrozně korn.
0: Ale jakože no, on tomu moc nepomáhá, ale zároveň já si trošku myslím, že on to trošku dělá záměrně, jako aby se to přesně jako sdílelo, aby se to jakoby
2: řešilo. Dívej klub.
0: Nevím, ale do jaký míry je fakt jako
2: rozjetej Maxik.
0: Slow a...
1: Jako nevadí mi to slovíčko, ale ta Kérka je prostě jako fakt hrozná. No, jako...
2: Takže... F-ko. Tak, tohle je rapper, který se jmenuje...
0: Batman Kevo.
1: Ne, on má toho, jo, Elona Muska tam.
2: Všichni miliardáře prostě je
0: všichni
2: tam.
0: Všichni miliardáře přes celou nou.
1: Jako, to je Ačko podle mě v klidu.
0: Okay.
2: Tam to logo ty sociální
1: sítě. Bych to nedával, ale Ačko jako za mě.
0: Facebook.
1: To máš ten na noze, že jo?
2: Ta, on no. Ještě podle mě pár jich přidá, no. Že jako někdo zase bude nový miliardář.
1: Jsem možná do toho SK ještě dopracuje.
2: Ano. Tak, tohle je Maťo z Leopoldova.
1: No, jako hele, tohle to sluníčko...
2: Popojdi maličko.
1: Mně vlastně přijde v něčem jako hezký, ale ty klepeta, ty vlastně si nechám.
2: A ono mu to klepítko leze i na dvíčko.
1: Jo. To je jako jaký chrobákovo klepeto, nebo...
2: Klep, nevím, asi krabí nějaký.
1: Asi jakoby F-ko v klidu.
2: Yes.
1: Nepotřeba.
2: Tak, rakety jak pizza, frajer Flex King a jeho čerstvý had.
0: Čerstvý slime.
1: To jo, no, to je jako to je...
2: My ti nepomůžeme.
1: Céčko.
2: Tak tohle si pamatuju, když bylo čerstvý Momo Vlk, Momo jeho nová, Vlk. Jeho kérka, takový jacuzzi styl na hlavě.
1: docela jako takhle, jako co se týče, jako ta kérka je udělaná samozřejmě hezky, nevím, kdo to dělal, ale určitě to bude někdo šikovnej.
2: Řemeslně dobrý,
1: ale
2: jo teda.
1: Pamatuju si, že když to vlastně sechá, on nemá na sobě nějak moc kérek, co se týče hlavy nebo krku, takže to má takový
2: ono docela... Ono to hodně leze do očí tam.
1: Jo, že má nějaký pes na oko. No, jako vlastně za mě jako by klidně Bčko v klidu. Nic,
2: yes.
1: Nic jako...
2: Tak tohle je úplně jiná liga, 6ix9ine a fakt hodně podivná věc na jeho tváři.
1: To je Ačko.
2: A on do ucha mu to i leze.
1: To je v klidu Ačko.
2: Tak, to už jsme se tady dneska bavili, Separ, polovina projektu, no. Monarchia, Point of View tam má takhle napsáno.
0: Point of View?
1: To je jakoby fakt hrozný, to je něčem, jako třeba u toho Iza, ta aspoň ty kérky jsou taky jako takovým tučnější, ale tohle se třeba jako už má vypadaný, jak to prostě vypadá jaký fleky a já bych to ani už ani ne... Teďkon se to dá přečíst. Myslím si, že bych to nepřečel, kdybych to viděl.
2: Já jsem to hodně zkoumal, no.
1: Já bych to dal třeba, jako nedal bych to na F-ku, jako furt je to jako kinda cool nápad v něčem.
2: Jako, úhel pohledu si každý musí zvolit sám, jak říkal Gotox. Tak, Dorian, to mě normálně z toho málem odpadl, no tě asi, když jsem to tam plánoval.
1: Jako to je nuda, nebo jakože ten, no, easy, jako v pohodě, je to hezký, jako plní to účel, ale... C-čko.
0: Ale kdo to nemá?
1: C-čko.
2: Ale mladý holky na to zbalí, ne? Na ty hvězdičky, asi v koutech.
1: No, asi jo.
2: Mě zajímalo, kolik prostoru má, jak moc se mu zvětšou ty kouty, víš, jak jsi tam nepřidal hvězdu třeba.
1: Mě už tady kouká jedno písmenko.
0: Všechny nás to čeká.
2: Tak, a tady máme ještě skvělou věc.
1: Ačko, teda, jo, Esko.
2: Riffraff. Skvělá kérka.
1: To je super věc.
0: Jsem si jedna z nejikoničtějších kérek jako ever, jo.
1: Tada.
2: Takže to byl tier list.
0: My ti děkujeme.
1: Já děkuju taky.
2: Třesu.
0: Jinak Casablanca Instagram, kdybyste chtěli lepší kérky než většinu z toho, co jste dneska viděli, pište.
1: Jo, jsem tady, akorát mám na ruce. No,
0: pokud sledujete Excalibur, slavový kodík, Excalibur, 10% dolů.
2: No a úplně závěrem, jakože vím, že už jsme docela, jakoby, že tečeme, takzvaně už nás tady lidi chtějí vykuřovat jak na lovech, ale já bych ještě jenom chtěl dát teda props, že jsem viděl fajn koncert Acid Soulju, kde byl i velmi odfláklej Christ Dillinger, tak to jsem nescenil, ale zároveň cením, že jsem na Krypku v sobotu viděl právě Marlona Dubo, což byla pro mě jedna z nejlepších rapových show, co jsem letos viděl. Po něm byl Joey a zakončil to tam v sobotu takový pro mě vlastně méně známý týpek, který si říká Real Young Phil, a byly to zajímavý takový tři rapový bookingy, takže to jsem chtěl zmínit, že jsem si byl, velmi užil.
0: Já jsem byl na Middlemanoj, křest Mr. Fakáč na Alba, naprosto transcendentní zážitek, můžu doporučit, běžte na Middlemana.
2: Už jste se connectli, jsem koukal.
0: Jsme connectli, vím, co budete psát dokumentářů.
2: Pozvěte si Middlemana.
0: A naprosto parádní, dal všechny svý jako největší hity, jako Podzemí a tak.
2: Takže dobrý.
0: Nesvotočeno okolo stý. Pecka, naprostá pecka, fakt to přečilo moje očekávání, užili jsme si to i s mým ještě víc mileniálem kámošem, který mu je 37, nebudu zmiňovat.
2: 73.
0: Ale i lepší,
2: takže
0: i
2: dobrý.
0: Fakt dobrý pro mileniály, doporučuji.
2: Skvělý.
0: Takže shoutout Middleman, shoutout Mr. Fakáč.
2: Možná se potkáme s váma někdy na nějaký akci, my určitě teďka ještě na konci srpna se chystáme, já minimálně na toho 4-5 s tím Lil Gnarem a yes. Uvidíme se spolu všichni na Riviéře a za 2 týdny nejspíš zase s někým, kdo tady bude obývat tenhle gaučik.
0: Yes, takže stay tuned, děkujem za perfektní ohlasy na náš pořád.
2: Moc děkujem.
0: Děkujem za věrnost, mějte si krásně, příkrývku na hlavě. Ať není
2: a komentujte to.
0: A komentujte, sdílejte, like, odběr, zvoneček a peace.
2: Peace. Peace.

0: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Vítejte na plénu Akademie věd.
6: Musí tady zaznít určité druhy věd.
5: Třeba oznamovací.
6: Oznamovací věta, že tento pořad není vhodný pro děti.
5: Ještě nevíme, koho urazíme, protože tento díl se odehrává živě, jak vy víte, vy co to posloucháte, to jakoby víte taky, protože ten díl tak jmenoval, ale prostě ještě nevíme, koho urazíme, tak nemůžeme říct to. Já teda takhle,
6: určitě
5: já mám pár tušení.
6: Určitě někoho urazíme.
5: Já mám tady už pár jako šmejdů.
6: Já si ty máš zase svůj deníček prostě připravený, ubohej.
5: To jsme řekli oficiality a jo. Můžeme se na to vrhnout.
6: Můžeme vyrazit na planetu chudáčku.
2: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
7: Nekonečná!
2: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na Rádiu Wave.
8: No brácho, tam něco.
5: O, i ještě tu tatarku, pořádně. A ten se táhne dneska. Ten je dvakrát dobalený, vík dvakrát, no to babička tak dělala. No, babička
6: to pantem, ale mi to pantem.
5: Nazdar!
6: Ahoj.
5: Čau chudáčci.
6: Ahoj.
5: Dobrý den.
6: Ahoj
5: chudáčci. Čau chudáku, čau Petře. Čau Petře, jak se máš?
6: Já se mám výborně.
5: Tak to je paráda.
6: Excelentně, myslel jsem si upřímně, že minule, když jsme měli ten živák a teďka odkryju naši tajnou kuchyni nápadů, ale prostě napadlo nás i, že protože se už párkrát stalo, párkrát znamená třeba čtyřikrát, že jsem došel později na natáčení naší relace. Adam to velmi těžce nesl, což chápu, přišlo mu to silně neprofesionální, já si to myslím též, už se to nikdy od té doby nestalo, protože jsme natáčeli jenom dvakrát, ale nicméně jsme měli připravený to, že bychom hráli, že mám zpoždění, díky bohu.
5: V jakém vesmíru tě napadlo, že když tohle odvyprávíš, tak to bude vtipný prostě, to už je úplně teď jasný.
6: No, tak
5: to dořekni.
6: No
5: pojď.
6: A prostě se to naštěstí nestalo, protože to by bylo hrozně ubohý, což by ale zároveň sedělo do toho našeho podivného obsahu.
5: To je prdel to.
6: Ale dneska jsem měl strach o to, že se to stane doopravdy a tím pádem bychom nic nemuseli hrát a to by bylo vlastně ono. Ale nestalo se to. Vlastně já to můžu navázat rovnou, to je můj dnešní fuck up.
5: No to
6: vlastně,
5: já jsem
6: chápeš,
5: to...
6: Jako, aha, že, dobře, tak víš.
5: Takhle to vyklenul.
6: Jo, jsem klenba.
5: Hele, a co jsi maloval, máš špinavý ruce?
6: Maluju obraz. Maluju
5: no
6: obraz.
5: Jsem, no.
6: A ano, teď jedu hodně modrou. Ale no už jsem tam za chvilku, už dokonču. Už ho maluju rok a půl. Ale fakt, jakože intenzivně, jenom ho nechci odbít. On je velký, ten plátno, to plátno je největší, co jsem kdy dělal. Neřeknu vám, co to znamená. Prostě je fakt velký.
5: A kolik tak do roka děláváš pláten?
6: Hele, tak obvykle jedno. Jedno na dva
5: furt
6: roky.
5: To samý, furt to jedno, no. Už 3 roky.
6: Ne, ale protože ho nechci odbít, protože prostě, když je to tak velký plátno, tak bych chtěl, aby na něm bylo něco, že si říkáš, sakra, ten se vydal špatně v životě, rozumíš? Ten prostě měl být malíř.
5: Ne, nebo se na to podíváš, tak ten se vydal fakt špatně.
6: No, ale prostě myslím si, že se tam včera a předevčírem objevily už fakt zajímavé věci.
5: No tak to je dobře, tak no, to já ti budu držet palce rozhodně.
6: Děkuju moc.
5: A co okna?
6: Okna, to je taky vlastně možnost, taky takový opakávku. Prostě jsme si dali za úkol s Andrejkou, že si uděláme nový okna do kuchyně, ty vnitřní, dřevěný, protože máme kamaráda Ondru Hrabala, tím toho moc zdravím. A ten nám nabídl, že si k němu můžeme dojet do jeho dílny a prostě pomocí jeho náčení, protože on tam má fakt všechno, si je udělat nový. Nicméně jsem tam stejně dovezl ty starý a pak jsme zjistili, že furt je to zábavný, viď? Strašně, co ze mě leze dneska.
5: Je to výborný.
6: Je to excelentní. Tak a prostě jsme nakonec se dostali do bodu, že jsme si řekli, že je renovujem. Nebo že zrestauruješ.
5: Že je ty renovuješ.
6: Já je zrenovuju.
5: Že ty zrestauruješ. To je zásadní jako bod.
6: Je to zásadní. Ano. A pak jsme zjistili, že z toho nejde vůbec barva, takže místo toho, aby jsme už dávno měli nový okna, tak jsme prostě jeli do louhárny, kde jsme to napouštěli. To je úplně neuvěřitelné. Viděl jsi někdy louh?
5: Ne, ani louhárnu. Vůbec by mě nenapadlo, že existuje takový
6: místo.
5: To
6: je prostě divný místo. Tím, to je, jakože to je tak divná, ne, jakože to bylo, byli to v pohodě lidi, strašně moc je zdravé, ale...
5: A tak to se tam dělá v louhárně? To
6: prostě se louhuje nábytek.
5: Mně se vybaví spíš vraždy na Orlíku, když se řekne louhárna.
6: To se tam možná děje taky, ale o tom nic nevím. Ale prostě louh, což jsem zjistil, tak a teďka přijde další ještě, pardon, už končím, jo, s rozmluvou.
5: To je v pořádku.
6: Ale teda ze mě to dneska leze. Louhárna, jako louh,
5: no,
6: byl už dávno vynalezen před 2700 lety v Egyptě, kdy se popel spojil s živočišným nebo rostlinným tukem, tím vznikl první louh. Dále, když přišla průmyslová revoluce, tak, ještě středověk.
5: Byl tam mezi tím. Mezi průmyslovou revolucí a tím Egyptem ještě. Bylo pár takových období, jedno z nich byl jistě středověk.
6: No, v středověku se k tomu popelu přidalo vápno, ještě k tomu všemu, k tomu celému mixu, a potom za průmyslové revoluce, když přišla elektřina, narodila se, tak je to vlastně elektrolýza vody. To jsem vůbec nevěděl. Slaný vody. Takže to je vlastně organický, jako organická tekutina, jo.
5: Stará dobrá elektrolýza, prosím.
6: Stará dobrá elektrolýza. A to je normálně věc, kterou on tam třeba ta paní, která to tam obsluhovala, říkala, že tam prostě z toho čouhal třeba kousek nábytku a on si na to sedl čmelák a třeba za 2 sekundy mu odpadla hlavička. Že to je takhle šílený.
5: Takhle zdravý.
6: No. Takže, no zajímavý, hrozně.
5: No tak to je výborný, tak to...
6: No, já vůbec nevím, o čem jsem chtěl mluvit, ale tohle jsem vám chtěl říct.
5: Já vím, o čem jsi chtěl mluvit, a pak vím, o čem jsi mluvil nakonec, ale...
6: jo, ale... okna, no.
5: Něco jsi říkal to. Docela dlouho, to je dobrý.
6: Ne, už, děkuju moc, mám to očkrtnu, to teď můžeš mluvit ty.
5: No, já mám takovej... jako prozaický fuck up, nebo takového spíš klasického, víš, takového jako lidského, člověčího, má člověčího rázu.
6: Cítím člověčinu.
5: Pokoušel jsem se být vtipnej.
6: Ne.
5: A pokoušel jsem se být vtipnej v SMS-kový konverzaci se slečnou, co dělá kostýmy na filmu Vyšehrad 3, kde já poté, co jsem hrál ve dvojce a měl jsem hrát fotbalistu, tak v té trojce nejsem. Měl jsem tam jedno odpoledne s nima, zkrátka, muselo se to jako skrouhnout. A slečna po mně chtěla, abych si vzal nějaké oblečení. To je rozdíl mezi náma dvěma. Já jezdím na natáčení, kam si musím vozit svoje oblečení. Petr má normálně kostýmy, který na něj navlíknou. No a tak...
6: Nedělej ze sebe takovýhleho chudáčka, určitě jsi daleko. Jako...
5: No chudáčka ze sebe dělá. brand prostě.
6: Brand.
5: No a slečna po mně chtěla černý hadry a já...
6: Že hraješ lupiče?
5: Ne, prostě jsme na pohřbu a měli jsme mít nějaký černý oblečení pod nějaký fotbalový mikiny. A já mám takový prostě černý tílko, tak to může být znít trochu kontroverzně, já uvedu na pravou míru ty pojmy. Mám prostě černý tílko, ano. Který má tady orlici a pod ní je napsáno Bundeswehr. Bundeswehr, upozorňuji, Bundeswehr je prostě armáda Německé spolkové republiky současná. Normálně to je jako označení, jako kdybyste tady měli prostě československá armáda. Akorát já jsem si splet Bundeswehr a napsal jsem slečně, já mám jenom tílko, co má na kozách napsáno Wehrmacht. Tak řekněte panu Štávkovi, jemu se to bude určitě hrozně líbit.
6: Jestli to projde. A prošlo to?
5: No bylo ticho chvíli, protože mě to samozřejmě nedošlo hned, že jsem si spletl Bundeswehr a Wehrmacht.
6: Jasně.
5: A ještě jsem se tak prostě žoviálně tetelil, prostě chodil jsem po tom bytě s tím Luxem a říkal jsem, to jsem, to byla ale sranda. A pak jsem hned přiběh k tomu telefonu, říkal, ne, pardon, já jsem nemyslel Wehrmacht, ale Bundeswehr je. No tak to byla prostě moje
6: to
5: taková...
6: To je strašná historka.
5: To byla moje chvíle trapnosti prostě, no. To jsem se chvíli úplně smažil v oleji.
6: Wow, já v louhu.
5: Jo, v oleji vlastní nicotné trapnosti.
6: To umíme. Protože tenhle ten díl bude o...
5: Smažáku. Pojďme se chvíli bavit o smaženém síru.
6: Dobře.
5: Konkrétně.
6: Ano.
5: Je to pro tebe sváteční jídlo?
6: Záleží na tom, co je svátek.
5: Mastermind.
6: Opravdu o kolečko navíc. No, mám rád smažák a je to pro mě taková věc, kterou podle mě není možný zkazit, což ale taky není pravda. Samozřejmě.
5: Tak si tak šlápl úplně do louže. To jsme si tady měli postavit kuchyni dneska. To by byl skvělý díl live
6: to
5: prostě.
6: By bylo, no.
5: Že bys musel ukázat. Hele, já ti hned potom řeknu, co se na tom všechno dá zkazit.
6: Dá se na tom zkazit spoustu, ale když přijdeš někam, třeba kde si říkáš, že úplně neradi vařej, třeba, tak ten smažák, když ho tam přečteš, tak si říkáš, to by možná bylo...
5: To bude jistotka.
6: Což samozřejmě dost často není, protože bývají smažáky třeba jenom z toho plátku.
5: Jak to myslíš?
6: No, prostě jenom...
5: Jako z jednoho plátku?
6: Z jednoho
5: že
6: plátku?
5: Petře.
6: Tak ze dvou.
5: Co to je zase za bullshit?
6: Fakt ale.
5: Jak bys si chtěl...
6: Prostě tenký smažáky, někde ti to fakt daj.
5: Ale není to z jednoho plátku.
6: ale tak prostě mám ten pocit.
5: Dovedeš si to představit, že by to bylo z jednoho plátku.
6: No strašný práce s tím musí být. Prostě já jsem přesvědčen, tak dva, maximálně tři, když tě mají rádi. Ale prostě jsou někdy takový hodně tenký, oni se i prodávají totiž udělaný už.
5: Tenký jsou, ano, a prodávají se předsmažený, ale rozhodně nejsou z jednoho plátku. Dovedu si to ještě představit, když se prodává jako v supermarketu, jsou ještě takový ty ultratenký plátky, že když tam spodský hodně šetřivý, takže by tam mohl obalit papír třeba.
6: A tak co děláte? Co děláte? Je prostě smažák. No ne, ale prostě takhle ty tenký, ty jsou takový hrozně zvláštní, protože oni dávají hrozně moc... vlastně prostoru té strouhance, že jo? Někdy je tam i víc než toho jednoho plátku.
5: A Petře, je to špatně?
6: Já tu strouhanku můžu, jo. To zas, jo. Ne, ale... ne, strouhanka je zajímavá věc a podle mě, když se dobře udělá a je křupavoučka, je to vlastně takový chips k tomu ajdámku, ale vlastně v jednom... A z obou stran, takže jsou ty chipsy dva.
5: Křupavý element.
6: Tak vlastně má to vždycky něco do sebe. Já vlastně nevím, co je to ideální, protože většinou mám smažák někde, kde mi chutná jedna z jeho vlastností. Nikdy ne celý, samozřejmě.
5: A jaká jsou kritéria, no, která na smaženém síru, nebudu říkat na smažáku.
6: Na plátku.
5: Tam jsou kritéria různá.
6: Ano.
5: Ale tak co u smažáku hodnotíš? Co je to, co je pro tebe jako důležitý?
6: Tak samozřejmě táhlost. Uh-huh. Jo, která se samozřejmě ale odvíjí o tom, jak je to, jak jako to nedávno pohřáli třeba, nebo udělali teda takhle. Když to někde ještě...
5: Roztékavost smažáku.
6: Roztékavost smažáku.
5: To je v Sherwoodu v létě. Roztékavost smažáku. Nebo to si dovedu představit taky takový bercový vředy, že to je taková roztékavost smažáku.
6: Jdeme dál. Tak, to je fakt úlet. Teplota.
5: Ano.
6: Tak ta je taky velmi důležitá.
5: No ona určuje přímo uměrně tu roztékavost, totiž víš. To nejde od sebe oddělit.
6: Nejde
5: to ohřát a nechat to prostě neroztékat.
6: Jo, jsou to dvě duše bez těla, no.
5: Ne!
6: Jo, dobře. No prostě takže to je jedno z kritérií. Dále, zlatavost.
5: Takže opečenost strouhanky.
6: Samozřejmě, když je rovnoměrná, tak ti to přesvědčuje o tom, že to dělal někdo,
5: Kdo věděl.
6: No a nemusí to být se nadal. A potom jsem zjistil, ještě lidi dělají, já vím, že to je jinam, ale dělají smažáky ve vzducho Horkovzdušní fritéze.
5: Mám zkušenost.
6: A ještě lidi dělají, já vím, že to je jinam, ale dělají smažáky ve vzduchu.
5: Horkovzdušní fritéze. Mám zkušenost.
6: A prý je to excelentní.
5: No, to záleží právě.

0: vrátili.
1: No prostě vím, že horkovzdušný fritézy se mnou spolupracovat nikdy nebudou. Myslím si to. No, to je jedno. Ale prostě dostal jsem ji a zkoušel jsem tam smažák, ale přesně nebyl tam, nebyla možná spolupráce s olejem.
0: A no je to prostě příliš suchý,
1: ale někdo zdravý, no. v tom prý umí udělat.
0: No, ne, to ono, pokud si to jako v tom udělal a chutnalo to takhle, tak to není o tom, že bys to ty udělal špatně.
1: Ne, ono se tam neudělalo. Mně se to tam neudělalo? Prostě vůbec neudělalo. Jakože to bylo, já jsem to vytáhnul prostě syrový, opláchnul jsem to. Jo, a prostě pak jsem si to dal na snídaní, prostě jsem si to nakalil ke zelenině.
0: Prostě, ten ajdám.
1: Prostě to jednou nevyšlo, no.
0: Hej, zapnul jsi to?
1: Zapnul, fakt jo? Fakt jo, ale prostě, to je prostě o trpělivosti asi ta horkovzduška.
0: Ne, to je o tom, že zmáčky než čudlík, jeden a pak druhý.
1: Ale já jsem tohle prostě dělal, samozřejmě, že ano. Ale prostě taky to musíš otáčet třeba. Nebo nemusíš, to je moje otázka.
0: No já myslím, že záleží, jestli to děláš přímo na tom roštu, který je ze spoda děravej, tak tam to je právě myšlený tak, že by ten vzduch měl ideálně cirkulovat. Pokud teda nemáš fakt jako nálož kámošů a není tam těch smažáků 50 prostě. Jasně,
1: na gauči myslíš.
0: Na gauči, přesně, třetí den, tak prostě tam cirkuluje ten vzduch skrz tu podložku, no. Ale hele, já jsem zkoušel jako několik věcí v trojobalu dělat v horkovzdušní fritéze a spokojený jsem nebyl nikdy, ale tak ono už tak jako mám pocit z podstaty věci, když chceš dělat něco v horkovzdušní fritéze, tak se dá očekávat, že chceš, aby to bylo zdravý.
1: Fakt tím, je to kvůli tomu?
0: No tak protože tím pádem se úplně nepředpokládá, že ten, kdo to používá, chce u toho sežrat i jako půl pytlu mouky a čtyři starý rohlíky prostě, no, jasný, který jsou v té strouhance. Ač jako já jsem opravdu velký fanoušek trojobalu, to jako samozřejmě jo.
1: Já bych to tady prozradil možná.
0: Jo. No,
1: můžu to říct, tvůj nápad? Nebo se bojíš, že ti ho někdo ukradne?
0: Počkej, tak nevím jaký, řekni ho.
1: Dobře, řeknu to. Adamův dlouhodobej sen byl, že si založí restauraci, kde bude všechno v trojobalu. To jsi mi říkal.
0: No to je pravda, no.
1: No, ale to úplně všechno. Jablko v trojobalu.
0: Tak to s tím se docela jako vyjasňuje, kdy jsem ti to asi tak říkal.
1: Ano, možná to byla pokročilejší hodina. No, takže počkej, ty jsi úplně zavedl někam jinam, řešili jsme zlatavost.
0: Ano.
1: Jo? Takže klid, postupně. Takže máme táhlost.
0: Roztékavost síra, zní tak jako odborně.
1: To zní výborně. Teplota, která je ruku v ruce. Třetí byla zlatavost.
0: Ano.
1: Čtvrtá. Chuť. Ne?
0: jako pak se totiž k tomu smažáku vážou takový další neodmyslitelný komponenty, že jo?
1: Třeba tatarka.
0: Právě.
1: A tam už mají domácí, nemusí, že jo?
0: No a já mám jednoho, hele, ono je jedno, jako jaká je, jde o to množství.
1: To nemůžeš takhle.
0: Jde o to množství, podle mě, zásadně. U tatarky jde o množství prostě. Jako,
1: a že je vždycky málo.
0: Přesně tak, čím víc jí je, tím líp. Jako, ona musí na tom talíři zbít, aby ty jsi musel s tím studem, ale neudržíš se, si vzít lžíci a dojíst tý lžíci. To je to, co se musí stát prostě.
1: Jo, takhle.
0: A vzhledem
1: že
0: k tomu,
1: že ten prostě gastronomický zážitek nikdy nezapomeneš potom.
0: Ne, tohle to je jako, toho musí být, fakt tak se pozná fajnšmekr.
1: Rozumím.
0: Třeba náš dobrý kamarád Dan Schubert, zdravíme.
1: Moc.
0: Tak ten třeba si objednává tatarky vždycky dvě.
1: Tomu rozumím.
0: Jednu
1: to
0: a dvě,
1: dojde.
0: Takže tři.
1: Jo, takhle.
0: Ta jedna je do pácu, protože on ví, že někdo z těch lidí, co si ten smažák nedali, tak mu to začne závidět.
1: No jasně.
0: A začne čorovat.
1: O tom bude mít další kapitolu potom.
0: To je jako kapitola, kdo si k tomu smažák, jako teď to vidím prostě, že sedíte u toho stolu a teď jsou tam ty...
1: Nakonec si dají prostě, nevím, guláš prostě a pak se na to koukej mlsně.
0: No ale i v té jako skupině těch lidí, co si objednají smažák, jsou pak prostě takový subžánry, jo? Takže jsou tam ty true schoolers prostě, co se toho nebojej a řeknou jako smažák, hranolky, tatarka, je to tady prostě a dvě desítky ještě mějte. A ty jedou znova, je to jako všechno pořád. A pak jsou takový ty zpytovači svědomí, co řeknou, tak já si dám vařený brambory.
1: Jasně.
0: Víš, že to je jako takový to volání potom.
1: Potom kompromisu.
0: No, že se to jako zlepší, že prostě ty dvě lahvy Ferneta z tý jako předchozí, že to prostě těch pár bramburků nějak spasí.
1: Nespasí.
0: Takže oni je přinesou, teď oni jsou nespokojení a už to je tady, že jo?
1: Jo.
0: Můžu ti vzít hrancly? Přesně, a ty samozřejmě řekneš můj.
1: Jasně, že jo, no, jasně, jenomže nevíš, že si musíš koupit další hráč.
0: No právě, přesně tak.

0: Takže tam s tím souvisí spousta dalších věcí, takže jako ten slavnostní moment. Já jsem jako moc rád, že se mi podařilo toho docílit, takže já mám, máme kamaráda jednoho.
1: Smažáka.
0: No, jmenuje se Škarohlíd. Kdysi by se dal označit za Smažáka. Teď už dlouhou dobu, ne? Je to kytarista kapely Hentai Corporation, kdo ti vkusnější z vás jí znají a tím pádem se s ním má. Vás se to netýká, paní, nemusíte se vůbec bát. Pardon, když jste se tak zastyděla, že Hentai Corporation možná neznáte, to nevadí. Ne vy, tamhle by... Ani tam vy. Jo, no. A Péťa má rodinu, my se s ní stýkáme. A máme tradici, že jednou za 3 měsíce se sejdeme na rodinném obědě u Smažáku. Mm-hmm. A střídáme se v tom, která z dvou rodin ho zrovna dělá. A nám se s Péťou daří, už tam byli zlí jazykové, takový jako kaziči, který chtěli tu tradici narušit a začít dělat něco jiného.
1: No jasně, a to už je škoda prostě skončit.
0: My jsme řekli, tak to v žádném případě,
1: no jasně.
0: Protože já díky těmhle seancím zažívám to, jaký to je se tím v neděli jako na oběd naprat a nemít u toho kocovinu. Mm-hmm. A je to opravdu stejně dobrý jako. Fakt. A dlouho jsem si totiž myslel, že to tak není. Já jsem si dlouho myslel, že to je jako spojený s tím...
1: Dvě nádoby takový vlastně.
0: No, s tím svátkem toho druhého dne a že to je přesně ten jako ten starter, co prostě to nakopne, že se dá pokračovat dál.
1: Já jsem ale nezjistil z tebe.
0: Ano.
1: Od tebe důležitý informace, protože já jsem to nepochopil. Ty
0: ano.
1: Tedy chuť smaženého síru spolčuješ s chutí tatarky automaticky. Ty to neodděluješ.
0: Hele,
1: takže oni to dají a ty si to rovnou namažeš.
0: Jako to samozřejmě.
1: Jo.
0: To jeden prostě, já mám rád takový pořekadlo, opravdu je, myslím, ze starořečtiny, a to je, že každý správný jídlo je věšák na tatarku. A prostě,
1: věšák.
0: Víš, a vlastně ta jako správnost toho jídla se hodnotí jenom podle velikosti věšáku.
1: Kolik to unese? Kolik to unese?
0: Ne, samozřejmě mám rád roztékavost síra, když se sír, ale nejsem na to zase až tak vysazený, jako já, pro mě je spíš důležitý faktor opečenost strouhanky. Mm-hmm. A pak taky třeba nejsem úplně fanoušek.
1: Takže zlatavost.
0: Ano, zlatavost. A nejsem třeba úplně fanoušek, když se jako Aidam nahrazuje třeba buržoázní goudou a podobně prostě. To se mě tolik netýká.
1: Chápu.
0: Takže mě jde opravdu, vlastně se tenhle...
1: Takže mix smažených sírů, ten si nedáš.
0: Myslíš tu jehlu, sírovou jehlu?
1: Mixy, tam jsou i tvarušky.
0: Smažený tvarušky mám rád, ale no, zase.
1: Tak to zase leze.
0: Dech mrtvé milenky.
1: To bylo...
0: Se tomu říká, pokud se nepletu. Tak jo. To mám rád. A tak to jako, ale to je, to zase nemají úplně všude, ale u toho je dobrý, že tím, že ty tvarušky jsou přirozeně bezlaktózový a vlastně je to jenom čistá bílkovina, tak to je v zásadě fitnessácký jídlo, že?
1: Chudáček Adam.
0: To jsme zde jako probrali ta kritéria smažení.
1: No. Já ale nikdy třeba upřímně doma nedělal.
0: No to bys totiž nemohl říct, že se na tom nedá nic zkazit.
1: A tak mě to zajímá.
0: Ta strouhanka.
1: Ano.
0: Se může protrhnout.
1: Panko?
0: Pochopitelně nejčastěji se to děje. Může být i panko, to je jedno. Ale někdo dává ten sejra do lednice předtím. Někdo ho dává na chvíli do mrazáku, aby stuhnul, a dává ho tam i s tou strouhankou. Obaluje se to dvakrát velmi často, protože ten sýr prostě, on že tak začne bujet a začne hledat tu skulinu, takže to obalíš dvakrát, aby, no jo, opravdu, a teď ještě Kamila je veganka.
1: Počkej, ty to obaluješ i v mrazáku, jakože...
0: No, vlezu si do mrazáku normálně.
1: Máš
0: si tam
1: takový ty rukavice, víš,
0: my máme
1: stěnu.
0: Speciální mrazák na smažák, já si tam máme takhle dva vedle sebe, jednou za ty 3 měsíce, když mají příč Karohlídovi na oběd, tak já si tam zalezu a obaluju smažáky.
1: A to je prostě, aby to nemělo takovou přilnavost.
0: No, protože ono to tím chladem, jako, to není, že to tam dáš na 2 hodiny, ne osamostatní, ono to právě stuhne. Ty chceš, aby se to jako, aby se
1: jo,
0: to
1: stáhlo,
0: aby,
1: do sebe,
0: aby se
1: aby
0: to stáhlo.
1: Přemýšlelo o sobě.
0: Přesně tak. A pak to aby to prostě přežilo ten náraz na tu pánev.
1: No jasně, tak to musí být přistání tvrdý.
0: No. A no a teďkon, hele, prosím tě, takže chudáctví, jako chudáčci, máš se smaženým sýrem jako nějaký chudácký fuck up, nebo, protože jako pro mě tohle téma je hrozně ambivalentní, jo? Ono by se mohlo zdát, že smažák je prostě jídlo pro chud, jakož víš, že to je prostě opravdu pro...
1: Ale ono není, ale to stojí strašně moc peněz vlastně.
0: No já hlavně jsem...
1: Jako na to, já teď nechci urazit prostě kulinářský umění všech smažičů, ale jako je to jenom prostě sýr obalený v trojobalu. Sorry. Proč to stojí 280? Třeba. Někde.
0: To je jako kdyby se ptal, proč lístek na nás stojí 250.
1: No tak to je, ale to je stejně kompetentní otázka. Jako, chápu.
0: To je vlastně úplně...
1: Ne, ale prostě, co na tom je? Jako, chápeš? Tak tady chápu, protože tady se lidi dozvědějí strašně věcí. Jo? I se zasmějou, přemýšlejí o životě. My i my popřemýšlíme.
0: No to jo.
1: Ale u toho smažáku to prostě...
0: Kontemplujeme.
1: Jako, proč je to také vlastně... No není to vůbec chudý jídlo, konec. To jsem chtěl jenom říct, takhle jako direktně.
0: No tak protože tam tu cenu asi napalujou ty kondimenty, které jsou kolem toho, ne?
1: Kondibambalindy, co?
0: To jsou komponenty, když jsou jídlo.
1: Oh, kondimenty?
0: Hmm?
1: To zní skvěle teda.
0: Že jo, proto jsem tady napsal.
1: Ubožák! Uboj, jasně. To mají zavřený, ale ta stránka...
0: Součástí receptu jsou kondimenty a kondimenty se skládají z nutrientů.
1: No jasně, to už, ale to už se chytám, no.
0: To už se
1: chytáš. A kondenzanty?
0: To je s elektrolízou něco.
1: Příští díl o louhu.
0: Příští díl o louhu. On hlavně tenhle terminus technicus už sám o sobě je úplně jako red flag, ne? Jídlo pro chudý.
1: No tak ty jsi to řek.
0: Ty jsi mě to nenechal doříct, já jsem měl říct pro chudáčky.
1: Aha, jo, takhle.
0: A to rozhodně nemá nic společného. Se podívej, kdo tady v první řadě sedí Trojan, že jo? Tady se boháče má MG jenom. A ty máš mramorovou kuchyň.
1: To je pravda.
0: Ty jo, a tak se mě na to kamarád ptal, zdravím Tomáše Balcera. Hele, já s tou mramorovou kuchyní mají?
1: Ne.
0: Jo, ptal se.
1: Takže ty jsi mě prostě jako zničil vlastně.
0: Ne, on tak ty, jako, jak zničil? On to neříkal jako hanlivě, že by to měl být takový
1: no,
0: ten...
1: Jako, to by to tak neříkal, ale pak by si řekl, hajzl.
0: Přesně, lehkoživka.
1: Lehkoživka.
0: Přesně, za moje mozoly mám mramorovou kuchyň. Hele, chlapi, slyšeli jste to? Pojďte se, tak ten vrah má mramorovou kuchyň, jo? Hele, to je Breivik, ten má Wi-Fi-nu a tady ten vrah má mramorovou kuchyň.
1: To je strašný, Adame. Dost.
0: Dobře.
1: Tak jo.
0: Tak jo. Tak letíme.
1: Jo, můžeme.
2: Světu Petra Uhlíka.
1: Děkuju, Brumbále. Nej to Brumbále.
0: Dělej.
1: Milý světe, jes smažák, je důležitý podporovat tuhletu naši tradici, protože smažáku je čím dál míň a je to hrozná škoda. Myslím si, že je důležitý vědět, že člověk se nestane, nejí smažák
0: 10.
1: jen tak z plezíru, ale kvůli tomu, že je to o nějakých větších vnitřních hodnotách a hlubokém duchovním systému.
0: Tečka. Výborný.
1: Děkuju moc, to bylo ale osvěžující.
2: 30 vteřin světu Adama Trnky Ernesta.
0: Milý světe, já bych tě chtěl poprosit, aby si daleko víc smažil. Sýr například prostě. Myslím si, že by se tomu měli lidi mnohem víc věnovat. Ve smažácích je budoucnost.
1: Tak jo, tak my můžeme odletět na planetu diskuze.
0: To bylo docela dobrý, ten.
1: Dobrý, veď. Počkej.
0: No diskuze 20 vteřin beatboxu a já jdu do
1: hajzlu. Rozjíždíme karaoke party. Dobrý, ale docela, to jsem se překvapil úplně. A teďka ti ukážu ještě vrtulník, jo, a tím tě odstraním.
0: To byl příštivej vrtulník.
1: No,
0: ale to bylo fakt dobrý.
1: Děkuju moc.
0: To bylo fakt dobrý.
1: Ale živím se tím, kdybych chtěl někdo 1500 na hodinu. Umím jenom tenhle rytmus, ale umím držet dlouho. Teď bychom se chtěli zeptat vás, jestli na nás máte nějakou jakoukoliv otázku. Nemusí se týkat smažáků.
3: Já bych se chtěla zeptat, jaký máte rádi tvar smažáku, jestli preferujete trojúhelník anebo čtverec.
0: Velmi cením dotaz.
1: Taky cením. Vůbec jsme se o tvar nezajímali.
0: Rozhodně trojúhelník.
1: Taky jsem za trojúhelník, protože trojúhelník má větší jistotu, že bude prostředek propečen.
0: No spíš se dá líp jíst rukou. Dá se začít od toho, je to takový jako...
1: Já nejím
0: jako...
1: smažák rukou.
0: Ty jsi ještě spoustu věcí neskusil, nevíš, o čem život je. Ještě si hodně budeš hodně užívat budeš... jednou. Aha. Takže Petr čtverec?
1: Ne.
0: Trojúhelník taky?
1: Ano.
0: Kvůli té propečenosti?
1: Ano. Máme každý jiný důvod, ale stejně máme rádi to stejný.
0: Stejnou preferenci, dobře.
4: No. Tak jo.
1: Zase nás to spojilo, děkujeme moc krát.
0: Pak byl támhle pán.
5: Zdravím vás, mě zajímá vaše odborné stanovisko na smažený hermelín. Schválně říkám smažák, smažený hermelín.
0: Chceš začít?
1: Mě to tam teprve nakládají, ten nápad, takže...
0: Poprosím. Hele, za mě je smažený hermelín vždycky šlápnutí vedle. Jako já neříkám, že jsem to neudělal xkrát.
1: No jasně, člověk to furt zkouší.
0: Ale nikdy jsem neměl radost, jako. Myslím si, že to je daný tím, že je tam najednou dvakrát kůrka. Že je tam trojobál a pak ještě ten sýr sám o sobě má tu kůrku. A jako samozřejmě pokud vy jste příznivce, tak rozhodně nechci hanit, ale já jsem se prostě ve svých začátcích tady gastroprůzkumu jako párkrát ošklivě spálil. A od té doby se už do těchto nebezpečných vod raději nepouštím.
6: A čo taký obalovaný oštěpok? A potom podotázka, či zaudený alebo nezaudený?
1: Aha.
0: Jo, vidíte to. Vysmažený oštěpok, to zní jako MC mého jméno někoho z Ústí.
1: Ano.
0: No, mně by to totiž taky nenapadlo vlastně, ač jsou jako oba dva v tom těle trochu jiný, než jako oštěpok a hermelín, ale taky mě to vlastně nenapadlo obalovat.
1: To mě nenapadlo vůbec, no.
0: Ale udělám to určitě. Udělám to určitě a v nějakém díle potom podám samozřejmě report.
3: Jste tým příloha nebo ne?
1: Můžu odpovědět první,
0: ano,
1: Adame?
0: Ano.
1: Děkuju moc. Já si myslím, že já upřímně žiju furt, možná je to velmi zastaralá nějaký zastaralý mindset můj, ale já prostě bez přílohy si neumím představit jídlo vůbec. Já prostě nějak, já bych ho nepovažoval za jídlo potom. Nebo já když prostě, no prostě to není možný.
0: To zní úplně sektářsky.
1: Jako, když jsme se tam chtěli stejně dostat k tomu. Ale no, já si to fakt bez přílohy nikdy, jakože kdykoliv, i kdyby to mělo znamenat, že si k tomu dám chleba, i klidně zelíčko, no. Takový to, já, no, no.
0: To už je obloha.
1: To už je obloha, ale obloha
0: pokud to není kysaný zelí teda.
1: Obloha a příloha, to je dost podobný, ne?
0: Hele, pan Polreich, vy s tebou nesouhlasil.
1: Tak já se omlouvám, pane Polreich.
0: Ale
1: já si myslím, že příloha je i obloha. Obloha je přílohou. Součástí přílohy. Tak.
0: Takový jako poddruh.
1: Ani ne. Jste součástí. Co to bylo? Jsem začal měnit.
0: S tím Wehrmachtem na začátku a vůbec to nebyla připravená souvislost, by jsem chtěl říct. A... No, já nevím, jako hele, já jsem jako až zbytečně dlouhou část života strávil v různých dietách. A v nich jsem jako...
1: Trpěl.
0: No, trpěl a velmi často to souvisí, že, s omezováním těch příloh, jo. Takže jako moje hlava by chtěla říct, že ne, ale prostě moje srdce a po fakt dlouhý době jsem si dal guláš se šesti. Mm-hmm. A normálně já jsem byl z těch knedlíků tak jako vyndanej, mm-hmm. že jsem šel s takovým nadšením na ten vlak na chatu, mm-hmm. že jsem normálně psal Honzovi Jankovskýmu a chtěl mm-hmm. jsem rozvíjet debatu, jaká je tvoje nejoblíbenější příloha. Protože jsem fakt šel a úplně jsem se tetelil prostě tím jako najedeným, upoceným prostě břuchem jsem se valil na tu masaryčku a říkal jsem si, ty knedlíky jsou tak skvělý.
1: Jsou, fakt jsou, no.
0: Takže jako já jsem asi... Ač jsem si dlouhou dobu, nebo chtěl bych možná nebejt, nevím, ale jsem velký fanoušek knedlíku, no. Takže vlastně tým
1: příloha. Shoutout knedlíkům.
0: Je to tak. Hmm. Chudáčci, my vám moc děkujeme, že jste tady byli s námi. Moc děkujeme i těm, kteří tento díl právě posloucháte.
1: A i děkujeme těm, kteří tady být nemohli, ale ano. Třeba chtěli být, ale už se prostě nedostali, protože bylo úplně plno.
0: Je to pravda. Je tady, já moc děkuju všem těm 700 lidí,
1: je to neuvěřitelný.
0: Co dneska dorazili.
1: Pro ty lidi, kteří to teď posloucháte, to si ani neumíte. My jsme z toho úplně nervózní.
0: Podcastovna Davidská klubovna, speciální edice O2 Arena. Přesně.
1: Takže děkujeme mnohokrát a užívejte. Jeste smažák.
0: Mějte se krásně. Pište nám samozřejmě do komentářů. Dáme vědět, až zkusíme ten oštěpok. Moc děkujeme za tip.
1: To bychom mohli, no to je jedno, z mě napadají už věci, prostě už se to rojí samozřejmě.
0: Ty jsi prostě studnice moudrosti a kreativity.
1: Děkuju moc.
0: Mějte se krásně, mějte hezký se krásně, zbytek děkujem. Léta a upřímný začátek školního roku a všem rodičům, yes!
1: Mějte se, díky moc, čau.
4: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Fucking H, Big Shell, 0161, blah, blah, blah. All tight, YJ, the prick.

0: 9 hodin jsme z cukru.
1: Ok, máš pravdu. Tak jo, a kdy?
0: No třeba hned.
1: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau.